0: poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s a priorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený.
0: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k Willetu Genhardt, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí slyšet ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty. Ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou, a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Verejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje, a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci, a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
0: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat, my chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie, a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo na oficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Život je šatna v kabaret.

Znovu jsme v šoku. Je to tam úplně stejný. Stejná zvěř pod zemí i nad zemí. U stropu velký nápis. Zvířata v Marijské RSFSR, pomlčka zima. A opravdu, místo trávy na povrchu všude umělý sníh. Na stromech není listí, na některých keřích také ne. Vše pokrývá sníh. Potůček je zamrzlý. Než se na cokoliv zmůžu, sedíme v křesílkách a jede stereo. Žádné zvuky letní přírody, ale meluzína a fujavice. Takhle je to tu v zimě, naklání se ke mně Valia. Jsme s Jirkou tak vyvedeni z míry, že se na nic nezmůžeme. Tak tohle mi doma nebude nikdo věřit, povídá Kavale a znovu žádá o pouštění meluzíny. Jen si to pěkně prohlédněte, povídá Valia. Času máme dost. Škoda, že tu není Kubeš s mamutem, konstatuje Jirka. To přišli o moc. Sami se vytrestali, povídá Valia. Půjdeme do dalšího sálu. Hned u širokých dveří však byla sametová šňůra, zabraňující vstupu do místnosti. Šlo tam pouze nahlédnout. Místnost byla tentokrát posypána hlínou po celé podlaze. Místy tráva, stromy, umělé keře, uprostřed obrovský stůl, prostřený ke svatební hostině, kolem svatebčané. Figury v životní velikosti. Vedle tři tančící páry, harmonikář, za plotem přihlížející vesničani a děti. U stropu velký nápis. Marijská svatba v RSFSR. Zíráme v němém úžasu, ale největší překvapení má teprve přijít. Ředitel zmáčkne knoflík na ovládacím panelu. Místnost oživne svatebním veselím a hudbou harmoniky. Ale co víc, s několika vteřinovým zpožděním začnou sebou figury cukat, hýbat rukama, ústy jako při zpěvu, tanečníci podupávají nohama. Všichni otvírají pusu a kroutí očima. Po třech minutách hudba ustane a vše ustrne. My taky. I Kavaleho přechází humor. Všezvazový to nevydrží a povídá, takhle to bude i tam, kde už jsme byli. Představa, jak se ti krtci, křečkové, zajíci, hadi a medvědi hýbou, nás opravdu naplnila touhou to někdy opravdu znovu vidět. Teď už ale opět spustila svoji show Marijská svatba. Ředitel s Valijou se nabídli, že by nám z vedlejší místnosti přinesli naše křesílka, abychom mohli vše lépe vychutnat, ale ujistil jsem je, že to není třeba, že se nám to líbí i takhle. Kavale se nám pomstil za návštěvu muzea tím, že si ještě dvakrát vyžádal spuštění celé svatby. Béda Maruštík, který na nic jiného nemyslí, se ke mně naklonil a šeptá mi, že jim nenavrhneš ty srabe, aby takhle pohybem a zvukem zrealizovali svatební noc tohoto páru. Buď rád, ty vole, povídá mu Jirka, že si to viděl. Tohle nám doma opravdu nikdo neuvěří. Máčiky, půjdeme do druhého křídla muzea, povídá Valia s výrazem, jakože nám bere jahody ze šlehačkou a vykročila z místnosti. Vyšli jsme zpět na chodbu a míříme do druhého křídla mramorového muzea, když se odehrálo něco, na co nikdy nezapomenu. Slyším dvě známé huby napodobující střelbu. Ratatatata, ratatatatata. Potom následovalo mohutné urá, urá! Za Báťušku Stalina, urá! Všichni jsme strnuli. Ze zhora na nás pálil Kubeš s mamutem z Maxima, se kterým se opevnili v horní části schodiště. Bajonet auf, zařval mamut a oba se na nás vyřítili s vintovkami v rukou. Měli na sobě zakrvácené, prostřílené uniformy revolucionářů X a Y na hlavách jejich buďonovky. Všichni jsme stuhli hrůzou. Všesvazový tajemník vytřeštil oči a zesinal. Ředitel i Valia se klepali jako osiky. Máničky doběhly až k nám. Který z vás je car? Žertoval mamut a píchal mě bajonetem do břicha.
Kubeš se chechtal, hubu od ucha k uchu a rovnal si přes ramena kulometný pás. Vy jste zešíleli, zařval jsem na ně a odstrčil mamutu v bajonet. Co blbnete vy, volové, smáli se kluci, vždyť to není nabití, hele. A mamut namířil na všesvazového tajemníka a zmáčkl kohoutek. Cvak, no vidíte, cvak, střelil po něm také Kubeš. Vy jste ale oba poserové. S výrazem opovržení sestupovali oba Buděnovci na své kulometné stanoviště. K dovršení všeho si Standa sedl obkročmo na Maxima a mamut ho táhnul dolů po mramorových schodech. Všesvazový a ředitel kam si odběhli. Valia se dala do pláče. Kdo to mohl vědět, že se takhle leknete, vysvětloval Standa, který začínal tušit, že se žert nevyvedl. Okamžitě to slídněte, povídá Schillinger. Myslím, že naše turné končí. Bylo mi to taky jasné. Po takovýmhle průseru posypeme okamžitě domů. Málčiky, běžte do hotelu, pravila plačící Valia a šla za svými soudruhy. Cestou do hotelu vysvětluji oběma svým blbcům, do čeho se to navlékli. Od smrti obou soudruhů neměl nikdo relikvie na sobě, povídá Schillinger. Tohle nám, kluci, neprojde. Houby, vykládá demagogický mamut. Všichni jsou tajní, všichni jsou KGB. Teď jde o to, kdo má vyšší hodnost. Jestli Valia nebo ten druhý papaláš. Seděli jsme schlíble v hotelu a čekali na Valiu s Ortelem. Oběma provinilcům otrnulo a tak nám začali vyprávět, jak přišli do muzea a jak Standu Kubeše napadlo obléct si ty hadry a přepadnout nás, až budeme vycházet. Řvali jsme u toho smíchy. Do toho přišla Valia a vyjeveně koukala, jak se skvěle bavíme. Tak co, ptám se jí, jedeme domů, co? Ne, málčiky, ne. Soudruh všesvazový tajemník i soudruh ředitel budou mlčet jako hrob. Nikomu ani muk. Nikdo za boha živýho se to nesmí dozvědět. Jeli bychom všichni na Sibiř i soudruh tajemník. I když je všesvazovej, ptá se mamut. Da, i když je všesvazovej. Nebezpečí bylo zažehnáno a tak jednota mladých Slovanů skončila. Béďa povídá, ale pokud bys jim měl dát, ty si zasloužej. Tak jsem jim napařil k všeobecné radosti ostatních po 10 rublech. Teď na ty pokuty koukám a zároveň si uvědomuji, že jsem porušil deníkový charakter své knížky, ale vem to čert. Bylo by mi líto, kdybyste o tuto epizodu přišli.

0: to.
1: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
0: Je to za dveřma, už to ťuká.
1: To, počkejte, a to neťuká, to bouchá, bouchá, to řeže, ne, jako.
0: A představte si, že mě už se o tom zdá.
1: A ne.
0: Já jsem měl dneska se.
1: Ne.
0: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
1: To snad ne, to by si nedovolil.
0: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
1: To snad ne.
0: Já jsem byl podržtěžka.
1: A držel jste?
0: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
1: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
0: No,
1: pozor, pozor na jazyk, Ksavere.
0: Jak to? On, jak
1: to řekl. Soukromá, to já řekl. Jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
0: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
1: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
0: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
1: No dozík, helejte, je to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
0: Trojku?
1: Trojku, no tak trojčičku.
0: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
1: Jo, dobrá, trojčička.
0: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
1: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
0: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
1: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
0: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
1: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
0: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
1: To se může stát, ale založí Rakušané.
0: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
1: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
0: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
1: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
0: A to víte, že je blbost.
2: Hraje vám Radio Ksaver.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: příteli, zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
2: Já mu můžu přičíst dobrému, určitě. Já nejsem pouze kritický a myslím, ten začátek toho, jak se Česká republika, protože ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvo prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident. Tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
1: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky, kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
2: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mě přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná a neměl by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní a myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který mají vlastní Twitter a přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že ministr bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
1: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
2: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, jak kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
1: Řada občanů se domnívá, a já to, pane bžochu čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. Myslím, že se tomu říká někdy papežtější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
2: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozornil několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
1: no.
2: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, čím je, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svou podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni ubránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ten, vlastně ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
1: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
2: Já si myslím, že ano, svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkali, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak svým způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
1: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
2: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
1: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
2: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
1: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
2: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by
1: nevadilo se měla hodnotit. Nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
2: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji a nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu. Mhm.
1: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
2: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu. Mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka a pana ministra Lipavského. A informuju kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak, co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, tak je o tom informuju. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
1: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
2: Já jsem přesvědčen, že ano. Protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, a už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká, a pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak, ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
5: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

Kapitola 10. Co se vám zase posralo? Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modrookému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. S autisty obavy neměl, ten ničemu nerozuměl a spod brýlí hleděl vždy jako tulpas. Guido si naléval visku, do které nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely, nebo spíš sršni? Co se vám zase posralo? Milý Guido, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku, zcela bez emocí, Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Guido přestal míchat led ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti bys slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo, dokonce elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili, atmosféra houstla, napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu, vždy když Lopata se takto choval, tak to nevěstilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mílou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí, tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodí jako syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program. Tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv se je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny, tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno. Tak tito podnikatelé, kteří držou držku po betonu, se teď chopí příležitosti. A že to umí, to si buďte jistí, umí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zabavili papírováním, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům, to je do prdele již propracovaný systém a teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řečnickou otázku a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jako žáček v páté třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Míla se ještě víc přikrčil. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, které mu ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc. Dokonce byl přesvědčen, že je to správné. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždy tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo, natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech a to už v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocný dělník či pomocná uklízečka. A ti měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Kdo 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to ale strejdy. To nastala katastrofa a takovému dělníkovi v týle se strejdou šlo celou směnu minimálně o život.
Jako pomocník se vyznamenal, když připravovali spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, přestože to byla vládou sledovaná stavba, se nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravena přesně na den a hodinu, ale nebyl plyn. Strejda přišel s nápadem, že se zakoupou propanbutanové lahve, že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn, zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňak a na další technické záležitosti se už nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jen dopékat, jakože na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc rostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak se líbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam nechal vychladnout sklářskou pec. Začal nad Strejdou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkazech, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční sklus se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přislíbena tučná odměna 500 korun. Pro toho imbecila to je stejně až moc, přemítal kádrovák. Ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledovaných staveb je z jejich strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňaku. A s kádrovákem z Kláren si plácli a Strejda hned druhý den byl přeložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a lahve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící gril, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali Strejdovi. Asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem. Nikdo už nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prken z jednoho místa na druhé, o trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace tak, že jím manipulovaná trubka byla k danému účelu už nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl dle svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mýdlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, když se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst. V nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Používal izolační pásku, plastelínu, tu miloval už jako dítě a zůstalo mu to, různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochoz, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané propanbutanové lahve létaly vzduchem jako bomby, na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem, všude lítaly střepy. Nehoda měla desítku zraněných a dva mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda.
Ten pak policii vše podrobně popsal, některé detaily si ještě vybarvil, protože ho bavilo, jak ho šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, přestože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáže a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak sám říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které bratr pořádal. Míla se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval, ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. To už ale Lopata řval a držel Mílu za límec a cloumal jim ze strany na stranu jako tajfun se stéblem slámy. Míla se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se ani nehnul. Lopata s ním mrštil o pohovku a řval. Mluv, tak kurva mluv, co to má znamenat? Míla věděl, že se něco vážného stalo a začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel, ale měl tam být jako vždy můj strýc, jako hlavní expert v energetice, však víš který a další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš, tak já ti to doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli samí špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byly to špičky v oboru a když tam udělali rozbor, tak jen blbec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli samí podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček a vůbec nejsou schopni rozeznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonové botičky, uvědomuješ si, co to znamená. Do projektu se nám vloupe kdejaký čípek. To je strašné, já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět hlavou nový houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projektory, šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak, kluci do práce! Zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zavtipkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegán se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterým my teď mluvíme, což jsou většinou takoví ti drobní nebo větší středatele?
2: Hmm. No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela po rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějaký 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964, to znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí.
1: Ano.
2: Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho i podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, jak nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala. A dneska drží nějakých 39,71 tuny. Aktuálně.
1: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
2: Určitě.
1: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
2: sleva na vstupní poplatky.
1: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
2: Určitě.
1: To je takové milé.

0: Pane předsedo, rychle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné, já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně.
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu, skutečně... Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Rejchle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si 68 už, nepamatuju.
0: Oni ano. Už totiž jednou ruské, pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Nezlehčovat.
1: Prostě, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
0: Takže, a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského. Hraje vám Rádio

Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Nepatříme mezi vrahy. Než se mnou byl Petr

0: Zápotocký ochoten mluvit, vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním jsem mu už dost naostro psal, stejně vám nikdo nevěří. A teď zareagoval. Přišel dopis, přijeďte. Moc jsem toho o něm nevěděl, když jsem se vyptával, nenašel se nikdo, kdo by o něm mluvil hezky. Snad jen vychovatel Bartoň z Valdické věznice, řekl jenom, zvláštní člověk, nejsou s ním problémy. Vrchní soud v Praze potvrdil v listopadu 2004 doživotní trest pro Petra Zápotockého, narozeného roku 1964. Soud ho uznal vinným, že v říjnu 2003 zavraždil 73-letou Květoslavu Šátkovou z Cerhenic na Kolínsku. Její tělo se dosud nenašlo. Zápotocký čin popírá. Usvědčila ho však analýza DNA z krevních stop zajištěných v domě oběti a řada nepřímých důkazů. Vy jste nechodil k soudu, vás zastupovala advokátka?
1: Byl jsem u soudu. Když mě zavřeli a když jsem byl ve vazbě. Když jsem viděl, že už na mě soudí odvolačku, ani jsem tam nešel. Protože soudu předsedala taková soudkyně, která utrpěla rodinnou křivdu a všechno zamítá.
0: Jak to víte?
1: Tak, vím o lidech hodně. Třeba o mém vyšetřovateli, který poslal už několik lidí do vězení za křivý obvinění.
0: Co o něm třeba víte?
1: Třeba, že poslal do vězení člověka, který měl spáchat loupežné přepadení o nějakých 100 kilometrů dál, než v té době byl. To nemohl za hodinu stihnout, když byl 150 kilometrů daleko. Ale svědek řekl, že to udělal, že tak vypadá, tak ho odsoudili.
0: Tím jste chtěl říct, že máte odhad na lidi, i když získáte minimum informací?
1: Ne. Už první věc, co mi můj vyšetřovatel řekl. Pane Zápotocký, já nejsem jako váš minulý vyšetřovatel, pan Kučina. A dneska vím, že je ještě horší než ten Kučina.
0: Jak to myslíte?
1: Protože ten mě dostal na 14 let.
0: A po 10 letech vás pustili?
1: Po necelých 11 letech mě pustili. 5 měsíců jsem byl doma a pak mě znova odsoudili.
0: To byl váš první případ, pokus o vraždu té paní ve vaně?
1: No.
0: A to jste taky neudělal?
1: Ne. Nebyly tam moje stopy. Když se z té vany probrala, začala volat sousedku. Volala sousedku a říkala, že byla přepadena neznámým člověkem. A při třetí nebo čtvrté výpovědi už říkala, jo, přepadl mě Zápotocký. Při další výpovědi pak řekla, že jsem se jí představil.
0: Že jste se jí představil?
1: No, že jsem se jí představil. Ale po první výpovědi řekne, že jsem to já nebyl, že to byla neznámá osoba. Vůbec nikdo nevěděl, jestli v tom bytě pachatel vůbec byl. Nikde žádné stopy, žádné otisky, nikde nic.
0: Jak si to tedy, pane Zápotocký, vysvětlujete?
1: To je jednoduchý. Když o vás policajti řeknou, že jste osoba několikrát soudně trestaná, že vám nemůžou věřit, tak na vás hodí všechno. Vezměte si to. Když mě soudili minule, tak to bylo za to, že jsem měl přepadnout nějakou paní Válovou, to je sousedka. A teď mě soudili za paní Šátkovou, která se ani nenašla.
0: A kde je ta paní Šátková?
1: Oni už říkali, že ji našli. Tak jsem psal advokátce, ať mi zjistí, co je. To, že paní Šátková byla objevena, jsem se dozvěděl až z toho dovolání, když mi ho zamítli.
0: Samozřejmě mrtvá.
1: Já nevím. Já nevím nic. Nevím vůbec, jak zemřela, kdy zemřela, nic.
0: Ale to je jednoduché, máte všechno ve spisech.
1: Já nemám nic ve spisech. Já nemám nic, pane Xavere, já nemám nic.
0: A jak vás soudili?
1: Mě soudili na tom, že policajt řekl, že jsem zabil. Tak jsem zabil. Přitom mrtvola nikde. Paní Šátková je nezvěstná, ale mě obvinili za vraždu. Nemají mrtvolu? A proč mě obvinili za vraždu? Jen na základě jména.
0: Ale našli tam vaše stopy DNA, to je důkaz.
1: To je důkaz?
0: Není.
1: Je to důkaz.
0: A kde se tam ty stopy vzaly?
1: Kdybyste četl celý ten trestní spis.
0: Váš spis údajně není k dispozici, to je zajímavé.
1: Není k dispozici?
0: Ne. Kde se tam vzaly ty stopy?
1: Nemám ponětí.
0: Nemáte?
1: Ne.
0: Ještě tam jsou dvě věci. Vy jste, tuším, tu paní Šátkovou znal.
1: Jo, vždyť bydlela asi 100 metrů od mýho baráku. paní Válová vedle paní Šátkové. A ten její syn, když mě odsoudili, řekl, ne mně, já seděl, ale řekl mému bráchovi, až se vrátí, tak ho zabiju. Za to, co udělal. Já jsem se vrátil a jsem živý. Normálně jsem s ním mluvil, seděl jsem s ním v hospodě u piva, šli jsme spolu domů. Říkal mi, já nevěřím, že ty jsi to udělal. A já mu říkám, a proč jsem za to odsouzený?
0: Nějací kamarádi tvrdili, že jste jim dlužil peníze a poté, co vás obvinili, jste jim ty peníze vrátil.
1: Ne, já jsem nikomu nic nedlužil.
0: To bylo vymyšlené?
1: Zaplatil jsem útratu 4 000 v hospodě. A paní Šátkové se ztratilo asi 5 000.
0: V bytě?
1: Když přišli do bytu, teda, když přišla 12. nebo 13. do bytu policie s dcerou, tak u telefonu byly peníze. Ve skříni peníze, nikde se nic nestratilo. Dcera nic nezjistila.
0: Jak to víte?
1: Vždyť to je všechno ve spisu. A oni mě řeknou, že jsem měl ukrást peníze. Zaplatil jsem 4 000 v hospodě. A teď vyšetřovatel zjistil, že v tom baráku jsou peníze. Říkal 4 a asi 2 500, takže dohromady se u ní doma našlo asi 6 500.
0: Jak si lidé tam v Cerhenicích vysvětlovali, kam zmizela paní Šátková? Co se tam vyprávělo, nevíte?
1: Říkali, že asi 18. nebo 19. už jeden člověk mému kamarádovi říkal, že jsem měl přepadnout paní Šátkovou. Zeptal jsem se, a kdo to říkal? No prý Jirka Veselý. Já na to, tak ať to říká. Předtím už mi to volala Blanka, kamarádka, říkala, Petře, víš, co se stalo? Víš, co se děje? Říkám, že nevím, že jsem teď přišel z hospody, seděl jsem tam s Mírou. Celé Cerhenice prý hledají paní Šátkovou. A ona říká, Petře, ale oni půjdou po tobě. A já říkám, ať přijdou. Ať si zjistí, co chtějí.
0: A jak se to tedy stalo? Já pořád nerozumím jedné věci. Vím, že jste se k tomu nikdy nedoznal, ale to DNA se tam našlo. Tvrdíte, že to tam pohodila policie, nebo kde se to tam vzalo?
1: Já vám něco řeknu. 24. října 2003 přijeli policajti a ptali se mě, co dělám, kde dělám, s kým se bavím a tak. A já říkám, proč bych vám to říkal? To si zjistěte. Ptali se mě Curda a Stejskal z Prahy, tak jsem jim to řekl. A oni mi řekli, pane Zápotocký, jste ochotný nám dát krev a otisky? Já říkám, já vám dám všechno. Já mám čistý svědomí. Tak jsem jim dal otisky, všechno, bylo asi 10 dopoledne. Dojel jsem s nimi do nemocnice, dal jim otisky, vlasy, sliny, krev. A oni mezi tím vůbec na to neměli nárok. Jeli do mého bydliště a dělali domovní prohlídku. Ale na jakém základě? Nebyl jsem z ničeho obviněn. Proč tam ten policajt jel dělat prohlídku? Kdo mu dal k tomu povolení? Nějaká Danuše Krejčová, státní zástupkyně? Nevím. No a přijeli ti kamarádi, co se mnou byli jako svědci. Ty vyslechli, potvrdili, že se chovám úplně normálně a že vůbec nic. Asi v 5 hodin mě odvezli do zaměstnání a přišel policajt přímo na pracoviště. Řekla, abych mu dal svoje věci na expertízu a odvezli mě domů. 24. jsem jim dal krev a DNA z krve udělají za 3 dny. Někdy za 2. Ještě než jsem odjel z policajty na odběr krve, říkal mi nějaký Karel Bremstein, Petře, protože on už mě několikrát zatýkal. Hele, přijedeš sem ve středu 29. a uděláme zkoušku na detektoru lži. Já říkám, jo, přijedu. Odvezli mě domů, pak jsem měl zase do práce, pak jsem měl zase noční, pak jsem šel znovu do práce a když mělo být 29., měl jsem jít na další noční. 27. října jsem ale dostal rýmu a když jsem přišel domů, tak jsem si lehl a kurýroval se, protože jsem za 2 dny měl jít zase do práce. A mezi tím jsem měl jít na nějaký detektor lži. Kdybych šel na detektor lži, co mi tam řekne?
0: Takže vy jste tam nešel?
1: Ne. Ale víte, proč jsem tam nešel? Protože v Kolíně žádný detektor lži nemají.
0: Vy jste tam nemohl jít?
1: Ne, nemohl, ale proč bych tam chodil? Ale už toho 29. měli mít výsledky DNA. Ale ty byly negativní. Tak poslali moji krev do Brna na správu Jihomoravského kraje. A odtamtud jim 31. poslali, že se shoduje.
0: O čem to tedy svědčí?
1: O čem to tedy svědčí? Že moji krev zneužili. Protože žádnou krev neměli. A když dělali otisky v bytě, našli tam otisky. Já jsem jim dal svoje a ty se neschodovali. Tak napsali co? Že je málo znaků, že se to neschoduje. To už museli poznat, když dělali ty otisky. Zkušený kriminalista to pozná. Tak proč si brali otisky ode mě?
0: Znal jste se s tou paní Šátkovou dobře?
1: Ne, vždyť to byla zdravotní sestra.
0: To neznamená, že se znáte, pane Zápotocký.
1: Ale vždyť jsem kolem ní chodil. Byl jsem 5 měsíců doma a když jsem šel do hospody nebo jsem někam jel, šel jsem vždycky kolem jejího baráku.
0: A byl jste u ní doma?
1: Ne.
0: Nebyl, tak dobře jste se neznali?
1: Ne.
0: Vykali jste si?
1: No, pozdravil jsem ji.
0: To, na co se teď budu ptát, vím z médií. Jestli něco říkám špatně, tak mě opravte.
1: Pane Veselý, já nemám z médií nic. Já jsem o sobě v médiích nic neslyšel. Jenom advokátka mi řekla, že o mě vysílali na Primě, když mě dali do vazby, jinak jsem o sobě nic nečetl.
0: Někde jsem četl, že jste některé věci, které patřily paní Šátkové, rozprodal po bazarech. A dokonce pod svým jménem. Jaká je pravda?
1: Já vám něco řeknu. Moje jméno zneužili. Mě dali do vazby na základě 211 za to, že jsem paní Šátkovou zabil. A potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu. Už jsem seděl za loupežnou vraždu, tak to bude loupežná vražda. U paní Šátkové se nic nestratilo, dcera to řekla. Ale mě dali do vazby a potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu, tak taky potřebovali, abych někde něco prodal. Takže už 16. října jsem měl prodat v Peckách v 1:30 prsten a nějaký hodinky na řetízku. Když jsem si to tak bral zpětně, tak 16. v 1:30 jsem doma spal, protože jsem měl po 12-hodinové směně. A 16. října v 1:30 mají v Peckách v zastavárně zavřeno. To ať zkouší na někoho jinýho. Že jsem se tam měl podepsat já, Petr Zápotocký. On se někdo podepisoval z mojí občanky, ale tam na tom papíru to bylo napsané špatně. A pak to bylo dobře. A kdo to podepisoval? Zápotocký. Ale jak jsem to mohl podepisovat v 1:30, když jsem doma spal? A když oni měli zavřeno? Tak kde to žijeme?
0: Soud to viděl jinak, že? A proč by někdo proti vám dělal komplot? Proč?
1: 31., když pro mě přijeli policajti, naskákali na mě a já jsem se ptal, proč? Řekli mi jen, dejte ruce dozadu. Já jsem byl v práci, v 9:30 mistr říkal, máš jít na bránu, je tam nějaký policajt. No, divil jsem se, policajt? Furt mě otravujou. Tak jsem tam šel a on už stál za dveřmi. Skočil na mě, hned mě svázali a hned šup do auta. A v autě mi i vyhrožoval.
0: Jak vám vyhrožoval?
1: A škoda o tom mluvit. Víte, ten policajt mě asi nemá rád.
0: Proč?
1: Já nevím. Křičel něco o svojí rodině. Když jsem se ptal, co se děje, tak mi nikdo nic neřekl. Až v Praze, když jsem přijel na tu Bartolomějskou a tam 5 policajtů. Jediný, koho jsem tam poznal, byl ten Curda. Říká, pane Zápotocký, dobrý den. Já říkám taky, dobrý den. Co se děje, proč mě sem táhnete, nebo co? On nic. No a pak mi řekl, pane Zápotocký, obvinujeme vás z vraždy podle paragrafu 219. Já říkám, tak z vraždy? A koho jsem zabil? Zabil jste paní Šátkovou. Ale paní Šátková je nezvěstná, tak jak jsem jí mohl zabít? Na základě DNA.
0: Teoreticky, i kdybyste zabil paní Šátkovou, myslíte si, že doživotí je přiměřený trest?
1: Já jsem nikoho nezabil.
0: A kdybyste byl soudcem?
1: Pane Veselý, nechte to. Já vám něco řeknu. Já nikomu neublížím. Lidi, co mě znají, vědí, že jsem proti násilí. Říkají o mě, že jsem násilník, ale přitom to není pravda. Já jsem neublížil nikdy nikomu a mohl jsem.
0: Dobře, ale do konfliktu se zákonem jste se dostal už kdysi.
1: Několikrát.
0: Několikrát. Ale abychom si říkali pravdu, to bylo co? Taky komplot?
1: Taky komplot?
0: Nebo co to tedy bylo, když jste se potkal se zákonem, když vás poprvé obvinili z něčeho ještě dávno před paní Šátkovou?
1: Jo, tak seděl jsem za těžké ublížení na zdraví. Loupež. Loupež, kterou jsem měl spáchat na paní Hlinkové.
0: Jasně, ale těžké ublížení na zdraví, to mi s tím, že jste nikomu neublížil, nejde dohromady.
1: No bylo to jako pokus těžkého ublížení na zdraví.
0: Pokus? Vy jste nechtěl ublížit?
1: Ne. Prý jsem měl v ruce boxera. A prý jsem chtěl zmlátit dva kluky na zábavě v Přelouči. Za to jsem dostal 26 měsíců.
0: To vás někdo obvinil?
1: No, obvinili mě.
0: A není to pravda?
1: A já byl ožralý. Na nic se nepamatuji.
0: Čili je teoreticky možné, že když jste opilí, máte takové nějaké sklony k násilí?
1: Já... Víte, kdy jsem byl naposledy opilý? V minulém tisíciletí. Já jinak nepiju.
0: To není moc. To je 7 let.
1: Když jsem byl naposledy venku. V 92. Teď, když jsem byl venku, myslíte, že jsem se někdy opil?
0: 5 měsíců jste byl venku?
1: 5 měsíců.
0: Při nejmenším jste říkal, že jste chodil do hospody, tak to jste pil kolu?
1: Ne. Tam jsem vypil tak 3-4 piva, ale abych byl opilý, abych nevěděl, co dělám, tak to ne.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Štěk, a proč jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
2: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hm?
1: Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže. Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá, mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Napadlo mě, jsou to všechno Rudolfovy texty nebo pocházejí i od jiných autorů? Podle všech znaků bych řekl, že je možné obojí. Jeho světonázor a logika jsou obsaženy ve všech spisech, ale úprava, písmo a použití různých materiálů ke psaní hovoří o opaku. Hodně textů a myšlenek mohl přijmout i od svých kolegů, které za život potkal. Ale pozor, nacházejí se v jeho kufru. Dovolil by jinému, aby mu vstoupil do hlavy a nechal si od něj implantovat názory? Pochybuji. Otázkou zůstává, po jakou dobu došlo k nashromáždění těchto skvostů a je jisté, že k tomu docházelo v různých podmínkách. Asi nemá smysl pochybovat a hledat odpověď. Zkrátka a jednoduše, máme před sebou to, co máme. Zanořil jsem ruku tentokrát hlouběji a zamíchal tím salátem ve snaze dobrat se něčeho unikátního. To ale bylo zbytečné, protože všechna ta díla, všechny ty nápady byly jenom poklady. Uchopil jsem do ruky školní sešit a letmo jej prolistoval. Několik stránek bylo popsáno úhledným písmem, zbytek byl prázdný, jako by autor předpokládal, že ještě bude pokračovat v psaní dalších kapitol. Začal jsem číst. Anděl. Na chodbě naší ubytovny anděla nepotkáš. Přesto jsem měl to štěstí a ve čtvrtek odpoledne jsem na něj narazil v prvním patře. Ale netěšil jsem se dlouho z jeho přítomnosti. Letmo proběhl po schodech do mezipatra a zmizel po otevřeným oknem do parku. V tom mu nezabránila ani hmotně dokonalá pevně vsazená mříž. Snažil jsem se ho doběhnout, abych ještě spatřil, kterým směrem se nakonec vydal, ale zahlédl jsem už jen jeho křídla a zaslechl ten neklamný šelest. Pokud se vytratil právě tudy, muselo to mít nějaký smysl. Zvolil jistě předem připravenou zkratku, aby se dostal co nejdřív k bráně. Nepatřím k těm, kteří by milovali přílišné změny, ale v tu chvíli jsem zatoužil vyletět za ním a probrat s ním některé podrobnosti mého života, jako jsou například přání a sny. Křídel nemaje, nemohl jsem si dovolit ten přepych pustit se za ním rovnou. Navíc přece jenom byl jsem ve třetím patře. Takový blázen zase nejsem. Přidržel jsem se předpotopní klíčky, která sloužila k pevnému uzavření okna, a zachvěl jsem se, protože se náhle přesně v těch místech, kde jsem stál, srazily dvě rozličné vůně vzduchu, dvě zásadně jiné nálady, jako když se Labe spojuje s Vltavou pod zámkem v Mělníku. Za mým zátylkem se rozprostíral chladný, neměný odér, obšťastňovaný na nejvýše tak pachem chlóru, a do chřípí mi po otevřenou škvírou udeřil vzduch jarní, teplý, plný optimismu a lákadel. Byla to směsice vůní ženských klínů, prostoupená čerstvě zrytou hlínou, šišek borovic a vodní hladinou blízkého rybníka. Bylo mi jako tenkrát, když voněl tymián a smetanový panáci. Tomu se nedalo odolat. I když se už pomalu začalo stmívat, rozhodl jsem se podívat tam, kam můžou vstoupit jen andělé. Cesta od pavilonu k vrátnici nebyla zas tak dlouhá. Prošel jsem jí v životě již několikrát, ale vždy byla limitovaná. Dnes jsem se rozhodl, že tu mýtickou hranici poruším, že dám zcela jasně najevo svému okolí, co si myslím o omezování lidské svobody. Vždyť by mi nakonec stačilo se jen projít kousek tam a zase zpátky. Dál by má cesta nepokračovala, tu jsem neměl naplánovanou. Nikam bych přece neodešel. Jen bych se tam venku zaklonil, pořádně se podíval na oblohu a rozpřál se k velkému pozdravu, protože ten si nebesa zaslouží. Při tomto myšlenkovém i faktickém pochodu jsem dorazil až k vrátkům, kterými stále někdo procházel bez povšimnutí, nekontrolovaně. Schrbil jsem hlavu mezi ramena, strčil ruce do kapes a pevně v nich sevřel pěsti. A to mě asi prozradilo. Jen pár kroků by stačilo k dosažení mého cíle, když tu se najednou přede mnou objevil tučný pupek tvora v pracovním plášti. Kam pak? Zeptalo se to. Zvedl jsem oči a bylo mi jasné, že jsem narazil. Ten svatý Petr se rozhodl, že si mě vychutná. Měl sice na tváři úsměv, vlasy po ramena a vousy místo kravaty, ale zdál se být nekompromisním. Jen se projdu k hospodě a hned se vrátím, řekl jsem poněkud nejistým hlasem. Podíval se na mě, jako bych mu poblil boty. Cože? A kluzi z oddělení o tom vědí. Měl na mysli moje sluhy. Já ti v tom samozřejmě nemůžu zabránit, ani bych se o to fyzickou silou nepokoušel, ale silně bych ti to nedoporučoval. Otočil jsem se k němu bokem a zadíval se na vyvrácenou dlaždici. Vyklala se tak už velice dlouho. Od chvíle, co jsem se přistěhoval, nepamatuji se, že by tomu bylo jinak. Teoreticky vzato ti v tom nemůže zabránit nikdo, pokračoval a připadalo mi, že se rozhodl řešit celý problém filozoficky. Zvedl obě ruce do úrovně ramen ve všepřipouštějícím gestu, naklonil lehce hlavu na stranu a začal se silně podobat Ježíši. Ani věkově k němu neměl daleko. Já bych ti to ale nedoporučoval. Podívej se, mohlo by se ti tam něco stát, znáš se. Začneš čučet kolem sebe, nebudeš dávat pozor na automobilový provoz a maler je na cestě. A taková procházka, nač vlastně potřebuješ jít na procházku? Proč vůbec lidé chodí na procházku? Na co jsou procházky? Jak mohou prospívat lidstvu? Jaký mají význam nejen v našem světě? Začal se vzdalovat k jiným galaxiím a nezbývalo, než začít pevně věřit tomu, že vesmír je konečný. Dobrou noc, paní doktor. Musel se vrátit na zem, protože odcházela primářka sexuálních deviantů. Prdelatá čtyřicítka s vyzývavýma kozama. Mírně se za ní pootočil a aby dal najevo svou podřízenost, tak se jí i lehce uklonil. Ale z cesty neuhnul ani opíť. Kde jsme přestali, podrbal se ve vlasech a vytáhl cigaretu. Vložil si ji do nějakého otvoru ve vousech a zapálil. První tah byl mocný a získávající čas. Už si večeřel? Zeptal se konečně. Pokrčil jsem rameny, protože jsem si opravdu nebyl jistý a hlavně mě to v tu chvíli naprosto nezajímalo. Já bych udělal jenom pár kroků venku tam k té lípě a okamžitě bych se vrátil. Pokusil jsem se znovu a špičkou boty jsem do hlíny před sebou namaloval kosočtverec. Něco ti tam chybí, řekl přemýšlivě. Ne, odpověděl jsem. On mluvil o oddělení a myslel na obrazec přede mnou. Tak to zkusíme jinak, pokračoval. Tam, ukázal za bránu. To není jiné než tady. Žiješ v bludu, kamaráde. Kam tě vede slepá vášeň? Ruka v gestu opět zmrzla na úrovni ramene a já si všiml, že má na sobě rajtky. Boty měl slušné, ale jezdecké nebyly. Ještě tu druhou. Co druhou? Ruku. Co s ní? Zvednout jako tu první. Poslechl mě a učinil tak. A hlavu trochu na stranu. Níž, tak, a teď by to chtělo výraz utrpení. Ku podivu mi vyhověl. Já jsem věděl, že jste to vy. Ano, mohu říci, že se mi ulevilo. Setrval chvíli v oné póze, než domyslel celou situaci. V levé ruce se mu mezi ukazováčkem a prostředníkem kouřilo z cigarety. Po chvíli ruce pomalu spustil, hlavu narovnal, típnul vajgla o zem a vzal mě za loket. Tak, pojď. Prošli jsme brankou, vyšli na chodník před ústav a vydali se nohou svornou k nedaleké lípě. Tam jsme se jako na povel obrátili a vraceli se zpátky. Všechno to probíhalo na můj vkus moc rychle, ale nemohl jsem té překotnosti v milosrdenství zabránit. Přesto jsem se v jednu chvíli vzepřel a naši dvojjednotku zastavil. Podíval se na mě spytavě, ale já už měl v tu chvíli hlavu zvrácenou až k bolesti dozadu a díval jsem se na vycházející hvězdy a hledal mezi nimi svého anděla, který mi tak nešťastně proklouzl mezi prsty. Na obloze jich bylo mnoho, velmi mnoho, ale ten můj, přesně ten můj, kterého jsem toužil spatřit mezi nimi, nebyl. Sevřelo se mi srdce. Bylo to zlé znamení? A navíc mě začala bolet ruka nad loktem, jenže to už nebylo z citového pohnutí, ale následkem pevného sevření vrátným, který se rozhodl, že svůj dobrý skutek ukončí. A už jsme najednou zase stáli nad rozšlápnutou cigaretou a nedokončenou píčou. Byl to silný kuřák, což se dalo poznat i podle toho, že vybral z krabičky další cigaretu a zarazil si ji opět do vousů. Tak jaký to bylo? Zamumlal a zapálil si.
1: Ohromný, děkuju. Hlesl jsem a vydal se neodhodlaně přes brklavou dlaždici ke své posteli. Po třech krocích jsem za sebou zaslechl hlas.
0: Tak přijď zas a můžeš mi říkat René.
1: Otočil jsem se a chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat. To, co jsem však spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Na místě, které jsem právě opustil, stál můj anděl. Bíle zářil, jako kdyby hořel. Sametově se na mě usmíval a lehce, ale jenom Leon se pohyboval křídly. Dík, já přijdu. To už jsem jen špitnul a abych ho neuváděl do rozpaku a zbytečně nezdržoval, vydal jsem se tentokrát pevným krokem na večeři. Ani ten večer nezapršelo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Dějí se věci. Žádná uhurková sezóna, pane docente.
2: Překreslují se světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou vrženy.
1: Ano.
2: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 tisíc, co koukalo na to Flight 24 a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let, tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Já samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by se střelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo. Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů a věřím na to z hlediska třeba praktického biznesu, hodně s ním po světě, buď vyjednávám věci pro stomatologii nebo něco nakupuju a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo. Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Vždycky musíte jako se snažit vysílat podprahový signály a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel a má to být takhle. Jo? Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo? A nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znají do toho tvrdě, neustoupit. Jo? A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
1: Pane docente, byl to akt provokace?
2: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveni, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebujou teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to odpoví dějiny. Ale to je jako ten Cezar. Jo? Ten Cezar taky, když jako přešel na Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
1: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
2: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrát čínskou kartu je moc. Čili jako New York Times, někdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi, prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový trošku, i říkají Američani, hele, má ta Pelosi, kdyby jí nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušovem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Čína,

0: Stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umí tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany.
1: Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
0: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře, ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, jestli někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný, protože to trošku jako říká, bojím se. Jo, když nic jiného říká, bojím se, a pak samozřejmě otázka, bojím se odůvodněně, bojím se neodůvodněně. Takže to je taková jako méně šťastná věc, jinak já jsem jako dalek dvě věci. Pan Pospíšil mě nic zlého neudělal, tak jako nějak teďka jako se pást na něm je mi cizí. A druhá věc je, že ten Dozimetr, já jsem takový hrozně opatrný, jak nějak hned všichni ty novináři věděli, jak se aplikuje kokain do konečníku a takové věci. Mě to hrozně připomíná, jak Česká republika vlastně měla jedno z největších gamerů v historii, premiéru, která země zažila, že zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme měli nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by vodní peskůrku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, a pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
1: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
0: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten Dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili mě to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo že by ten kokain používal, já nevím, primátor, jo, nebo něco takového.
1: To jsou slovy, to byl městský kokain.
0: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráceně.
1: Zasáhne to do voleb?
0: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. Lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas STANu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad, já doufám, hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkám říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. Ale já jsem třeba zažil v obci, kde se nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo? On nějak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil po roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo? Protože ta jim třeba jako byla odpudivá. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rád, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD, zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak.

0: se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká, změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
1: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
0: Ale obsah by zůstal zachován?
1: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
0: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
1: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Koupil jsem si v outletu outfit, něco na outdoor.

Nejprve zkusil několik jiných povolání se střídavým úspěchem, ale posléze se opravdu stal jedním z písařů zaměstnávaných klášterem Gottweig ve Wachau. Klášter vlastnil rozsáhlé vinice a Bernard se mezitím naučil vínu rozumět. Psal rychle i podle diktátu a navíc uměl dopisy či jiné texty dovedně přestylizovat a nedělal pravopisné chyby, což se otci opatovi, který byl sice vznešeného rodu, ale slabý v gramatice, velice líbilo. Občas, když se Bernard opil klášterním vínem, a to bylo často, pokoušel se vyprávět ostatním opilcům u stolu, jak o jeho osudu rozhodlo spiklenecké zasedání ministrů a vydavatelů novin. Žádné nikdy neproběhlo, jen tu a tam se některý z nich setkal s některým jiným z nich. Opravdoví spiklenci nemusí zasedat, nemusí se ani všichni znát a nemusí vědět, že jsou spiklenci. Taková bývají ta největší, nejmocnější spiknutí světa. Ale Bernard si to tak představoval. Jako konspirativní schůzku, podobnou setkání zednářů při svíčkách. Líčil vždy dramaticky, jak nejprve přijel z Lipska Rýče v černé masce, jak po něm dorazili Francouz a Angličan, všichni v kápích do čela stažených, jak je všechny uvítal ministr Kounic císařovým tajným zednářským jménem a jak potom všichni odpřisáhli nové temné bratrství boje proti pravdě. Posluchači se mu většinou vysmáli. Obvykle po takovém vyprávění dostal křeče v břiše a průjem. Když byly bolesti žaludku přece jen už příliš veliké a jednoho rána zvracel krev, odhodlal se Bernard vyhledat pomoc. V klášteře se jeden mnich věnoval medicíně, zašel tedy za ním. Mnich mu nejprve pečlivě prohmatal břicho, pak si zkoumavě prohlížel Bernardův jazyk. Ťukal mu ukazováčkem do zubů jako koni a proti světlu se zabýval skleničkou s jeho močí, podobně jako prosvěcují skleničky milovníci zeleného veltlínu. Pane Schillere, obrátil se pak k Bernardovi s vážnou, téměř vylekanou tváří. Máte takzvané krvácivé vředy. Bojím se, že vám neumíme pomoci. V mnichových očích, a to přece nebylo možné, zahlédl Bernard sled neostrých obrázků. Viděl unavený nos Erdédyho, zažloutlé staré lebky neznámých mrtvých, křehkou ptačí ručičku umírajícího barona, jazyk psa, který mu olízl slzy po prvních popravách, nahou aranku a její oblá ramena, její upřený temný pohled. A pak se to všechno ztratilo v lehonkém oparu připomínajícím tanec elfů nad teplým lejnem. Hlavně, že to nejsou vzpomínky, řekl Bernard s úlevou. Z toho jsem měl strach.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Společnost Seven Red uvádí Alena Vitásková, Solární baroni, Příprava mé vraždy. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Dost blbé léto. Srpen začal překrásným počasím. Hřejivé sluníčko svými paprsky vytvářelo v raní rose drobounké duhové proužky, které nad lučními květy dotvářely obraz krajiny nám známé z naivistických obrazů, které mnozí milujeme pro jejich upřímnou krásu, mnohdy až kýčovitou. Léto bylo, jak má být. Vančura by ho nazval rozmarným, Kamila ho nazvala báječným, solární baroni dost blbým. Kamila se lenivě protahovala po dovolené v posteli, když zařinčel budík, na který už několik let nebyla opravdu zvyklá, aby ji budil. Pohromadě zážitků z posledních dvou týdnů, kdy byla jmenována do funkce, po které na jedné straně sice toužila, ale na straně druhé jí to bylo jedno, kdyby jmenována nebyla. Byla dostatečně lenivá a uměla se zabavit i v období, kdy nepracovala. Na práci nebyla závislá ani mentálně, ani finančně. Pakliže pracovala, tak to bylo s plným úsilím. Toužila být úspěšná asi jako každý. Po několika letech činnosti na volné noze se těšila do práce, kterou doposud neznala. Vůbec neměla ponětí, co ji čeká. Kdyby toho osudného rána jen tušila, asi by se sekla marot jako tenkrát Fík, když měl přinést Hlavounovi výpočty o výkonu instalovaných fotovoltaických elektráren. Asi by nikdy do toho bordelu nenastoupila. Asi by nikdy nechtěla vědět, jaká svoloč nám vládne. Asi by nikdy nechtěla poznat beznaději, ve které se nacházíme. Asi by nikdy nechtěla poznat, že se tu skutečně zavírá na objednávku. Převedla si nevyčerpanou dovolenou z minulého působení a těšila se na úplně novou práci. Každý občan asi přišel do styku se státními úředníky, mnohdy důležitými blbci a namyšlenci, kteří dokáží jen znepříjemňovat život, vytvářet překážky, aby svoji důležitost předváděli v přímém přenosu, dokáží dělat průtahy a klást odpor, místo aby pomáhali a pracovali pro blaho lidu. Většinou se jedná o zamitrákované chuděry nebo chuděrky, kteří doma dostávají mokrým hadrem přes hubu místo polibku, když se vrací domů z práce. Pak je tu druhá část úředníků, kteří skutečně svoji práci berou jako poslání. Je jich stále málo, ale najdou se. Ani nevíte, jakou má pak občan radost, když se s takovým úředníkem setká, jak je den hezčí. Každý z nás má určitě zkušenosti s oběma druhy úředníků. Kamila nastupovala s přesvědčením, že to vše musí změnit, alespoň na úřadě. Úřad musí být výjimka mezi všemi úřady. Musí vytvořit ochranu spotřebitelů, kteří jsou bití po hlavě a hlavně po peněženkách. Přicházela plna ideálů a upřímné snahy nepřipustit bezpráví, které se na občanech páchá. Přicházela do naprosto neznámého prostředí, plného intrik, podrazů, zloby, nenávistí, krutých útoků, lenosti a blbosti ze všech stran. Zodpovědnost byla v těchto sférách neznámý pojem. Existuje jen jeden společný zájem – alibi. Dostatečné alibi, raději nic nedělat, nebýt nikde podepsán a umět hbitě opičku hodit na záda někomu jinému, ať se stará ten, komu opička zůstala viset na zádech. Bonus k tomu, když z toho bude mít velký průser. Opička, to je v úřednické hantýrce velký, malý nebo obrovský problém, který by se měl řešit, aby nepřinesl negativní dopad nejen na jedince, ale v takovýchto institucích na celou společnost. Opička, to je například nedostatek v legislativě, který má dopad na výši povinných poplatků pro obyčejného občana. Nedostatek v legislativě má negativní dopad například na investory, podnikatele nebo ty poctivé vtipně likviduje. Prostě je celá řada, nepředstavitelná řada problémů, které když se neřeší, mají fatální dopad na ekonomiku a hospodářství země, na blaho nebo životní úroveň obyvatelstva. Přicházela do džungle státní správy, politiky a především politikaření.
Přicházela do zcela neznámého světa, kdy vůbec netušila, že ve třetím tisíciletí, téměř 30 let po revoluci, něco tak hrozného existuje. Přicházela do džungle plné opiček, namydlených schodů bez zábradlí, posetých slupkami od banánů. Přicházela do džungle plné pastí a propadlišť. Přicházela do světa, kde jde o život. Úředník, a kdo je víc, tak si někteří představují práci na úřadě. V dřívější době zažila hloupost a nevraživost některých úředníků a zařekla se, že na úřadě to tak nebude. Chtěla, aby úředníci skutečně sloužili, nikoliv otravovali žadatele jako odporný nebezpečný hmyz. Všichni známe, co vše úředník může způsobit. Strejda Kamily byl známý buřič a také na to doplatil. Rozhodl se postavit malou dílnu s garážemi, práce asi pro 20 lidí, nic moc, ale na druhé straně troufl by si na to politik, který se politikem narodil, ten, který má zadek samý mozol od sezení na stranických, nic neřešících schůzích, seminářích či v klubech, ten, který má mozoly na zadku místo na rukou, ten, co si nikdy nevydělal ani na slanou vodu, jak říkával Strejda, tak ten vyrábí co nejvíc překážek pro všechny, kteří normálně pracují, a to v jakékoliv profesi. Výjimku tvoří tunelování veřejných financí či jiné zlodějny prováděné formou dotací. V tom opět vynikají ti, co mají ty mozoly na zadku. No, tak ten Strejda měl svůj pozemek, na kterém už nějaká budova stála, a chtěl to vše rozšířit, přestavět a dostavět. Pozemek byl v nelukrativní části městečka, kousek od míst, kde končila možná zástavba kvůli podmáčení z místního potoka. Líný úředník neměl chuť se žádostí zabývat a po třech měsících chytil Strejda při pravidelné týdenní návštěvě úřadu amok. Začal zvyšovat hlas a požadoval, aby úředník povolení vydal, jinak, že si bude stěžovat. Slovo stížnost je na úředníka jako červený hadr na býka v aréně, a to ještě bodnutého nejméně pětkrát kopím do slabiny. Úředník zrudl jako ten hadr, začal lapat po dechu, to se mu ještě nestalo, aby ho někdo takto urazil. Ta drzost, ta neskutečná odvaha napadnout úředníka a vyhrožovat mu, že si bude na něj stěžovat. Rychle přemýšlel, co bude dělat. Přece tomu sedlákovi, tak ohodnotil strýce, nebudu něco vysvětlovat. Jeho rychlé myšlení znamenalo pohyb slimáka, za kterým zůstává jen slis. Takže nic rychle nemohl vymyslet. Strejda si naivně myslel, že úředník ztratil dech i slova, protože má pravdu, odejde proto s papírem, že může rekonstrukci svého objektu zahájit. Úředník však nabíral dech, vzpamatovával se ze šoku z toho drzouna, v duchu si sumarizoval všechna školení, jak se bránit proti nezdvořilému občanovi. V této oblasti si doplňoval vzdělání jako samouk a bránit se proti své lenosti uměl bravurně. A teď to přišlo. Ta strašná věta, která zdecimovala strýce tak, že místo čepice sežmoulal v ruce klobouk, který v zoufalství sundal z hlavy, a chtělo se mu poprvé v 55 před tímto 20letým frackem brečet. Ta jednoduchá věta zněla: vážený pane, v této chvíli chodím pozorovat okolí toho vašeho pozemku a nemám ještě najisto postaveno, zda tam nežijí mloci, skokan zelený a ropucha. Ti všichni se chodí pářit k vašemu pozemku a zásah, který byste tam stavebně chtěl provádět, by narušil jejich sexuální život, a to rozhodně nemůžu dopustit. Strýcovi se chtělo zařvat, že se tam chodí pářit do křoví on, že ho tam párkrát viděl a že přes krátkozrakost, kterou trpí, si je naprosto jist, že nesouložil s mlokem ani s kokanem zeleným, ačkoliv ropucha to mohla být. Měl už na jazyku, že mu nechce narušovat jeho sexuální život, že v jeho věku by mohl šoustat doma a ne ve křoví u jeho pozemku.
Strýcovi rychle došlo, že takový střet by byl daleko horší a dokázal si představit, co by mohlo následovat. Zastavil se právě včas, uvědomil si, že s tímto imbecilem nic nevyhádá. Tušil, že přítomnost mloka, čolka, skoka na zeleného či ropuchy by znamenala konec jeho podnikatelského nápadu. Stejně tak věděl, že v těchto místech nežije ani komár, natož živočichové, o kterých úředník hovořil. Ale mlčel, 10krát se omluvil a v předklonu vycouval z kanceláře. Kamila byla přesvědčena, že úředníci na jejím úřadě budou elita. Budou ti nejlepší, budou sloužit lidem, budou sloužit společnosti. Všechny myšlenky, které jí probíhaly hlavou poslední noc před nástupem do práce, všechna přesvědčení o nové práci si přinesla sebou a byla rozhodnuta vše uplatnit. Nepřestávejte usilovat. První oliva, kterou vyndáte z láhve, uvolní všechny ostatní. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím, pane Macinko.
2: Já vás taky.
1: Předsudečnost a xenofobie. Senát na návrh lásky odsoudil ombudsmana Křečka. Psali v tisku i v tlači.
2: Senát, no to je, takhle to zní věhlasně, že Senát odsoudil ombudsmana.
1: Návrh lásky.
2: Láska odsoudila ombudsmana. Předně je tady potřeba říct, že ombudsman je veřejný ochránce práv. Nikoli, jak si pan Láska představuje, veřejný ochránce lidských práv. Jo. To je občanských práv. Takže pan Křeček, který je velmi konzervativní člověk a stojí nohama na zemi a dívá se na svět v souvislostech, a ne, není hvězdář a snílek jako pan Láska o tom, jaký ten svět by měl být. Prostě, takže já bych jenom chtěl tady říct, že Senát odsoudil pro to, aby odsoudilo, hlasovalo 25 senátorů. Protože zrovna jich nepřišlo do práce moc, tam jich je 81, takže 25 stačilo na to, aby byli většinou. No, oni jako se tam moc nehrnou. A tady ty aktivisti, Láska je tam šéf nějakého pirátského klubu, jo? Kde jsou Zelení a tady tyhle ty prostě cykloteroristi, jak jsme viděli z toho předchozího příspěvku. Tam to slovo u toho kamionu, ten slovo cykloterorismus vyloženě padá na úrodnou půdu. Jo? Takže tyhle ti, kteří jsou velmi, velmi jako aktivní a chodí do práce poctivě, na rozdíl od těch ostatních, kteří už na to možná trochu kašlou, tak ty ho odsoudili. Jo? A jenom, že proč? Jo? On řekl, myslím, že měl nějaký takový poznámky týkající se romských spoluobčanů, kdy jako říkal něco, že likvidují byty nebo bytové fondy a že z částí jako některých obcí dělají vyloženě vyloučené lokality. Což není a priori útok na romskou menšinu, protože ty lidi z romské menšiny, kteří se takto nechovají a žijí normální život, prostě jako každý jiný člověk, tak těm to určitě taky vadí toto. Protože to vrhá na tu jejich menšinu a na ně jako velmi špatné světlo. A pokud budeme se chovat jako pan senátor Láska, že je povinností zavřít nad tím oči a říct ticho, protože je všechno bezvadný a zelený, no tak ten problém bude se zhoršovat. Pokud tady budou takový stateční lidé, jako pan ombudsman Křeček, kteří budou ten problém pojmenovávat, tak byť jako třeba spáchá nějakou oběť sám na sobě, ale třeba se ten problém bude řešit, anebo třeba ho i vyřeší nebo bude se snažit ho řešit ta menšina sama. Jo? Já bych jenom tady řekl, že ombudsman jako instituce má v české veřejnosti pořád velmi vysokou důvěru. Určitě nad 50%, nad poloviční důvěru. Zatímco Senát, když se podíváte na průzkumy důvěryhodnosti českých institucí mezi veřejností, tak myslím, že nedosahuje ani 30. Hmm. Takže každý nechci přebere. Já si myslím, že lidé fandí spíš Křečkovi a Láska možná je jenom v srdcích některých agresivních fanatiků.
1: Tak. V brněnských tramvajích zakazují otevírat okna. Kazila by předvolební výlep primátorky. Myslíte, že to je možné?
2: Je to blbý, no. Já jsem byl včera v Brně, z hodou okolností.
1: A otvíral jste okno v tramvaji?
2: Teda nejel jsem tam tramvají, jo. Aha. Jel jsem dneska tramvají tady v Praze, ale byl jsem včera v Brně a bylo tam strašlivý vedro. Strašlivý, opravdu strašlivý vedro, takže já jsem jel dneska dvěma tramvajema v Praze. Z nichž jedna byla taková ta moderní, nová, klimatizovaná. A na tu se dají dávat takový ty polepy. To znamená, jestli tohle není spíš nějaká škodolibost nějakého redaktora, já nevím, odkud to je, tenhle článek, to je jedno, který by řekl vlastně, jo, oni to zakazují otevírat ty okna kvůli tomu, že tam je ta klimatizace. Ale pak jsem měl dneska i tramvají, která klimatizaci nemá, to je ta stará, ale ty většinou polepení nebejvají. Takže nevím, no, jako
1: Necháme to vyset ve vzduchu, toto.
2: Možná to bylo jenom kvůli té klimatizaci, ale zase na druhou stranu, kdyby to tak nebylo, tak třeba my možná budeme mít taky ve volbách jako motoristé nějakou polepenou tramvaj, možná
1: jo.
2: Tak já ten jenom chci předem říct, že Kdyby tam někdo měl pocit, že si potřebuje otevřít okno, tak určitě, ať mi tu hubu skřiví, to je jedno, já to přežiju.
1: Přežijete. Tak, pane Macinko, tady u nás byl pan Petr Drulák. Jo, to je politolog, dokonce profesor a bývalý velvyslanec ve Francii a řekl, bez oligarchů by se Zelenský prezidentem nestal. Představte si, Ukrajina členem EU nikdy nebude, a to je politolog, profesor, jo? A veřejnoprávní média respektují jen oficiální názor sformulovaný českou vládou, tedy žádná novinka, ale zajímavý pan Drulák.
2: Pan Drulák se nebojí.
1: Pan Drulák se nebojí.
2: Pan Drulák se nebojí a je to dobře. Je to dobře, že se nebojí. Já nevím, jestli by se Zelenský stal prezidentem bez oligarchů nebo ne. Nevím. Neznám tady ty ukrajinské reálie. Většinou to tam tak bejvá. Jo, prostě to je část světa, jak Ukrajina, tak Rusko, kde prostě ti oligarchové jsou. Jo, odsud se to potom přenáší i k nám, že my víme, že oligarcha je takový sprostý slovo, tak tady různí někteří bohatí lidi jsou jako záměrně štvavě označovaní za oligarchy, aby se jim uškodilo, jo? Ale ti skuteční oligarchové jsou tam, jsou na Ukrajině a jsou pak i v Rusku. V Rusku s tím rozdílem, že oni mají nad sebou ještě toho cara, který těm oligarchům může tak jako sem tam vysvětlit, jako co si myslej, nebo co si nemyslej. Na Ukrajině je to v obráceně, možná

0: finanční systém, ekonomický systém, jo, jak prošla nějakou tou postkomunistickou transformací, jestli tam je demokracie a Českou republiku, no tak to myslím, že to je vtip to vůbec srovnávat. A my jsme, než jsme se stali členskou zemí, tak vzpomeňte si, že přihlášku do Evropské unie podával za Českou republiku předseda vlády Václav Klaus a členskou zemí Evropské unie jsme se stali, když byl Václav Klaus prezidentem. Trvalo to 8 let, ten proces, než nás přijali. Podívejte se na některé jugoslávské země, Srbsko. Srbsko je už přes 10 let, já přesně teďka nevím kdy, ale typl bych tak 12-13 let se pokouší o vstup do Evropské unie. Ten proces trvá, ale stále členem Evropské unie není. Když porovnám, jaká je stav společnosti, ekonomiky, demokracie v Srbsku a na Ukrajině, taky si nemyslím, že to je srovnatelný. Takže jako, ono to není možné udělat nějak rychle. Jo?
1: Já zase nemám takový strach.
2: Po zádech mi stéká dešť a ty jsi suchá dívko Mercedesu.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.

0: Ale
1: no komunistka, no.
0: Komunist, říkám šéfka komunistů, konečná. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
0: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
0: Která
1: paní Bobošíková.
0: Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
0: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
0: A tak oni hrají o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
0: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby byla nějaký, aby bylo nějaký vzrušo.
0: Ani tak ona, ne, je tak počkejte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
0: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého...
0: To není sládek to, sukní.
1: Samozřejmě,
0: sládek,
1: že je.
0: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
1: Tady je taky o teatr.
0: No, ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliardách korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tak vám musím říct, pane holče, jsem na měko.
1: Jo, z čeho?
0: Jak z čeho? Všichni jsme na měko, ne?
1: Já ne.
0: No včera ne. Prohovořil pan Fiala.
1: Jo, počkejte. To já musím říct něco.
0: Mým národu.
1: Jo, ale já vám musím říct něco na začátek. Já jsem sem spěchal, plnej strachy. Co je s váma?
0: Jak to?
1: Slepičák.
0: Tlak vysoký.
1: Slepičák. Slepičák je zavřený a já jsem si říkal, no teď vy jste choval slepičky.
0: To se
1: měl jste slepičky doma.
0: To
1: vajíčka
0: se mě dotklo.
1: Já jsem říkal, ježišmarja, jestli je to Xaver.
0: Jo, ale to pře... Pane Volče, to přehání, nebo to fakt, zase jako brzdit, jo?
2: Trošku, byl jsem zděšený jako Mirka Němcová, chvilku teda.
0: Slepičák je brutálně ponižující
1: přezdívka.
0: Jo. A já jsem toto slyšel, a taky, že mu říkali, že slepičákovi musíme dát aspoň 15. Připomínám teda, že to je ta kauza Hlubučkova, jo? Nevíte, jak se řekne slepičák anglicky?
1: To nevím. Anglicky slepice je hen, to vím. Ale jak by byl slepičák? Jste si to našel?
0: Slepičák ve smyslu jako stolice od slepice.
1: Jo, takhle. Jo, vy hned vidíte dál.
0: No počkejte, proč myslíte, že mu říkají slepičák?
1: No, protože choval slepičky, ne?
0: Ale ne.
1: Ne kvůli stolici od slepic, prosím.
0: Slepičák se říká, když slepice
1: jde. A to se říká slepičinec. Šlápl jsem do slepičince.
0: U nás se říká slepičák.
1: A odkud jste?
0: Ale to je jedno, odkud jsem. No, nedělejte tyhle ty rozdíly mezi lidmi, pane holče.
1: Já polarizuju společnost, je strašný.
0: Jak se to jmenuje překladáč?
1: Translator Google.
0: Translator Google. No vy máte zas tady ty odbory.
1: Ale víte, jak se zmínil, musíme dát slepičákovi 15, tak já pak jsem si říkal, kdyby byl slepičák Xaver, tak by to bylo, musíme dát slepičákovi 30. Tak jsem se uklidnil.
0: No tak to mě podrž.
1: Co? Máte to?
3: Hen.
0: Slepičák je jenom hen.
1: No jo, no, tak hen.
0: Tak to je.
1: A to oni, určitě by to bylo, jinak by to měli, ale... No jo, slepičák. Myslíte na něj trošku?
0: Jako je mě ho už trošku líto, protože... tím slepičákem to samozřejmě zazděli. Na druhou stranu je vidět, že to vytahli všechno. Počkejte, toho Fialu necháme bejt?
1: Ne, tomu... To.
0: Ale jedeme teď slepičáky.
1: No jasně.
0: No, tak vytahli to ven, všechno, Bůh ví, kdo to pustil. A...
1: No policajti, ne?
0: Myslím si...
1: Ne to u policajtů, zatím nikde no, na to není.
0: Tak advokáti můžou do spisu, se říká, že a tak, ale... já v tom vidím tentokrát snahu, aby to nešlo zastavit. Tak to pustili ven.
1: To já, ale to není poprvé. Já to tak beru vždycky, že o těch vlastně policajtů, oni potřebují vzbudit velký jako zděšení a to, že opravdu ta kauza je taková, co to stalo. Protože chápu, že jsou všichni vystrašení ještě z té megakauzy plukovníka Šlachty. Vzpomeňte si na to, jak málo kdo pochyboval, jako že to dopadne nějakým odsouzením, lidi do vás by šli a všechno, odposechy taky. A nakonec to skončilo úplně naopak, že oni všichni u soudu očištění a ještě dostali odškodnění od státu, od nás. Takže samozřejmě to tak je?
0: Já mám s plukovníkem Šlachtou novinku.
1: Jo?
0: No, takovou osobní. Já jsem vám zjistil, protože si občas pustím na Facebooku, jak má ty promluvy.
1: On ještě dělá furt?
0: Jo. Napřímo.
1: No tak jak jinak.
0: Já jsem zjistil, že já ho rád poslouchám.
1: Jo?
0: Jo. To a jedna. Mě to nějak baví, ty příběhy a ta, jako, jak on v tom má tu emoci.
1: A on tam taky pouští nějaký slepičáky a tak?
0: Trošku nějaký slepičáček občas tam prosákne. A zjistil jsem, tak jak mě bavil poslouchat Havel kdysi, já mám rád tu manýru v tom hlase, tu jeho vadu,
1: jo.
0: Na kterou, když si zvyknete, tak je to takový jako, že on jenom řekne, tady je Robert a vy víte, že už bude, o čem to bude vlastně, a že slepičáky poběží.
1: Jo.
0: No a... Já ho rád poslouchám, to musím říct.
1: Ale řekněte, a nejdou nějaký signály skrz to, skrz slepičáky, že by se chystal na vládu nějak třeba přijet?
0: No,
1: do Strakovky?
0: Já mám teorii, pane Holče.
1: Vy?
0: To pamatujte si, jednou to bude heslo na Wikipedie, na Wikipedii bude se to jmenovat to heslo Xaverova teorie 2022. Chcete to vědět?
1: No, jsem hodím nedočkavostí.
0: Teď paní nejvyšší státní zástupkyně kosí tady ty kmotry, jo, té současné vládní koalice. Ona jich podle mě přes prázdniny zkosí ještě pár. Nebo jich může třeba 5-6, takový vazby nějaký, zločinný spolčení, organizovaný zločin a tak. A září, říjen ohlásí kandidaturu na prezidentku a řekne, jsem to já, co jsem zkosila teď tu poslední várku k motru a jako prezidentka tuto zemi očistím. A lidi budou sázet hlasy. Učitelka z Brna, tím pádem konec. To je to.
1: Ta bude točit videa, ne? Už asi.
0: Ta bude točit videa. Je to taková moje teorie, že kam to spěje.
1: Ale jste hlava.
0: No tak přiznám se, že trošku jsem jako v tomto.
1: Je to vidět.
0: Říkají mi u nás ve vchodě, tam máme teď takový jako, v jednom bytě tam byl jaký spolek mladých lidí.
1: To jste říkal.
0: A já s nimi hovořím na parkovišti někdy a říkali mi, že jsem chytrej asi jako Dominik Hašek.
1: No tak to, tak to jste hodně chytrej.
0: No to právě nevím, já si to musím někde
1: pohledat. To jste pohledat. Tak chytrej, že vám málo kdo rozumí, ne? Co?
0: No moc lichotka no. To není, co si vám povídat. No, kdyby říkali, jste chytrej jako pan Holec, tak to teda...
1: Tak to je extra liga.
0: To bych se zarděl, rozumíte, ale... No, tak vezmeme prvně tu kauzu.
1: Myslíte... Projevu. Kauza projev.
0: No, kauza,

0: je to na film.
1: Pohřeb bude, záhy a svatba, no. Tak...
0: Já myslím, svatba bude. Hlubuček s tím partnerem se v kriminále vezmu. Vsaďte se.
1: A partner je taky v kriminále? Ten snad ne, ne?
0: Ten ne, ten spravuje nemovitosti.
1: Musel vít Kosáka třeba.
0: Ten spravuje nemovitosti.
1: Nyní by si slepičák vzal Kosáka.
0: No, něco takového bude, ale nepřejeme nikomu ne. Nic zlýho. Ale, pane holče, a teď, když do toho zamontovali ty prostitutky a ty odposlechy s tím kokainem, já vám to někdy čtu, jak to vychází teď na pokračování různě na internetu, a já vám některé věci vůbec nevím, co znamenají.
1: Ale kok znáte, ne?
0: Kok znám, ale že třeba bych já na místě toho Redla, nebo kdo to tam, tak bych řekl, děvčeti, ten koks je dobré dát na sliznici. Ale on říká, chceš to jaksi no. Do genitálu, anebo do konečníku. Mm-hmm. On to říká mnohem drsnic, jo? Tak, jak to říkají lidé z těch lepších kruhů. A je vidět, že s velkou radostí toto pouštějí ven ti policajti. Nebo někdo.
1: To já si budu vědět, tohle to je ten pep z toho, ne?
0: No. To. Já vám řeknu, já jsem si představoval, včera jsem měl autem a za skolem toho někde někdo mluvil v nějakým podcastu, jak sedí ti policajti u těch odposlechů. Představte si ty tři policajty ve věku 26 až 35, takový ty, jo, jak je vidíme v těch kuklách, sedí v tom kanclu, mají reproduktory a říkají, Tondo, pojď se, to musí slyšet.
1: Jo.
0: A teď si pouštějí tady ty jednotlivý a řežou se smíchem. A říkají, napiš to tam. Říkají, ty vole, to je moc. Ne, napiš to tam, to je dobrý. To tam, jestli to chce do prdele, ten kokain, to se bude lidem líbit.
1: Jo.
0: A takhle to přepisují. A teď se u toho samozřejmě baví, protože tam není jenom ta rozmluva před těmi orgiemi, ale tam budou natočeny i ty orgie samotné.
1: No a řekněte vlastně, neměl byste takový nějaký projekt s dodávkou, že jste chtěl taky jezdit mezi lidi?
0: Chtěl.
1: A to bylo obdoba nějaká, ne? Zaparkovat to někde?
0: A poslouchat. No součástí toho byla Agáta.
1: No samozřejmě.
0: Ale přišel jsem, když jsem teda dumal, přišel jsem na to, proč oni pořádali tam ty hromadné sexuální orgie.
1: Jo.
0: To má totiž, pane holče, naprosto legitimní důvod. Víte, jaký?
1: Ne.
0: Většina lidí ví, že ideální počet lidí na sex jsou dva. Maximálně tři. Mm-hmm. Jo. Ale řekněme většinou dva. Jo. A tam se toho zúčastňovalo víc lidí, protože jsou to politici, oni potřebují hlasovat. Oni potřebují většinu.
1: A
0: o tom to celý bylo. Protože, tak oni řekli, přijďte, pan teď odpospíšila tam nějaký pomocník a já nevím, kdo všechno. Bude vánoční večírek, který potom s kokainem a promiňte, že to tak řeknu, jak se to řekne? S kurvama. Jak to řeknu hezky?
1: Já si myslím, že to není vulgární slovo.
0: S děvčaty, jak si...
1: Víte, jak se říká, tej sexuální pracovnice.
0: Sexuální pracovnice, které tam byly jako profesionálky. A to není jako, že teď se to strhne. Tam ten nejvyšší, co tam byl, to někdo z Magoše, řekne, a teď se bude hlasovat, jestli tady slečna Kamila půjde s panem tím a tím Redlem
1: do postele. S panem Kosákem anebo s panem Slepičákem?
0: Slepičákem. Kdo je pro? Oni jsou takhle zvyklí z toho Magoše.
1: To je jasný, no. Tak jsou to demokrati, ne? Všichni předpokládají, ne? To je všechno demokracie,
0: jsou
1: ne?
0: Jsou ryzí demokrati. No. To nelze jako vzít. No a já tomu proroku, že to ještě bude mít hodně zatáček tady ten.
1: No je to plný zákrut, ne? Ale mně se líbí, jak zmínil jste Pospíšila. Víte, co já jsem si teď řekl, že ještě nebožka Meda Mládková, že se nedožila toho, že by teď zjistila, že ten jeho, jak on říkal, fundraiser, Fremr, který ho teď cynicky hodil přes palubu, jak předtím v
0: topce. On ho hodil přes palubu?
1: No jasně, toho Ferryho.
0: A jak jste to říkal, že je? Fundraiser?
1: Oni mi říkali fundraiser, jako že získává prachy na...
0: Jo, takhle.
1: Pro stranu.
0: Já vím jenom, kdo to je whistleblower.
1: Jo, a tohle to je fundraiser.
0: To je něco.
1: A to je trošku něco jiného. Ale občas se z fundraisera potom stane whistleblower, když je ve vazbě. Tam je to proto jako příhodný prostředí, abyste se proměnil v lepšího člověka. A

0: No a on si tohle Fremra fundraisera, tak on ho vlastně za to, co pro něj dělal, tak ho dal i do dozorčí rady Muzea Kampa. Představte si ke starý paní Medě. A ještě, že ta se nedozvěděla, co to je celý záč, že stačila umřít včas. No, představte si, že by si to teď četla všechno.
1: No to bylo hrozný, no. To máte pravdu. No. Ale oni už se nějak dokonce chtěli vzájemně žalovat, Pospíšil s Čižinským.
0: No, tak to je jiný borec zase než Fremr.
1: Proto to říkám, že to, víte, on už ten Pospíšil taky asi ztrácí nervy a je rozhádaný s Grekým.
0: Tam ztrácejí nervy všichni. Včera jsme viděli ztracení nervů v přímém přenosu s premiérem, nebo v předtočeném přenosu. To nebylo o ničem jiným, než o ztrátě nervů.
1: Hned jdeme k tomu, jo, Mlčochovi, ale teď mi řekněte, mám zásadní otázku. Myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že se v kauze Hlubuček dočkáme takzvaného spolupracujícího obviněného?
0: Myslím si, že jo.
1: Já si taky myslím, že jo. Dokonce si myslím, že už to je.
0: A víte, kdo to je? Tušíte, kdo to bude?
1: Já mám nějaké informace, ale já nemůžu.
0: Víte, co já si myslím? Já bych si vsadil na Slepičáka.
1: Ne. Jako je to Meglich, jo, ale já mám jinou informaci. A hlavně ty odposlechy do toho konspiračního bytu nedala policie.
0: Jo, a kdo?
1: Někdo z nich. Přisám.
0: Vy tady píšete další zákruty té kauzy, se mi zdá.
1: Já jsem krok dopředu s informacemi.
0: Vy teď hodně posloucháte plukovníka.
1: Nesnažte se to ze mě vytáhnout. Já nemůžu vám to říct.
0: Já vím, že nemůžete naznačit ani.
1: Já mám pohledovou informaci. Nezapomeňte, že včera zasedala Rada České televize.
0: Máte podezření někdo z radních?
1: Ne, ale je to vlastně chumel 15 lidí a každý přinese zajímavé informace.

0: Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čtu na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho to dát asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a je musíte chodit,
1: jaký tak, jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo to zaplatí a že tentokrát se fakt máme na co ptát, protože Evropská komise představila takzvaný plán na čistý průmysl, což je ve skutečnosti plán na čisté zničení našeho průmyslu evropského, ale že je fakt zle tentokrát, tak to potvrdil Luděk Niedermayer, europoslanec TOP 09 a STANu, protože i on řekl, jsem poněkud zaskočen ambicí tohoto plánu.
3: Tak když jsem slyšela pana Niedermayera, že zaskočen, tak já se začala opravdu už bát.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd.

0: taky vám přísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně jenom všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako tam nějakou si, že souvislost? Ne,
3: ne, nechci jsi naznačovat. Ne, nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
2: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
3: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
2: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
3: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
2: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
3: Promiň, že se směju. Když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
2: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si je vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
3: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
2: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pak mi to předraží.
3: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
2: o peníze nás obou.
3: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
2: Teda, to hnutí ANO, to jsou To jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
3: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
2: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
3: No já myslím, že se...
2: Kde bude parkovat?
3: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
2: Máme přehlídku, já přijdu.
3: Jo,
2: já přijdu.
3: Jo.
2: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
3: Měla by, já teda jenom koukám.
2: Prázdná peněženka.
3: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
2: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
3: jasně,
2: bydlení.
3: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
2: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
3: No,
2: a utichnou zbraně. A co potom?
3: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
2: Protože co když Putin skončí? Že?
3: No, jasně.
2: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
3: Kdo nás napadne?
2: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
3: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
2: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
3: Já nepřeju Ukrajině tak. Špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
2: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu pár excellence.
3: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme, a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
2: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
3: Jo.
2: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
3: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
2: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
3: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled. A je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
2: A možná ani to ne.
3: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
2: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
3: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
2: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
3: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
2: Hodila nám nějak do toho vidle.
3: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
2: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
3: No, to
2: tak
3: jsem chtěl,
2: je asi více věcí, že?
3: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
2: To jsou ještě 4 roky.
3: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
2: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
3: No já se o vám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
2: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
3: Díky za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Posloucháte Radio Xaver.

nádech kraj rybníků a sítí. Pole rovný jako stůl, zapal mi cigáru

0: Nepřijde úplně legrace teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň.
1: Takže přijde vám, že ta kampaň je ostrá, jo?
0: Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádný jiné téma, než je antibabiš. A fakt tomu nerozumím.
1: No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje?
0: Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje. Že oni prostě nejsou schopni se podle dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuto tu jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje.
1: A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru?
0: Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat. Nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to.
1: Teď je ty vysoké ceny energie obecně. Dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města, neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom?
0: Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás Jihočeský kraj, kde dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci.
1: A jak to chcete udělat v praxi?
0: Tak my už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty neohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi.
1: V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba. Co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán hnutí ANO?
0: Tak ona Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový. To pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče a půjdeme primárně touto cestou.
1: Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda Velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
0: Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, ono se to pohybuje, dneska se to strašně proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo.
1: No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a po tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení? Zdá se vám to dobrý nápad nebo je to utopie?
0: Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD.

0: My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den a chtěli bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme to chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celé MHD.
1: A kdo by to zaplatil?
0: Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že se to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít.
1: No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký?
0: Mě hodně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud se použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní.
1: Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu, a ty ostrůvky mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost?
0: Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jdete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili.
1: No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída?
0: To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího.
1: Tak to řekla? Přijde,
0: to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní.
1: Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, když se přijíždí Žitnou dolů? Mhm. A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak?
0: Víte, já si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu a nechat to posoudit. Protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají ty Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdu a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle experti.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere je, a ne ledajaký je čtvrtek. To? Je nám zavřít Okyho.
1: Zavřít Okyho. Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No, Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on, jestli něco způsobil...
2: Oky.
1: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom on je přítel všeho lidu.
1: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální. Ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zopravdu je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co já s tím jako výrazně nesouhlasím.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: dobře. Ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, to říkáme jedno, velmi vulgárně. Jedno to není.
2: To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ta, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho je strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct,
1: že to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ještě mi řekněte, jestli ten Redley opravdu jako pošahanej, nebo to je
1: Takže není pošahanej. Kdyby byl pošahanej, tak celý tohle to nevybuduje. Teď to je budovaný. Já vám něco řeknu. Já si pamatuju ze své novinářské minulosti, v Reflexu. Pamatujete si na paní ministryni kultury Hanákovou ze STANu?
0: To tu, no.
1: Tak, a vzpomenete si na kauzu...
0: To byly její procesy?
1: To byly její procesy.
0: Nastavování procesů.
1: Víte, kdo tuhle tu paní udělal ministryní a pak jí tam dal náměstka ekonomii?

0: Komického?
1: Mně bylo líto, pane holče.
0: Nevíte, kdo to byl?
1: Nevím.
0: Jistý Míša Redl. A ten fakt chtěl, ano, udělat i šéfem Národního divadla, svýho tohohle člověka. A tehdy, už já si na to moc dobře pamatuju, jistý Petr Gazdík, nevím, jestli vám to jméno něco řekne. On teď...
1: Jak?
0: Petr Gazdík.
1: Pan Gazdík?
0: To je rok 2012, čili 10 let zpátky, už používal tehdy šifrovaný telefon. Takže samozřejmě s nikým si nevolal, šifrovaný telefon jen tak možná občas, ale měl to nerad. Jak ty říkal Vít Rakušan, který o tom taky nic nevěděl, já jsem ho chtěl rozkopat.
1: No, už ten samotný fakt, že používají šifrovaný telefony,
0: no tak...
1: je jasný, že to je, že tam je nějaký problém.
0: A teď vám řeknu, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Ty šifrované telefony začal prodávat Pavel Němec, ex-ministr spravedlnosti. A myslím, že teď už jich moc neprodá. Protože tohle to všechno je ze šifrovaných telefonů.
1: No, oni to nějak prolomili. No. Z největší pravděpodobnosti si myslím, že jim to prodal někdo zevnitř. Tak to chodí. Tak jenom hloupý člověk si dá
0: jablotron do... Myslíte nějaký výtek, že by to mohl udělat?
1: Na barák nebo na byt. Jablotron, česká firma, která dělá zabezpečování. To dávno ty kódy prodali těm policajtům, nebo jim je dali, nevím. A kdo má jablotron, tak tam jdou vám namontovat odposlech jako domů. Nikdy jablotron.
0: Já nemám jablotron.
1: Nemáte?
0: Nemám jablotron.
1: Děláte dobře, no, protože to by se tam mohli tady ti lidi všichni. Takže stejným, a někdo určitě z toho jablotronu jim to dál, nebo možná musel dát, nevím. Ale stejný to bude s těma telefonama. To není, že to někdo prolomil, že někdo bádal.
0: Já mám na vás otázku.
1: No.
0: Vy si myslíte, že to byl výtek? Že potřeboval obměnit vedení stanu, takže to urychlil?
1: Že to vyprovokoval toto? Nemyslím si to.
0: No, minule jste tak naznačil směr takovej, tak že to může
1: já
0: dej,
1: myslím, že to, je o, že je to o trošku veš než výtek.
0: Jo. Ale vidíte, jak já jsem prozíravý člověk.
1: Piráti se jim stí, takže ti to někde zezadu podpalujou, to je jasný.
0: Minule jste se mě ptal, kam to ještě půjde, já jsem vám říkal Gazdík Polčák. Podívejte týden na Gazdíka Polčák.
1: No, měl jste pravdu, ale v tomto punktu nechápu, že chcete jít na dovolenou. Když se tady budou dít tyto věci.
0: A to se bude dít dál, já se těším.
1: Ale budete tamhle někde v opičích horách a s kým já to budu tady řešit.
0: Ale to, hlejte, to pak čeká nás, vám říkám, horký léto a ještě horší, víc horký podzim.
1: No, v nejhorším tam přijedu, ne, na to četu Wilsonku.
0: No, nebo můžete poslat někoho s nějakým šifrovaným telefonem.
1: No, to si musíme pořídit, ty šifrovaný telefon.
0: No, jasně.
1: No. To je jako... No, to je jedno. Ale to, že to ještě, toto je jenom začátek, to vám garantuju. No. A vítěz celého bude prezidentská kandidátka. Mm-hmm. Pamatujte mm-hmm. na mě. Jinak se šeptají zajímavé věci o nových kandidátech.
0: Jo, na Hrad?
1: Že zvažují různě. Slyšel jsem, že plukovník Primula zvažuje a takovýhle osobnosti. Mm-hmm.
0: No, tak je dobře, že do toho jdou ty generálové a plukovníci. Ne, to je známka toho, že máme zdravou demokracii.
1: Já jsem přemlouval i naši paní produkční a ona nechce do toho jít.
0: A proč?
1: Takže se jí nechce schánět ty podpisy a tak, no.
0: Já sedím, já když teď vidím paní Danuši a ty jí videa, tak kdybych byl žena, tak bych se nemohl úplně jako to dočkat, až do toho skočit.
1: Já myslím, že právě ty ženy by měly teď zabrat. Já jsem totiž včera večer na ČT2, nebo kde to bylo, dokument o Kuciakovi, jak byl ten zavražděný novinář na Slovensku. A ono to, je to francouzský ten dokument, a ono to končí takovým happy endem.
0: Jo?
1: Jakože, nebo happy endem ne, ale takovým na konci, takovým vlastně vyústěním, který je docela pozitivní, že Kočner teda odsouzený a tak, a žena prezidentkou.
0: Jo, a že se jim znovu hroutí celá politická garnitura, která měla přijít jako ta očista.
1: Ale to je jedno, ale je tam žena prezidentkou, ještě hezká, prostě milá,
0: jako taková
1: hodná a milá a hodná. Prostě.
0: Jako taková panenka, že jo. To je teda happy end.
1: No, já jsem řekl blbě happy end, takový dokument nemůžeme happy end, protože tam zabili novináře a jeho dívku.
0: No mě to...
1: No, jasně, tak happy end v tom smyslu, že se našel viník na rozdíl třeba od Mrázkovy vraždy a tak.
0: Jo, ale víte, já tam vidím horší věc. Jasně, že tam někteří lidi odsoudili za to, fajn, ale představte si, že tato věc smetla celou jednu garnituru, Fica a tak, a vlastně je to analogie k Česku. A ty pidi strany další se spojily, aby jako přišlo to dobro.
1: Dobro se nekonalo.
0: No, a dobro se nekonalo a vlastně tam ještě větší zlo a tyhle ty se nejspíš vrátějí. Tak to je jenom takový, jako, jak říkali komunisti, poučení z krizového vývoje. Proto já žádný happy end v tom nevidím vlastně. Ohromný bych řekl spíš zklamání u Slováků z toho, co si zvolili jako lepší, jako očistu.
1: No, řeknu k tomu, že tam byl jeden silný okamžik v tom celém dokumentu, jinak to fakt bylo slabý. Jo. A to, když tam mluvil tatínek toho Kuciaka, vyrovnaný pán, jako jistou, nebo vyrovnaný s tím neštěstím, co se mu přihodilo, a vlastně Kuciakův bratr, tatínek seděli u stolu v nějaké prostě domečku tak, a mluvili o tom, a to mě fakt přišlo jako ostrý, že z té řeči toho otce bylo cítit, že ten kluk vlastně dal život za dobrou věc. Jo. Ale ne, že by to jako ten otec nějak si tím vysvětloval, ale tak to nějak přijmul ten osud. Tak mě to přišlo, neumím to popsat. No, jenom abyste věděl. Co jste říkal na nejnovější, ještě pořád máme Fialu, jo? Ať na něho nezapomeneme. Co jste říkal na nejnovější slavný tweet paní Nory?
0: Já, no to musím na vás.
1: Tak se v ANO uklidníme.
0: Vy jste nesundali Faltýnka. No to je na vás otázka.
1: Ne, na vás.
0: Co tam s tím uděláte?
1: Nic.
0: No. Ne, je to příšerný, je to horší a horší. Já vím, že... No, jeden můj zrámej vlastně mi říkal, jak to tam funguje, že s touhletou pětkou nebo trojkou tady těch, kam patří Nora, Železný, Vitovská, vlastně nic nikdo neudělá.
1: Neudělá. Oni mají za to určitě i Moravec. Oni mají za to, že to je jejich.
0: No. A taky, že to teď jejich je?
1: Je to jejich. Je to
0: jejich vládní garnitu.
1: Je to jejich. Já jenom čekám, kdy oni přijdou na nějaký úřad a řeknou, tady chceme zaregistrovat, že my jsme čtyři majitelé České televize. Na to se... Ale včera jsme s jedním radním stáli u kafe o přestávce a tak jsme si posteskli tady to, že vlastně nemůžeme dělat nic tady proti těm aktivistickým.
0: Že tam vlastně jezdíte zbytečně.
1: Zbytečně úplně ne, jo. Tak řadu věcí, že kolem toho spodaření tak, ale že toto s tím se nedá hnout. A nám píšou všem, že jsme si říkali, kolik dostáváme mailů a tak. A ten kolega řekl jednu strašně vtipnou věc. Říkal, hele, když jsou takový ty výlevy té Nory a Moravce a takový ty, teď speciálně Moravec tam měl hodinu, prej, já jsem to neviděl, teda Rakušana.
0: To byla taková vypovídání se.
1: Dal mu prostě prostor se obhájit na hodinu, což už mi nechává naprosto chladným a je to jasný, že to tak je. Ale víte, jak jsou reklamní, takový ty sponzorský odkazy? Tento pořad vám přináší výrobce mléka, takový. A že před tady ty aktivistické pořady by mohlo být, tento pořad vám přináší velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.
0: A vždycky třeba.
1: Sponzorem tohoto pořadu...
0: Víte, sponzorem tohoto pořadu je Míša Redl, třeba u příkladu u Víta Rakušana, ne?
1: No. Jediné, co nám tom překvapuje, že to ta veřejnost nečte. Jako hodinu v okamžiku, kdy tu stranou cloumá tenhle ten skandál bez oponenta, a takový jako netradičním formátu, mě nedochází to, že těm občanům, těm koncesionářům to nedochází.
0: Ale jim to spoustě dochází. Ale já se vás musím zeptat na jednu věc, když tam jezdíte furt. Teď se nám přelomil, už vlastně, jak se říká, už se den zkracuje. No, už bylo 21. června, už dneska 23. ne? A se říká, a už to jde k Vánocům. A já se teď trápím.
1: Nemám pro vás žádný dárek ještě k
0: Vánocům. Ne, to ještě nechci, to mi pošlete potom, ty peníze. Ale bude vánoční pohádka. To byla v ohrožení. Šéf říkal, a je v ohrožení i vánoční pohádka.
1: To říkal.
0: To říkal, jak teď vydírá kvůli tomu rozpočtu. Tak jsem se vás chtěl zeptat. Já bych potřeboval ubezpečit, jestli bude vánoční pohádka. A jo, bude?
1: Bude. Budou tři hřišky pro Popelku.
0: Nějaký moderní, ty norský?
1: Ne, ne, ne, sáhneme do archivu.
0: Jo.
1: Asi, nevím. To byste koukal, co je všechno v ohrožení.
0: On je teď v ohrožení i princ, ne, z tří
1: hřišky. 910 tisíc se to zkracuje.
0: Co?
1: O 910, promiňte, 910 milionů.
0: Se zkracuje co?
1: Rozpočet.
0: Jo, ta miliarda Dvořákova.
1: Jo, takže je to jako necelá, no, necelá miliarda, je to spíš 900 tisíc, 900 milionů, promiňte, a 900 milionů už je někde vidět. Takže nebudou teď nový seriály žádný český, poté co jsem viděl tu Osadu, žádná škoda, no tak dobře, ani ty detektivky nic, trošku se omezí sport a... Prostě...
0: No dobře, ale otázky zůstanou snad, ne?
1: Otázky, tak to jsou,
0: no tak. Maria. To byste nedopustili, ne? Aby ale nezůstaly
1: vám,
0: otázky.
1: Ale
0: co?
1: Vám říkám, že to je jejich. Na otázky se nesmí sát. Tam se jenom zeptáte, na té radě, se jenom zeptáte třeba, mohli bychom vědět, kolik lidí se dívá na otázky. A ohrožuje nezávislost, zasahuje do práce médií, Českou televizi chce zlikvidovat. Takže tam nesmíte se ani, když se mluví o otázkách, tak se málem stojí v pozoru. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy takhle skloníte hlavu počítači, už jste v podezření, že si něco zapisujete proti státního. Pozor na to.
0: Hele, a děláte tam vlastně něco?
1: Tak včera
0: myslím, kromě, že si dáte kafíčko, řízeček.
1: Včer, jako v té radě.
0: No.
1: Včera jsme tam byli od rána do večera, přiznali jsme, respektive rada nepřiznala žádný bonus řediteli, což respektive se nedohodla na výši bonusu, protože tam byly tak rozdílné pohledy na věc. A takže to dopadlo tak, že dostal 100%, protože to on má ve smlouvě.
0: Hele, to je taková česká soda tam, ne? Vlastně,
1: česká
0: co?
1: Soda je to pár korun, ne? To oproti jiným, že? No. Tak to jsem chtěl. A teď konečně ten mlčoch. Včera večer, já jsem, pozor, byl z toho dojmutý.
0: No já taky, takhle, ne, já jsem byl zděšený jako paní Mirka. Já jsem byl zděšený, já jsem, hele, v tom nebylo nic novýho. V takovýhle moment, jako těžký pro zemi, řekněme, kvůli krizi energetický, socioekonomický a tak dál, tak čekáte, že vystoupí premiér vlastně jako ve jménu všech občanů, ale i celý politický reprezentace. Ale on si stejně nemohl odpustit toho Babiše znovu. Asi já nevím kolikrát. A ještě, že to k němu už nejde, ani k tomu Fialovi, jakoby vzdělanýmu a on býval jako elegantní mlčoch. Ne zlej člověk nebo demagog, křiklom, to nebyl nikdy. Takže fakt jako řekne, jestli náhodou nebyl záměr to, že nás ta Babišova vláda chtěla ještě víc uvázat jako do té závislosti na tom ruském plynu. To už na mě jako bylo moc, ale hlavně všichni čekali celý Česko, že korupční kauzou vládní strany. Nebo už i vládních stran, protože už to není jenom stan. A premiér si vymíní projev k národu, jak se tomu říká, a neřekne o tom ani slovo. Tak já si říkal, proč vlastně ten projev, chápu to, bylo to jenom odvedení pozornosti od té korupční kauzy, ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když tam byl ten Babiš. Mimochodem, já myslím, že už chybí jenom to, že Babiš udělal invazi na Ukrajinu. Ale když jsem si vzpomněl na Babišův projev během covidu, tak už i tehdy samozřejmě velmi polarizovaný parlament, opoblok a vláda šli si po krku, ale on si to v tom projevu odpustil. A přednes takový projev vlastně jako smířlivě spoující. Odpustil si tam jakoby ty každodenní politické půtky. A prostě řekl, teď jako země, aby jsme to vyhráli, tu bitvu, tak jako musíme udělat pro to všechno a vykašlat se na nějaký jako fiala a to. Ale tenhle ten si to...
2: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz
1: minci nebo slitek. Protože, co si budeme říkat, ta zlatá mince Xaver a zlatá mince Holec, kterou držím v ruce, tak je jednouncová,
3: ano.
1: Ale je o kus dražší, ano. Než kdybych si koupil slitek.
3: No, já bych řekl, že v portfoliu je dobré mít oboje. Jo, ten slitek je taková ta běžná investiční věc, nic speciálního. A je to dobré to prostě v portfoliu mít, protože ta likvidita, toho se zbavíte raději než mince, protože ta mince jednak má nějakou estetickou jako kvalitu, hodnotu a má nějakou sběratelskou hodnotu. A u toho bych se trošku zastavil, protože my můžeme rozdělit ty mince na takové tři kategorie, nebo dvě kategorie. Základní dvě kategorie jsou to takzvané tezaurační mince. To jsou ty tezaurační. To jsou mince, které se vlastně razí ve velkých objemech, to dělají ty velké světové mincovny. Právě třeba britská královská mincovna, co my často odměňujeme diváky tou Británií. A ty vyrazí třeba 100 000 za rok, milion za rok a tak dále, velké, velké objemy. Takže to nemá žádnou numizmatickou sběratelskou hodnotu. To je prostě víceméně stejné z hlediska hodnoty jako ten slitek prakticky. To jsou úplně minimální rozdíly. Potom máme sběratelské mince a potom máme tu speciální kategorii medaile. Ale ty sběratelské mince jsou unikátní v tom, že mají nějaký specifický motiv, velmi často neopakovatelný, neopakuje se, razí se v nějakých menších sériích a hraje tam velkou roli právě ta emise, to znamená ta série, jak je velká, autor, motiv. V případě těchto mincí, kdybych byl konkrétní, XTV, tak je to velmi radostná práce, to říkám rovnou, protože my děláme v prakticky minimální série a to je sběratelsky velmi jako zajímavé, protože my děláme série 100 kusů tady v tomto případě, což je skutečně hraniční nějaká minimální série, tím pádem je to sběratelsky extrémně jako zajímavý, protože je to 100 kusů pro celý svět. Neopakovatelný motiv, Wilsonova 10 jako pořad, vy jste to tady zmínili, to první jako pořad televizní vlastně, který má svoji minci, v tom je to sběratelsky jakoby unikátní, takže malá emise, v unikátní jako náklad a samozřejmě zajímavé provedení. Jo? Takže v tom smyslu ty sběratelské mince potom fungují tak, že jejich cena roste v čase, i když cena zlata nemusí růst. Proč je tam roste ta sběratelská hodnota a ta umělecká hodnota? To znamená, představme si situaci, že zlato z roku na rok nevyrostlo o nic, což jsme dlouho nezažili a nezažijeme asi, ale ta sběratelská mince klidně roste 15-20%. Protože prostě...
1: I když zlato stagnuje.
3: I když stagnuje, nebo dokonce když klesá. Jo, pokud je to dobrý motiv, dobrá emise a tak dále. A toto je ten případ.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal Státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Ondřej Prokop je našim hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Člověk možná nemusí být úplným expertem, aby pochopil, že takzvané koloběžky, kterých je teď v Praze hodně, musí nutně z podstaty věci, tak jak jsou používány, být nebezpečné. Nejenom pro ty, co jedou na koloběžce, ale i pro řidiče, chodce a tak. Máte pocit, že tady je jakýsi dluh vůči společnosti, vůči Pražanům, který by se měl řešit, neboli toto nějak regulovat?
1: Ty koloběžky jsou obrovský problém, hlavně v centru. Bohužel je to trošku i o nás, že jsme neukáznění, když si je půjčujeme. My jsou to často turisti.
0: Vy si vlastně, půjčujete? Jezdíte?
1: Já si občas tu koloběžku půjčím, ale občas ji využiju výjimečně, ale občas to použiju.
0: A kam jedete třeba?
1: Tak třeba z kanceláře na nějakou schůzku, když je to v rámci centra, tak se vám to vyplatí, než si brát auto nebo jít na MHD. Je to prostě rychlejší, když je hezké počasí, je to i příjemné. Ale problém je, že jsou takové vágní pravidla a vlastně nikdo je nevymáhá. To je ten zásadní problém. My jsme neukáznění, ty, co si je půjčují, a kdyby byla jasná represe a tresty, tak si myslím, že to může fungovat. Tady je potřeba říct si jednoznačně, že musí být konkrétní místa, kam tu koloběžku odstavit a v momentě, kdy ji postavíte někde jinde, tak třeba nepůjde vůbec odhlásit, vypnout a pořád on to bude strhávat koruny z karet. Takhle to třeba funguje v Lisabonu, v Amsterdamu, jinde. Já nerozumím tomu, jak je možné, že dneska můžete tu koloběžku nějakých firm odstavit klidně uprostřed silnice, vypnout a odejít. To je úplně absurdní. A pak je to samozřejmě i o policii, o městské policii, aby vymáhala ty dopravní předpisy. Není možné, aby jste na té koloběžce jel přes přechod, to je prostě nebezpečné, nebo pochodní mezi lidmi. To prostě se musí tvrdě pokutovat a tohle to dneska se podle něj vůbec neděje.
0: No, velmi často vidím i v protisměru na Andělu, ale možná ti policisté nevědí, co s tím, to je taky možné. Pane Prokope, řekněte, kauza Dozimetr, která ještě pořád bublá a žije, se teď v posledních hodinách a dnech dostala i k vám, tedy k hnutí ANO. Dokonce paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Mračková Vildumecová už oznámila rezignaci díky tomu. Znamená to, že je konec kauzy, když už jsou v tom namočení všichni?
1: Předně bych chtěl říct, že kauza Dozimetr se hnutí

0: Ano, žádným způsobem nedotýká.
1: No,
0: žádný
1: mračku to...
0: Já to vysvětlím. Žádný z politiků hnutí ANO nebyl stíhán v kauze Dozimetr, nebyl ani v těch odposleších, které unikly do médií. Paní Vildumetzová se stala obětí nějakého mediálního honu na ní a na její rodinu, kdy ve své podstatě měla na svatbě před 4 nebo 5 lety člověka, který v té kauze je stíhán. Ale řekněme si na rovinu, před 5 lety ten člověk, já ho neznám, mohl dělat úplně normální běžnou činnost a těžko můžete předjímat, že za 5 let bude možná páchat trestnou činnost. Já jsem taky mohl chodit na základní školu s někým, kdo dneska může být v kriminálu a kvůli tomu rezignovat. Mně to přijde.
1: A proč jste se teda za ní nepostavili?
0: Ona udělala sama toto rozhodnutí primárně podle mě kvůli rodině, jak jsem to pochopil, že ten tlak těch médií byl obrovský. Já si toho vážím, myslím si, že na to můžeme ukázat, že hnutí ANO jde vzorem, že ačkoliv žádné skutky neprovedla, nic nespáchala, tak rezignovala, aby vlastně nepoškozovala svoji rodinu primárně a případně hnutí. Bylo by fajn, kdyby z toho se poučil třeba pan Rakušan nebo další aktéři, kteří jsou mnohem více spojeni s těmi osobami z toho Dozimetru a kteří do dneška žádnou osobní zodpovědnost nevypověděli.
1: No tak pan Gazdík třeba, že? Ale víte, mě na tom nejvíc překvapuje, že ten manžel paní Mračkové Vildumetzové, ten Mraček Vildumetz prostě nic. On se ji ani nikdy nezastal v médiích. Navíc je to člen ODS. Hmm. Proč se nám teda neříká celá pravda za prvé, ale divím se, že takový člověk nevystoupil a nevzal
0: to na sebe. Já jsem četl včera nějaký úplně schovaný článek v nějakém médiu, že on vlastně potichu v uvozovkách také opustil veškeré stranické funkce a co měl někde na vládě a v parlamentu, takže on také rezignoval, ale prostě na něj jako na vládního člena ODS prostě nebyl takový hon a takový zájem médií. Prostě na nás je neustále vyvíjen z některých médií obrovský nátlak, hledají se senzace a paní Vildumetzová se podle něj opravdu stala jenom obětí mediálního honu. Nic jiného tomu jako nemůžeme říkat.
1: Do jaké míry ta kauza Dozimetr s těmi komunálními volbami v Praze zacvičí? Myslíte?
0: Já si myslím, že hodně, protože
1: myslíte, že hodně?
0: To, co se tady stalo, tak bylo naprosto bezprecedentní situace, kdy odvedli v poutech náměstka primátora. To se tady nikdy v historii nestalo. Ještě do toho byly zamotané drogy, což je opravdu jako za mě úplně za všechnyma čárama. To prostě to je neuvěřitelné. To tady bylo naposled možná za doby pana Béma Janouška, to už je dávno a ještě to nebylo v takovéhle míře. Takže si myslím, že voliči STANu snad doufám budou rozumní a STAN volit nemůžou. A je otázka, jak si rozklíčují ty další aktéry, protože tady se vypustilo mnoho mlhy. Je tady několik fúzovkách hrdinů, kteří říkají, že v tom nejedou, přitom vlastně seděli na těch křeslech, kde mě tu zodpovědnost, jako je třeba pan Scheiner z Praha sobě, který je současně náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku a tváří se jako ten hrdina, který to vlastně celý rozkryl. Pak je tady pan primátor Hřib za Piráty, který tomu všemu velí a tvrdí, že o ničem nevěděl, tak doufám, že občané nejsou slepí a nejsou hloupí a udají si svůj vlastní názor.
1: A ten pan Hlubuček na druhou stranu už je propuštěný z vazby.
0: Tak samozřejmě na to máme nějaké pravidla v trestním řádu a pokud pominuli ty důvody pro toho držet ve vazbě, tak asi státní zastupitelství a další orgány opustili na svobodu za nějakou kauci. To si myslím, že bychom asi měli respektovat, pokud respektujeme právní stát. Chtěl bych ještě dodat, že to neznamená, že by byl nevinný, že opustili z vazby.
1: Určitě.
0: Znamená pouze, že pominuli
1: vazební důvody.
0: Ano.
1: A pane Prokope, vy tedy kandidujete do Velké Prahy a na Praze 11 na starostu. Jak to chcete dělat, kdyby se to povedlo jedním zadkem na dvojích hodech, jak se říká?
0: To my v hnutí ANO neděláme, takže pokud by jsme dostali mandát od voličů na velké magistrátu i na Praze 11, tak já si budu vybírat jednu z těch exekutivních funkcí. Určitě vyloučeno, že bych byl starostou Prahy 11 a zároveň třeba radním hlavního města Prahy. To určitě nejde dělat naplno obě tyto funkce, takže tam uvidíme, jaký dostaneme mandát. Samozřejmě raději bych se staral o tu moji Prahu 11, která je mi blízká, kterou znám, kde jsem vyrostl.
1: To je jižní město a tam.
0: Ano.
1: No a máte nějaký odhad průzkumy? Existuje něco, co by nám napovědělo, jestli je šance?
0: Oni ty průzkumy hodně oscilují na celé té Praze právě těmi kauzami dozimetry, ale tím celostátními tématy, jako energetická krize, takže já bych byl v tomhle tom opatrný a uvidíme, jak dopadnou výsledky vole.
1: Český rozhlas si zadal jakýsi průzkum o práci vlády a 71% tedy podle Českého rozhlasu obyvatel není spokojeno. Je to věc, která se před volbami hodí, nebo to vidíte jako problém?
0: Tak nám jako opozičnímu hnutí, jak na vládní úrovni, tak v Praze, se to svým způsobem hodí, ale je to velmi smutné. Je smutné, že tolik lidí nevěří vlastně současné vládě a politice a bohužel se obávám, že to bude znamenat zase další odliv voličů u voleb a že bude asi menší volební účast, ačkoliv by si přál, by byla velká, protože vždycky je lepší, když ten politik má silný mandát, má podporu těch občanů, než když ho zvolí jenom nějaká hrstka.
1: Kam míříte, pane Prokope, uvnitř hnutí ANO? Protože pan Soukup říkal, že jste vycházející hvězda hnutí ANO. Říkal pan Soukup.
0: Pan Soukup to rád trošku přehání. Já jsem spokojen tady v Praze, já bych se rád věnoval dál komunální politice v Praze. Já si myslím, že tady spoustu věcí, co je potřeba opravit. Mnoho let se tady nedělají žádné velké projekty, neposouvá se Pražský okruh, neposouvá se žádná velká stavba v Praze, chátrají nám sídliště, to je to, kde já jsem vyrostl a čemu se chci věnovat. Máme rozbité chodníky, takové ty drobné věci, chodníky, lavičky, zastávky, často chybí nebo jsou rozbité. Ty politici na magistrátu, jako je primátor a jeho náměstci, tak se většinou starají o centrum, o Václavák, náplavky, filharmonii a vlastně ten okraj té Prahy se kašle a ta chátra je potřeba tam poslat spoustu peněz a i energie a politických rozhodnutí, chybí parkovací stání, tak to je to, čemu se chci věnovat a to, kde dneska jsem jako předseda hnutí ANO, tak mi tu možnost nabízí a chci naplno využít.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Že jste vymetl Parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat Parazity. Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly Paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Máš jenom ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlusti.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam třeba okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: No já jsem tady.
2: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialově a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já božám, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. My jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout. To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Mm, jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtěte literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Poslouchej.

0: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Věci mnohdy zapadají do sebe, pane prezidente, protože u nás v Tišnově dívka, která studovala filmovou vědu, tak v místním kině prodává v bife. A teď si představte, že přijete do kina, jdete si pro chlebíček a prodává vám ho někdo, kdo má vystudovanou filmovou vědu. To má hned jiný rozměr, uznejte. Funguje to, no, ale
1: kam, no, já bych na to
0: kam, patří, řek, že... kam patří ekonom?
1: No vidíte, ekonomie tam není. Já jsem, když jsem se na to podíval, tak jsem se zaradoval, že tam jsou všechny sociologie, filozofie, uměnovědy, Janáčkovy akademie a různé takové obory, že tam není ekonomie, tak to snad nejsou ty ekonomie tak úplně praštěný, když už fakt ani nevím, když vidím některé exempláře povídat v našich těch médiích. Ale já bych chtěl říct, že k tomu myšlence, že tam vyučuje, že tam prodává lísky nebo zmrzliny.
0: Bife,
1: prostě absolventka.
0: Filmové vědy.
1: To je známá věc. Já jsem viděl nějaké

0: studii před, nevím, 15 lety, americkou studii, která ukazuje, která měřila, jak každý rok větší a větší procento absolventů vysokých škol pracuje ve naprosto v zaměstnáních typu tohoto vašeho. To byla americká rozsáhlá studie, dokazující to na číslech. Ano, každý rok se zvětšuje počet absolventů vysokých škol, kteří dělají práce, které vůbec s tou školou nesouvisí a tak dále. To je bohužel šílenství dnešního bohatého světa, který umožňuje, aby ty lidi studovali a nepracovali.
1: Ještě vás poprosím o krátký komentář k dvěma bodům těch požadavků stávkujících studentů. Za prvé píší, že požadují zřízení fakultních koordinátorek a koordinátorů. Za komunistů se tomu říkalo reflektor mladých, mám pocit, tomuto.
0: No, ani nevím.
1: A potom finanční ohodnocení doktorandů a doktorandek, pozor, stejně jako zaměstnanců a zaměstnankyň a jiných pracujících na univerzitách musí být důstojné a adekvátní. Já si myslím, že bychom mohli pochválit studenty za to, že tady tak přísně dodržují tu genderovou.
0: Já jsem si to také všiml, to, protože člověk...
1: Ještě tam nemají nebinární studentko a doktorantko.
0: No, to je já. Člověk samozřejmě si zvykl dámy a pánové říkat, ne pánové a dámy, jako to už si tak nějak zvykl, a když to zaznělo v tomhleto, v této vazbě, tak je to opravdu na hlavu, tečka.
1: Kam to povede, pane profesore, toto, kam to povede?
0: No, teď budu osočen z pesimismu, no. Já myslím, že krátkodobě nevidím cestu zvratu těchto tendencí. Kdy dojde k nárazu na nějakou mez totální dysfunkce toho celého společenského ekonomického systému, kterou já nechci přivolávat, protože ta povede k nekonečnému množství tragédií, tak já po ní nevolám, ale bez tohoto nárazu ke změně nemůže dojít. To ty blázniví studenti, kteří teď stávkují, tak pokud ty nenarazí do té zdi a v té hlavě se jim nerozbřeskne, tak se to změnit nemůže.
1: Ještě prosím k tomu, o čem jsme se bavili doteď, jedna drobnost. Často slyším od třeba diváků XTV, od těch sledovatelů našich streamů a tak, že občané jsou mnohdy velmi nespokojení s tím, co se teď děje. A já navazuji na to otázku, co půjde dál, protože já jsem docela nedávno dostal SMSku důležitou od jedné známé, která zcela propadla skepsi a říkala, že už této věci neví kudy kam. Budete volat někam, jo?
0: Nebudu volat, ale to je zajímavé, že dostáváme podobné SMSky. Ksavere, nevím, jestli to přišlo asi ne od stejné osoby, ale určitě ne. Teda.
1: Ta moje známá se jmenuje Kateřina křesní jméno, to můžu říct.
0: Ne, tady se jmenuje Liana, jestli si nemýlím křesní jménem, jo. A ta, když jsem se měl k vám, tak mi napsala dlouhou SMSku a já myslím, že stojí... Dobrý den, snad se nezlobíte, když občas napíšu a postýskám si tohle. Takže já funguji jako stýskadlo, nebo jak by se to dalo nazvat. Když postýskám si, viděla jsem, Ježíš, a to ať bych neměl tady citovat, jako vždy skvělý rozhovor s Ksaverem 27. října. Mluvil jste o Zemanových medailích, české státnosti, která zřejmě už našim občanům neříká nic víc, než že je volno a obchody berou útokem den předem, jako by mělo být zavřeno snad jeden měsíc. To já myslím, že je jasný. Zaujala mě hlavně diskuze o prezidentských kandidátech, o kterých, to nevím, jestli smíme tady nahlas říkat, o kterých bych řekla jemně tvrdě, to je hezký ženský výraz, že je to jeden vedle druhého sebranka hloupých, arrogantních, sebestředných bruselských patolízalů, kteří vůbec netuší, co prezidentská funkce obnáší. Tak já nemám pokračovat, aby vám nezavřeli XTV, protože tohle to je na pomezí, teda opravdu. Jako. Vždy jsem fandila ženám v politice, ale tahle paní profesorka, kopie paní Čaputové, je Výsměch a fraška. A v trojici s Lampasákem Pavlem a s Liským prounijním Fischerem je neuvěřitelným typem spolu. Spolu jako, to je trojkoalice spolu jako. A tak dále, nevím, já už to nebudu dál ani číst, tragédie a tak dále, nevím, je to myslím dlouhý. Takže jakou radu máte, pane prezidente? Já jsem bezradná, nebudu v tom pokračovat. Nebudu říkat, že by si přála, aby polovinu fialové vlády zavřeli buď za vlasti zradu nebo do blázince a tak dále. Já to nebudu tady číst dál, aby vám neohrozili. Ale to je zodpovědná osoba v jejich 60+, nebo něco takového. Byla v politice nějakou dobu, není to úplně přeci někdo mimo svět a tak dále. Že ti lidé píšou najednou takovéhle SMSky, ale to nevěděla, že sem jdu na tenhle ten pořad k vám, to, že připomněla ten náš pořad toho 27. Je to smutné a ty lidi chtějí radu prostě, no.
1: No ale na to se ptám, tak co teď máme my občané očekávat?
0: Třeba... Zaprvé na tu radu já vždycky těmhle lidem odpovídám, to jste se mě když tak měli ptát, i když já bych jim žádnou dobrou radu neuměl dát tehdy, ale to jste se měli ptát nějakého 7. 8. října 2021 večer před volbama, než šli hodit své hlasy koalici Spolu a velkolepým Pirátům a panu Rakušanovi dostanu. To jste se mě měli ptát, teď máte na 4 roky vymalováno a nic se nezmění. Takže tenhle ten dotaz je trošku nefér. Jako jo. Já jim nepůjdu radit, aby stavěli barikády na ulicích. To od ex-politika mého typu se nedá očekávat. No, možná někdo by nějaké takové myšlenky měl, já ne. Takže nevím, co se dá dělat. Musí kolem sebe hledat lidi stejně myslící, stejně uvažující, stejně zklamaný z reality. Musí se pokouset s nima sdružovat, musí se nějakým způsobem organizovat. Musí ze spoda vyrůst nějaká takováhle spontánní, autentická aktivita, kterou já ještě nevidím. Já vím, že si lidi, že zanadávají, to ano, ale že by to jako směřovalo k takovéhle spontánní aktivitě, která by mohla eventuálně něco dělat. Jestli to čeká na lídra, no je to takový ten oboustranný proces, co bylo dřív slepice či vejce, ten lídr bez tohohle pocitu milionů lidí nemůže nic udělat.
1: Moje otázka míří tam, jestli, vy říkáte pocitu, jestli ten pocit mohou, nebo může změnit, má šanci změnit teď ta přicházející prezidentská volba, protože, počkejte pane prezidente, od doby, co jsme se viděli naposled, se změnila jedna zásadní věc, že Andrej Babiš potvrdil svoji účast v prezidentské volbě, nebo uchází se o tu kandidaturu. Tak může toto změnit? Vy jste to říkal od spoda. A já se ptám, jestli to funguje vlastně i z vrchu.
0: No nevím, tak nepochybně Andrej Babiš má své fanoušky, což dokazuje i všechny dnešní průzkumy ohledně šancí politických stran uspět v příštích volbách. A jestli to ano, pořád je jedničkou v těch průzkumech a každý víme, že ano je Babiš a ne, že to je ano bez Babiše, to se mi, nevím, nezdá, tak je evidentní, že on tím prvním kolem 100% zamíchá a myslím, že má šanci se dostat do druhého kola.
1: Předpokládal jste, že do toho půjde nakonec?
0: To já fakt nevím.
1: Tak tvrdošíně celý rok předchozí tvrdil, že nikdy se o to nepokusí Andrej Babiš.
0: Já bych si v nějaké chvíli myslel také, že se o to nepokusí, ale já ho zase tak neznám. Já jsem s ním nikdy úplně neseděl u stolu, nebavili jsme se hodinu, jako my tady teď spolu.
1: On, Andrej Babiš, je především manažer, jak víme, mnoho let. Je to na Pražském hradě v okamžiku, kdy tam sedí jako hlava státu, výhoda?
0: Ježíš, prezidentský úřad není o manažerování. Trošku o manažování nebo žerování je vláda a předseda vlády. No tak tam bychom měli manažera v prezidentské funkce a antimanažera v funkci premiérský. To by bylo naprosto nešťastným výsledkem naší země, která není prezidentským systémem. To by bylo všechno postavené úplně na hlavu.
1: Tak k další věci, pane prezidente, byl jste potěšen, když naše česká vláda zasedala na Ukrajině?
0: To jsou falešná gesta, ke kterým já nevím, co bych dalšího řeci. Nevím, komu tím dávají jakou zprávu. Jako, nevím, Rusku, Putinovi, nebo Číně, nebo Bidenovi, nebo Lejenovi, nebo nevím, prostě je to říčka. Všechny tyto kroky české vlády jako celku, ale i jednotlivých, ne všech ministrů, přeci míří pouze do české politiky. To pouze bylo sdělení v rámci české politiky. S Ukrajinou to nemělo vůbec nic společného. Ukrajina byla zneužita, to, že ty lidi se tam posadili s českou vládou a to nejsou žádný moji přátelé, ta ukrajinská vláda a ten jejich prezident, ale to, že si vůbec na to udělali čas, dokazuje, že ta situace na té Ukrajině ještě není tak špatná, protože si myslím, že oni by měli prokouknout, že z české strany to není žádný autentický zájem o Ukrajinu, že to je pouze hraní domácí politické hry.
1: Putin v pytli na mrtvoli, pověšený na ministerstvo vnitra. Co o tom soudíte?
0: Ne, no comments. Prostě to je něco tak absurdního a šíleného, že není k tomu, co říci. Prostě.
1: Bylo to bezpečnostní riziko do jisté míry?
0: Bezpečnostní riziko? Myslíte jako pro Českou republiku nebo pro pana Rakušana?
1: Ne, že to tam někoho v tom Rusku tak naštve. Že...
0: To myslím, že by mohlo někoho naštovat, ale já nedovedu si vůbec při své nejbujnější fantazii vymyslet, jakým mechanismem vůbec tohle to vzniklo. To jako o tom jednal ministr na zasedání ministerské porady, nebo tomu někdo pokoutně přines večer domů, nebo si to dali u piva nebo u sklenky něčeho jiného, nebo prostě já nevím. Nedovedu si představit, jak na to někdo mohl vůbec přijít.
1: Pane prezidente, ze sdělovacích prostředků poslední dny se dozvídám, že inflace už dostává rozum, že se nám údajně zastavila. Máme tomu my občané věřit?
0: Zastavení inflace, tak jak bylo publikováno veřejně, je prostě statistická říčka. A je to vždycky v situaci, když se stát plete do cen a různě zastropovává a podobně, tak ty cenové indexy vypočítávané statistickým úřadem nejsou vážnou výpovědí o skutečné míře inflace. To, že se najednou do toho započítal ten tarif takový snížený, to přeci není, s cenou se nestalo vůbec nic, to je jenom ta cena je taková, jaká je, ale někomu bude dotována, což s inflací nemá vůbec žádnou věc, to je nedůstojné to vůbec takhle vysvětlovat. Teď samozřejmě Stanjurové couvají a začínají říkat, ona ještě dále poroste. Nevím, co bych tomu řekl. Prostě to je říčka z daty a bohužel nám inflace se nezastavuje. A budou-li pokračovat tak obří deficity státního rozpočtu, tak se nezastaví nikdy.
1: Sledujeme všichni, jakým způsobem se dopadají volby v Americe.
0: A ještě si nedopadly, nebo no, nedopadly, už úplně dopadly.
1: Nebo... A mám pocit, že to je už takové podezřelé. Nikoho nechci z ničeho obvinovat, ale skoro bych si mohl myslet, nebo kdo z občanů, že se tam počítá tak dlouho, dokud to nevyjde
0: To je hezká formulace.
1: Tak jak je...
0: Severe, to si nechte patentovat, tuhle
1: tak
0: formulace.
1: Jak je potřeba, a já se ptám na, v souvislosti s tímto, jestli byste mohl říct váš jasný názor na takzvanou korespondenční volbu v českých podmínkách.
0: Ve všech podmínkách, českých, nečeských, v tramtárii a tak dále. Nechápu, jsem zásadně proti. Jestli platí všechny teze o tom, že volby jsou prostě symbolem demokracie, svátkem demokracie, tak já prostě trvám na tom, že ten svátek bychom měli oslavit tím způsobem, že si vezmeme čistou košili, sako, kravatu a dostavíme se spořádaně oblečený k volbám a ten hlas tam prostě hodíme. Zřetelně všichni vidí, že jsem měl kandidátku v ruce, že jsem si z ní zvolil jistého kandidáta a hodil jsem to do toho hlasovacího zařízení. Prostě to takhle já rozumím volbám. Jestli nejsem ochoten tuhle tu věc udělat, tak nedávám tomu svátku demokracie to místo, kterému naslouží. Že se vždy hledaly cesty, jak pohybu neschopným lidem se donesla ta urna k jeho loži, k jeho nemocniční třeba posteli a tak dále, nebo stoleté občance se donesla domů. To je věc úplně jiná, ale to je výjimka, to je naprostá zanedbatelná maličkost. Ulehčit, kvázi, zdánlivě ulehčit ty volby tím, že můžu hlasovat z postele domů a nevíme, kdo to hlasuje za mě a tak dále, je pro mě konec světa. A ty americké volby jsou opravdu v tomto smyslu směšné a jestli 8 dní moderní Amerika, nebo kolik je to dneska dní od těch voleb?
1: No, 8-9 dní, no.
0: No, tak jestli prostě, to už je nejméně 9 dní, no. Tak jestli ta mocná Amerika, která umí vypustit satelit do meziplanetární soustavy, jestli neumí spočíst volby, no, tak to by měli si něco zopakovat ze základní a střední školy.
1: Na závěr, pane prezidente, mám pro vás jednu lehce špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je ta, že musíme podepsat opět několik knih, pane prezidente, které si na e-shopu XTV kupují občané a pozor, už jako vánoční dárek. Takže je to tam, to bude po vysílání. A protože se nám blíží ten Mikuláš, pane prezidente, a vy jste dneska hezky odpovídal, tak od našeho reklamního partnera tady máte obří manérky.
0: Ježíš, obří manérky a no. Dokonce s
1: vánočními motivy.
0: S vánočními motivy a tak dále. A tam dokonce v tom je Baumhänger zum. No aha, to máme takhle trhat tady. No ne, dobrý, děkuju.
1: Těším se na příště, pane prezidente.
0: Děkuju, ještě to stihneme v letošním roce.
1: Určitě.
0: Nejméně jednou, že? Takže nashledanou.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechnem, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím, že jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 000 měsíčně. což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc a dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
2: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesahnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou, chybou nebo něčím, za co by jsme my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit, to by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme

sedm stop, přesto zdál se tak malej, když stál vedle ní s hlavou svou svěšenou. A já, i když rád bližní své míjím cvalem, tak řekl jsem si hned, jeho svízel je i mou. Pak zkrátil jsem krok nohou svých málem čapí a ploužil se k nim, abych obraz lepší měl.

pětí věděl, zda při smyslech jsem, jestli spím a nebo bdím. Vždyť pravdu-li měl, tak já jsem na tom bledě, neb můj život byl pro mě dosud jediným. Rád přiznávám, že jsem záviděl skoro, leč pak jsem si řek, tady není o co stát. Vždyť žít sedmkrát s jednou ženskou je horor.

0: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místo předseda strany pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině a je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
1: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
0: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
1: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
0: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
1: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada. Ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
0: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
1: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region, jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
0: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
1: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
0: Primátorka
1: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teďko mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
0: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
1: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je, COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
1: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, zaprvé absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
0: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
1: Tak já bych možná mohl rozdělit na dvě části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
0: V této chvíli je to u soudu.
1: Je to tak.
0: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
1: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně i stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme prostě chtít, budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
0: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc, nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
1: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo. Ale jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo. Myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky, řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, Já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá to, ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
0: A nezáleží to ještě na žánru? To je novináři?
1: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, se odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Rádio Xaver.
5: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí. Je z vajec divokých, všechno řeší náš Frankie pěstí, útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, že Frankie má trouble a pech. Láce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

se, co chce, stane. Má ve mně bratra dám. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váhala, potom se

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou

tak se šlápnul jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volá, Frankie, jeď.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi. No, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty... nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to daně, teda jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm. Tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že
2: chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: jo, v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA, mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No to je, začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun, jo, a platí za to 42 tisíc, takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc, a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás, občany, potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
2: Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

0: startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlest nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
1: A už se ten slib stihl nesplnit?
0: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Bojím se žen, které bijí muže důtkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

se happy, bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

0: strachu, bojím se o mámu, bojím se strachu.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník, bubeník.
2: Taky, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív ze mě musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečení, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda a pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda a pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho?
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý, ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo, ne,
1: ale... Já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jaký, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty jsi kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řekněte, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, když otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem někej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám, se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím přijít.
2: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Je molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Je mi to líto.
1: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
2: až 16.
1: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
2: Je to úplný nesmysl.
1: Jak to?
2: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k něčemu dobré.
1: A co je pravda na tom, to tvrdil pan Pikora právě z Motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
2: To je naprostá hloupost.
1: Není to.
2: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
1: A v těch procentech je to?
2: V těch procentech je to přibližně třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
1: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
2: Ano.
1: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
2: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
1: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
2: Je.
1: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
2: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
1: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
2: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát,

0: letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
1: To určitě. Řekněte, pane Ďuriši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
0: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
1: Tuším, že řeknete, že s vaším odchodem. Ano.
0: Je to tak, protože...
1: Když... Ale tu technologii neznám samozřejmě.
0: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6, 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
1: On nemyslím Hluboček.
0: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
1: jméno. Pořádku.
0: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak si tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
1: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
0: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu, ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
1: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
0: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha a sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva poslední jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
1: No počkejte, ten pan Schenhauer, nebo já bych to neřekl,
0: Scheinher,
1: ten pan Scheinher, on je...
0: radní pro dopravu.
1: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten jasně. Asi v tom nejede, když zvoní, ne?
0: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
1: No třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct?
0: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
1: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
0: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
1: Dobře. Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? Říkal, u to Praha sobě, máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
0: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže.
1: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
0: Myslím si, že velmi.
1: Co to znamená?
0: Že... Já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno stán, a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
1: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici.
0: Přesně,
1: mimo jiné, co, třeba Pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování Pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
0: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že Pražská plynárenská vůči svým klientům neudělala vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou ze zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
1: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v Pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Duriši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana Pavla Janečka?
0: Je to jeden z bodů, který bychom udělali, protože takovýto podnik, stejně jako dopravní podnik, musí mít kvalifikované, odborné a zkušené vedení. A Pavel Janeček tam byl, odvedl tam obrovský kus práce, čili ano. Ale to není ten hlavní bod. Ten hlavní bod vychází, a máme ho všichni pod nosem, z toho, jak funguje dopravní podnik. Dopravní podnik desítky let poskytuje regulovanou službu, která je kvalitní, bezpečná, laciná, a na tom zbytku se podílí město. Dorovnává takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proč to samé nemůžeme obratem zavést Pražské plynárenské, se ptám. slyšel jsem argumenty, že na to není legislativa.
1: No to se děje. Vždyť tam přece město poslalo několik miliard už.
0: No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
1: To tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době...
0: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak toto udělejme v Pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty Pražské plynárenské dostupná a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili udělejme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
1: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, což už vyznělo, řekněme si úplně trošku úsměvně, vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
0: to nějakou... Myslím?
1: To si nemyslíte.
0: Takhle, omlouvám to, že jsem skočil do řeči. Ne, ale
1: reagoval nějak nebo?
0: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
1: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
0: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří Pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
1: Na tom 30. 9. A vy jste tam položili základní čtyři otázky.
0: Ano, ano.
1: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
0: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
1: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
0: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejmíň si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno a jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné a většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů, takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice. Což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečet, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měli málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.
1: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Naším hostem byl Jaroslav Ďurič.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
3: Posloucháte Radio Xaver, Xaver Radio.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jedinej obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivej den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat to nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnejch se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
2: to je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je ta pomoc, prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi
1: samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Pátčík komunistický. Tady Ježišmarja, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovu. No to je úplně šílený.
1: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
0: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
1: No, říkám, ale jak ho sleduju,
0: tak to vy chcete uzavřít sázku, mimocí, že jo?
1: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
0: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli je jenom trošku chytrý, bude na dovolené.
1: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek, a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a tomu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost a média.
0: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli, ten kocáb má absolutní
1: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
0: My jsme disidenti, když se to může.
1: Protože jsme menší, ale já...
0: Kdyby na nás klekli, tak budeme taky zpívat.
1: Protože jsme, myslím, disidenti metaforicky, protože jsme menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z České televize.
0: No, jsem to měl dělat.
1: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost, ani vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
0: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
1: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
0: Nebo že z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
1: Já jsem na něj, jsem na něj včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst?
0: Kdo?
1: Pavel.
0: On je menší.
1: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst?

šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé tolik vulgární, nevědomý dav,

list, chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa, tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 tisíc dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
3: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
2: A páchají tady dobro.
3: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svoji dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak zalíváte? No jo, nepřel jste to, Ksevere.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No?
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď je bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, to jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuji. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi, no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No, tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Kdy to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili, už máme
2: to
1: první.
2: Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach, takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
2: no.
1: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

0: jak měsíc nad Hradcem, jak pivo na zelenou, to v parku drnkaj si Romové.
1: Una castaña virginal.

za vrabcem, půl psem a napůl ženou, do hlavy griotka hru, olé. Jak měsíc nad Hradcem, spím s tváří odvrácenou, a v parku drnkaj si romové.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto natáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty si taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k ničemu dobré.
0: A co je pravda?

0: Čemu vlastně říkáte chaos? Protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky. To všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Ale tu technologii neznám samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6. 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: A nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno. Pořádku.
1: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak se tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo?

0: v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku, byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu. Ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva posledně jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Scheinhauer, nebo já bych to neřekl,
1: Scheinher,
0: ten pan Scheinher, on je
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct?
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohleto je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to,
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jop, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvedu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázkou, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské
2: starosti,
3: unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. V podstatě ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte. Ne?
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná a teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
2: jasně.
3: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal.
2: Takže západní, za nás. Řekněme.
3: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba už s těma neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
2: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
3: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, aha, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
2: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
3: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
2: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu. Protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci. Takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
3: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
2: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
3: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
2: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělal jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
3: Naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází.

0: jsme my, do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Moment Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
2: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekal,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu kecali a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady k ránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
3: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
4: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
5: Už jsme tu zas, Xavere.
4: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
5: Jo? Čím?
4: Pak venku, sluníčko.
5: Jo?
4: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
5: Jo, a vidím, vy záříte.
4: Já zářím nad agendou.
5: Nad agendou, jo?
4: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
5: Ksever, já to nebyl.
4: A kdo to byl?
5: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejnej.
4: A co to?
5: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
4: A kdo řekl něco tak chytrý?
5: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
4: Hodnotář?
5: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
4: A nechybí tam nějaký dodatek?
5: No tam chybí, spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený.
4: Dneska jo.
5: Jste si jistý?
4: No tak mám to takhle v zádech.
5: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
4: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
5: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
4: No tak tam to je jasný.
5: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
4: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
5: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
4: I Bolek byl.
5: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
4: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
5: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
4: No, vy jste tam byl?
5: Nebyl. Já musím pracovat.
4: Ale co jste to za reportéra?
5: Já nejsem reportér už dávno.
4: Takže ne?
5: Ne. Já musím se živit Xavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
4: Na Ukrajinu?
5: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
4: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
5: No. Víc než jsem.
4: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
5: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
4: To
5: tak
4: říká.
5: Na mě, jo. Mezi elitou.
4: No tak mezi, no. Vám.
5: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
4: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
5: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
4: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
5: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
4: Problém každé kampaně.
5: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
4: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
5: Chytlý už chcete říct?
4: Cože?
5: Chytlý?
4: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
5: Jo?
4: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
5: A jak zdravíte?
4: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
5: To jste byl vy?
4: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
5: Jo?
4: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
5: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
4: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
5: to je ale lepší zase.
4: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
5: To určitě.
4: A Xavere... Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
5: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
4: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
5: No já vidím, co páchá.
4: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
5: Voliči.
4: Občané.
5: Plebs.
4: Mluvím za náš obvod, jo. Pra 5, jako jo.
5: Já se za váš dům, za váš výtah.
4: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
5: No já taky. A vy agitujete v domě?
4: Já agituju hodně.
5: A děláte výlet poctivě?
4: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
5: A.
4: Část baráku, takže... máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští... Chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
5: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
4: Jak to?
5: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
4: Ale já jsem hodnotově poctivý.
5: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
4: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
5: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
4: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
5: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
4: Bojíte se?
5: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
4: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
5: Roste?
4: Nebo co jsme to sázeli?
5: No určitě nenávist taky.
4: Strach?
5: Ale strach a nenávist
4: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
5: No?
4: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
5: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
4: To nevím.
5: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
4: To není možný.
5: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitra Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
4: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
5: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
4: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
5: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
4: No jasně.
5: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu jasně. možnost se dívat ještě víc.
4: Ale ta ostuda.
5: Je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
4: ale to
5: tohle
4: dokázat... schválně někdo ne.
5: Co?
4: To mu dělal schválně někdo ne.
5: No, Rakušan.
4: Rakušan.
5: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
4: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
5: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
4: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
5: Slovenský premiér?
4: Premiér.
5: Nevíte, jak se jmenuje.
4: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
5: Jo.
4: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, bo ne?
5: Pojďte, mě by...
4: já bych tam nejel, pane Holče.
5: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlejch sovětských vojáků...
4: Těžko vysvětluje.
5: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
4: Jo? Něco jako paní Nerudová?
5: No to ne, tak to je blbuše, ne?
4: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
5: Ale hloupá.
4: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
5: No jasně, ale tak
4: Maďarsko... Lišák tam nejel.
5: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
4: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
5: no tak
4: čekal...
5: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
4: No ne, ale teď se snaží...
5: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
4: Nemohl, jo?
5: No.
4: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
5: Jsme to byl, no jasně.
4: Byl, jo.
5: No,
4: jasně. Dostal vízum, jo.
5: dostal vízum, jo. Jo?
4: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
5: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
4: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
5: To je borec, co? Pojďte se na ně.
4: No.
5: Ten plán, co?
4: Já
5: jsem, vidíte to?
4: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
5: Já musel tady s panem Foltín.
4: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
5: No, Ksever, jasně.
4: To tam je, jakože ta podoba i na
5: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
4: No tak...
5: Neposlali ho sem?
4: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam... jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
5: To se může, Ksavere. Já ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
4: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš. Víte, ale je se... to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
5: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
4: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
5: To jsem ještě... nevěděl.
4: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
5: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
4: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
5: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
4: Ten zvoní prej.
5: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
4: Do homilia.
5: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
4: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
5: Jo, je to...
4: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
5: Ten Vítek je borec, já... Ten Vítek je borec.
4: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
5: No to já se divit...
4: I když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
5: Když bude vládu skládat kdo?
4: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
5: Spolu.
4: To jsou takové moje teorie.
5: Já vím.
4: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všimli jste si té drobné jazykové říčky?
5: Jaké?
4: Že se dostanou komunistky?
5: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
4: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
5: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
4: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
5: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
4: No,
5: co?
4: No.
5: Ty bych vás i urazil, ne?
4: No. Já se bojím, že...
5: Já se na ně musím dívat.
4: Na koho?
5: A na plukovníka.
4: Ale on je dobrý.
5: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
4: Jak moje to?
5: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
4: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
5: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
4: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
5: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
4: To váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
5: No tak.
4: No to mi řekněte jeden.
5: Takže jsou lidi svině, Klub sviní taky.
4: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
5: Komunikační karty, Xavere.
4: Trouba, no to je...
5: Komunikační karty.
4: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, mě... matatelný úspěch. Je třeba...
5: Podle mě jede satiru ten člověk.
4: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltyn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
5: takže
4: ještě...
5: Takže ne sama, ale i, jo?
4: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
5: Jo.
4: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
5: Není to ten, co mu říkají Gucci?
4: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
5: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... No asi se šatí u Gucciho, ne?
4: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
5: Taková trošku drahá.
4: Tak já šiju u mistra Mejty.
5: Jo, tak jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
4: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
5: To jasně.
4: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
5: Taky, dobrý.
4: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
5: Jo?
4: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
5: Blížíte se k tomu, jasně.
4: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, mm-hmm. V Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
5: Jako zvoník, zvonek. Jo?
4: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
5: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
4: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
5: co zvonili?
4: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
5: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
4: Ten už zazvonil i na ty
5: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
4: To nevím.
5: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
4: Pan Klíma.
5: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
4: No a zvonek roku dáme, ne?
5: Zvonek roku.
4: Máme první dva kandidáty.
5: Jo.
4: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
5: Knedlík.
4: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
5: Knedlík. To je Knedlík.
4: On se jmenuje Lipavský.
5: Že už mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
4: Kdo
5: po celém světě známe jako Knedlík.
4: Jak to?
5: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
4: Dobře,
5: tak, jak... Knedlík.
4: A jak by říkali mě teda?
5: Ne, vy jste vážená, jste vážená figura.
4: Jak by říkali mistr třeba.
5: Tak.
4: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
5: Z diplomacie.
4: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
5: No nebuďte slušnej.
4: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
5: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
4: No naložíno je asi slabý slovo. Pane Holče,
5: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
4: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
5: No.
4: Nebo to pan
5: Knedlík,
4: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
5: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
4: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
5: No. A já to říkám.
4: Prostě...
5: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
4: No. Nebylo to hezký už.
5: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
4: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
5: Neměl, neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
4: No tak, jasně, pane Dolče.
5: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
4: Fakt?
5: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mhm. A on se chová jako kdyby...
4: A je, no, no, no, tak není, on je spíš šranař, ne?
5: On je trošku hustej.
4: Jako zbabělec, ale, neřekl,
5: je
4: to...
5: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
4: No formální.
5: A on, a, no diplomacie není úplně neformální, jako, že jo?
4: No ne, tak
5: že to si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
4: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
5: Je to knedlí.
4: Ale je to tak zlý, pane hoče, já na
5: no, knedlí tak je to takový věrný.
4: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
5: Já vím, tak jste...
4: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
5: Knedlí, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
4: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
5: No.
4: Já jsem knedlíček.
5: Vidíte.
4: Ale játrovej.
5: Nok.
4: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
5: Tak promlouval není možná úplně...
4: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
5: No ten si to zaslouží, to je jasný.
4: Mám to udělat?
5: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
4: Za Lipavského se trošku stydím.
5: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
4: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
5: No. Že je blbuše?
4: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
5: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
4: No to jo, to je
5: nálepku. Nedlík, blbuše.
4: Tak...
5: Se na to budu muset dát pozor.
4: Jak se jmenuje pan Lipavský?
5: Mastíku.
4: Vlastík?
5: Já jsem říkal Mastíkulka.
4: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
5: Jasně, Jan Lipavský.
4: Jan, on napíšte, on Honza?
5: Honzí.
4: On je bakalář, ne?
5: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká.
4: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
5: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
4: A navíc jako, navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
5: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
4: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
5: Takový krysařík, co?
4: Za všechno, co říká.
5: Jo. Za všechno, čím je.
4: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No. A když jsme u té agendy,
5: no.
4: My jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
5: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
4: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
5: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
4: Je to pravda?
5: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
4: Ukaž to tady možný.
5: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
4: No, tak je něco na tom, no.
5: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
4: Cože?
5: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
4: Já nevím, na
5: co ředitel.
4: Železný.
5: Jakubovi.
4: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
5: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachrání Václava Moravce.
4: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
5: Třeba to ještě stihnete. No ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
4: No to je jasné. No.
5: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
4: To je dobrá idea, ano.
5: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
4: A ještě příspěvek na manželku.
5: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
4: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
5: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
4: Jak které? No. Ale některé.
5: A
4: ano.
5: Pan Ksaver má super
4: účest.
5: Kostky, nebo? A hosty.
4: Má super jednoutky.
5: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
4: Co?
5: Jednoutky.
4: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
5: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
4: Co to je dneska?
5: Jo? Inflaci to máte pravdu.
4: Je to.
5: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
4: Jako
5: správné?
4: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
5: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
4: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
5: Archiv dejte XTV.
4: Jo, a archiv to je něco jiného.
5: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
4: Já stojím.
5: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
4: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
5: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
4: to
5: a Tomáš Pokorný.
4: Jsme to my.
5: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
4: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
5: Volební kampaň?
4: Protože teď.
5: Teď jedete satiru, ne?
4: Teď jedete o všechno.
5: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
4: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
5: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
4: Ne.
5: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
4: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
5: Jo.
4: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
5: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec, Ksavere. Ten žije ve svém světě úplně jiný.
4: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
5: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
4: drzej není vůbec.
5: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
4: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
5: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
4: Ne, tam jsou ty brožury.
5: Nejsou, tam není nic, Ksavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
4: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
5: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
4: Teď, tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
5: Jo.
4: Ok. Tak si, a máte karty?
5: Mám, to víte, jo.
4: Plný auto.
5: Jo.
4: Tak se těším na příště.
5: Já.
4: Nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: vyřešit?
1: Tak přece nejde o to, aby jsme využívali takovýto moment k tomu, aby jsme to používali ve volební kampani. Tady jde o lidi, o průmysl a vůbec o tu republiku. To, že to vláda udělala, tak je možná 5, možná 10 minut po 12. A je to jenom polovičaté řešení. Za prvé otázka je té ceny toho zastropování, protože když se podíváme na Slovensko, tak tam je to 4x méně, to je třeba si říct. Tam to zastropování je na koruně 50, u nás je to na 6 korunách a to mluvíme jenom o té silové energii. To je první věc. A druhá věc je, že to vlastně neřeší podstatu. Toto je vlastně krok, který jsem musel udělat, aby ty lidi přes tu zimu skutečně nepadli na ústa a nezbankrotovali. Ale přece je třeba řešit podstatu, protože ta elektrika se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. U nás v jižních Čechách v jaderné elektrárně se vyrábí mezi 50 halíři a 1 korunou 1 kWh. A potom si ji kupujeme draze přes energetickou burzu z Lipska, nabalí se o poplatky, o emisní povolenky, nabalí se o zisky spekulantů. Takže to je třeba řešit. Toto je jenom polovičaté řešení 5 minut po 12.
0: Dobře, a v čem je ta podstata teda? Čím by měli teď začít?
1: Ta podstata
0: je to... Vy říkáte zisky spekulantů, jenže jak se zbavíte spekulantů?
1: Je to na delší povídání. Problém je, že všechny tyto věci, jako je energetika, voda, které by mohly být součástí nějakých sociálních nepokojů a vlastně jsou to věci, které by měly udržovat sociální smír, tak by neměly být předmětem trhu. A navíc v tomto případě pseudotrhu, protože žádný trh ve skutečnosti s energiemi neexistuje. My tu energii vyrábíme, posíláme ji, jak jsem říkal, na Lipskou burzu, ta se obohatí o emisní povolenky, o zisky spekulantů a pak si draze kupujeme. Viděli jsme to v minulém týdnu, kdy energie byly na svém píku, na svém maximu a během jednoho dne se propadly na polovinu a bylo to jenom díky tomu, že vlády a Evropská komise vyslali nějaký signál, to je takové dneska oblíbené heslo, a najednou prostě ty spekulanti se zalekli a ta energie se prodávala, ať už plyn nebo elektrická energie, za polovinu. Takže startem všeho je určitě green.

0: Deal. Více podívejme na to, že dneska je nedostatek energie a Německo vypne 3 svoje nejmodernější jaderné elektrárny a kupuje energii z naší jaderné elektrárny z Temelína. Tak co to je za logiku?
1: No oni vědí, jak na to.
0: No, jo, takže to je určitě jeden startér. Další jsou emisní povolenky, které vlastně to je regulérní daň, která tu energii znovu prostě prodražuje. A pak jsou to samozřejmě zisky těch obchodníků a spekulantů, kteří si na tom svoje marže přirazí a my to potom tady draze kupujeme. To znamená, to zastropování vlastně, co to znamená? Pořád se říká, dobře, ale kdo to zaplatí? Ale co zaplatí? Protože ta energie se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. To znamená, my platíme zisky vlastně těch obchodníků, kteří s tou energií obchodují. Ne elektrárnám, ale obchodníkům.
1: Když jsme u toho, tak váš názor jako možná budoucího senátora, plyn kupovat napřímo od Ruska a nebo vyjednávat s těmi, jak vy říkáte, spekulanty, oni to budou asi normální obchodníci, tak řekněte, jaký je váš názor?
0: My jsme jedna z mála zemí posledních v Evropě, která nemá přímý kontakt vlastně s prodejcem, jo, to znamená s Ruskem. Tady si myslím, že všechny ideologie musí jít stranou, protože jde o komoditu, kterou potřebuje průmysl, kterou potřebuje veřejnost. A zase nakupujeme to přes německého obchodníka. To znamená, my se zbavíme takové té nálepky, že to je ten špatný ruský plyn jenom tím, že ho koupíme prostě přes další 2-3 kanály, nebo že ho koupíme od čínských dodavatelů. To je přece nesmysl. Takže určitě jednat a to, co potřebujeme pro náš průmysl, pro naše lidi, tak si vyjednat napřímo s Ruskem.
1: Umíte si představit, že po těch několika měsících toho nepřátelství mezi těmi zeměmi, mám na mysli Ruskou federaci a Českou republiku, že oni by nám ten plyn chtěli prodávat nějak výhodně, nebo chtěli by s náma vůbec jednat?
0: To já nedokážu posoudit. Samozřejmě ta rusofobie, která se tady vyvolala ne za poslední rok, ale roky zpátky, tak je samozřejmě veliká. Teď pomiňme stranou ten konflikt, který prostě je mezi Ukrajinou, Ruskem, kde je jasný agresor. Na druhou stranu všechny příručky politologické a zahraničně politické říkají, pokud chceme mít mír v Evropě, tak je potřeba, aby se dohodly Spojené státy s Ruskem. Tady vidíme, že za ten rok nebo 3/4 rok nikdo nejedná. Vyzbrojuje se jedna strana, vyzbrojuje se druhá strana. Ten konflikt se může udržovat přes zimu, možná prostě déle a to není řešení. Jo, takže je potřeba si vyjednat, vyjednalo si to Maďarsko, vyjednali si to další země, takže my potřebujeme mít přímý zdroj.
1: Vy jste, pane Uhlíři, v civilním životě majitelem firmy, která obchoduje s autodíly. Říkám to dobře?
0: Ano, přesně tak.
1: Vlastně vy jste spekulant s autodíly, když to tak vezmu. Ne, takže jste v automobilovém průmyslu. Co si myslíte vy jako člověk zevnitř o takzvaných mobilních autech a respektive, promiňte, mobilních, elektromobilních autech? Jak to bude fungovat? Máte pocit, že má šanci tady tato ideologie, že všichni budeme jezdit v elektromotorech?
0: Tak to je přesně o tom, že i tato část vlastně průmyslu se ideologizuje. Jo? Prostě vrhli jsme se na zelenou politiku a bez toho, aniž bychom šli nějakým průběžným vývojem, jako šly některé automobilky, kterým já fandím a sledoval jsem je, můžu tady jmenovat třeba Toyota Lexus, který dlouho vyvíjeli vlastně hybridy a zlepšovali baterie, zlepšovali dojezdnosti a tak dále, tak najednou se řeklo ze dne na den k nějakému datu se přestanou prodávat spalovací motory a všechno prostě elektrifikujeme. Jo? Takže není na to připravená infrastruktura, dojezdy těch vozidel jsou dneska někde kolem 300, 400, nebudu mluvit ani o zimě. Takže je to taková cílená snaha trošku zlikvidovat, bych řekl, ten automobilový evropský průmysl. Podívejme se, dnes je nedostatek elektriky a v Německu začali vypínat dobíjení elektromobilů. Už se to prostě dostalo na veřejnost, protože prostě je nedostatek proudu. Takže to jsou potom všechno věci, které k tomu mohou vést. Na druhou stranu, mně se ty technologie líbí, ať se ty technologie vyvíjí, ať se prostě přirozeně nějakým způsobem posouvají, ale ať to není direktivní, ať to není zvýhodněno nějakými dotacemi. Dneska se ty elektromobily neprodávají, protože jsou neskutečně drahý, samozřejmě drahý jsou ty baterie a jsou prodejný jenom v případě dotací a tak dále. Takže není vlastně ani konkurenceschopnost těm spalovacím motorům. Nechci říkat, já jsem to párkrát použil, že to je slepá cesta. Možná nějaká kombinace do budoucna, že to je určité řešení třeba pro města. Mně se líbí to, že je tam třeba možnost u těch hybridů čistě na ten elektrický pohon jet 80-100 kilometrů a pro někoho, kdo bydlí kousek vedle města, tak je to třeba řešení, že si doma dobije, popojezdí si to, co potřebuje ve městě, zase se vrátí a vlastně ten benzínový nebo ten motor, který tam je spalovací, tak použije třeba na další cesty. To je třeba věc, která se mi docela líbí. Ale ať to jde všechno nějakou evoluční cestou.
1: Jakou vy u tohoto vidíte podstatu? Někdo tlačí ta elektroauta z nějakého důvodu. Vy jste dokonce před chvílí naznačil, že by mohl zaniknout evropský automobilový průmysl. Tak je to nějaký tlak zvenku? Je to politika? Je to konkurenční boj?
0: Těžko říct, ale třeba Německo se dalo touto cestou zcela jasně a Volkswagen dneska je takový lídr, který vlastně opouští ty spalovací motory a ty investice věnuje opravdu na tu elektromobilitu. To znamená, nemá moc zájem, aby se vyvíjely nové motory. Ty nové spalovací motory jsou neuvěřitelně ekologické. Když se podíváme na některé studie opravdu renomovaných časopisů a organizací, tak ty říkají, že ty nové motory jsou v podstatě čističky vzduchu, že nasají vlastně jako špinavý městský vzduch a to, co z nich vychází, tak je daleko čistší. A myslet si, že elektromobil nemá svůj komín někde v nějaké elektrárně, tepelné, plynové, jaderné, tak je nesmysl. Ta energie se někde musí vyrobit. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že taková ta vize a ta ideologizace, my vypouštíme nějakých 6%, vlastně Evropa znečišťuje CO2 v rámci celého světa. Takže zase být papežtější než papež, když vlastně Spojené státy, Indie, Čína znečišťují daleko víc, tak si myslím, že ty firmy se stanou nekonkurenceschopné, protože prostě budou muset investovat do drahých technologií a přestanou být celosvětově konkurenceschopné.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládala a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to na to, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme Evropu.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy, snížily vojenské výdaje. A pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 tak dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co no.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží jo. dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra dokonce.
1: Ano, dneska už mám podívat, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy. Jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak zatím jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinoušče v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynový.

0: podmořský, který
1: jo,
0: je
1: jo,
0: na
1: jo.
0: ten klasický plyn, který se dneska plavňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten štrok dvojka a štrok jednička. Vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, že štrok dva se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomických.
1: Dobře, tak berme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před dvěma lety, nebo bude to levnější?
0: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup. Zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru, nebo...
1: Jak to vidíte?
0: Já nechci říct, na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu a v každém případě to vždycky řeší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká, nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převést tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii, nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit. Vždycky
1: kdybychom musí... ho teoreticky, tu cenu toho skapalněného plynu, srovnali s tou cenou plynu, která byla před dvěma lety, to znamená 37krát levnější. Než je
0: teď. No to bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před dvěma lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
1: Jakože by to bylo ještě dražší?
0: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražujou, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně, to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno, to LNG stejně, my jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
1: Počkejte, ten skapalněný plyn, no, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
0: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou to je obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
1: No, to přece politicky nechceme.
0: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
1: Chce
0: být klamán. A upřímně řečeno, mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít vníveč, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně přejdeme na uhlí zase a na to všechno.
1: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
0: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFC byl za 79 korun kubík.
1: V eurech?
0: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité to počítat vždycky na koruny.
1: 1000 metrů krychlových. Dnes Medveděv se nechal slyšet, nemusel jste to slyšel tu zprávu, za 3,5 tisíce eur za 1000 metrů krychlových.
0: To je šílená cena.
1: No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5 000 eur.
0: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
1: Říkáme
0: to je stejný. No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádá Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. Jo. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahraný. Tak opravdu Česká republika je nahraná. Speciální Česká republika. A no, my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
1: No, abychom plně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků, to se tak rozmělní hezky, a já se pak vrátím ještě k té elektrice. Tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán, pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
0: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když je to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem. Musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo mezi s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kilowatt hodina. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů, a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočít právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to mají asi za korunu 60, jo, k tomu k té kilowatt hodině, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu, a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
1: No ale jde ale, to prostě?
0: A všechno jde, no moje děti se musí učit chodit.
1: A kdo to rozhodne?
0: No, náš parlament.
1: Protože, podívejte, tím zákonem, emisní povolenky, to je v podstatě jaký opustek.
0: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco kvůli ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
1: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
0: To by záleželo, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl. A vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový kvalitní zásobníky, které mají obrovskou kapacitu, jako třeba ty Dolní Dunavice, protože třeba ty háje mají jenom 75 milionů kubíků, jo? Kdežto zase jsou velmi operativní, tam můžete začít i hned vtráčet, s vtráčením přejít přímo do těžby a podobně. Kdežto ty ostatní zásobníky, u nejich tady celkem 9 zásobníků, z toho 8 zásobníků je napojeno na naši plynárenskou soustavu, tak ty ostatní zásobníky jsou vlastně v přírodních strukturách. To je vlastně v té hloubce, já nevím, kilometr, kilometr a půl a podobně, kde byl dříve plyn, se těžil, nebo se tam těžila ropa, nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity nějaké, možnosti jsou.
1: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
0: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Tam je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním může...
1: To je náš, ne?
0: No to bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem nebo ještě Bůh ví komu a Bůh ví pro koho je určený. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám toho vypadá.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver. Hanči.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně, a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. To je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, no, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, tam máte i důvod k radosti.
1: Paní de Croa. Teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený. Je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To byla taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kde já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stoniko, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každého baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli,
2: no, Bruseli.
1: Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
2: Když se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, jo, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde
2: no,
1: co.
2: To sice píše, ale i ta, no, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž. Takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok. Jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: Já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se seděl na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na
1: to pověst. Ne,
2: no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to jde.
1: Říkat stará Stoniková, to má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno, tentokrát s Vlastimilem Tlustým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My natáčíme tento pořad v okamžiku, kdy se sněmovna snaží vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Jak to dopadne, asi jasný, že?
1: Ano.
0: Proč se to dělá, když to vidí dopředu?
1: No, to je správná otázka na ty, co to organizují. Tak smysl to nedává.
0: Tak vy jste tam byl dlouhou dobu.
1: Mně to smysl nedává. Já myslím, že těch hlasování, beznadějných hlasování o nedůvěře vládě už bylo tolik, že by to mohlo vést k závěru, že to nemá význam. Že to, dokonce bych řekl, že to ty autory oslabuje místo toho, aby je to posilovalo. Oni vlastně předvádějí neschopnost, že to nejde.
0: Kdyby to náhodou dopadlo, tak je, platí taky staré pravidlo, jsem slyšel někde, že kdo schodí vládu, nemůže vyhrát volby. To se říkalo.
1: Nevím, jestli to má nějakou historii tohle zjištění. Já myslím, že nemá, ale ono to jedno stejně to nedopadne.
0: Nedopadne.
1: To je jisté, nedopadne to, tak nemá význam žádná, kdyby tady nejsou.
0: Tak pojďme na pár věcí, které jsme našli v minulých dnech v médiích. Češi začínají pravidelně investovat. Do podílových fondů vložili už téměř 500 milionů. Je to možný?
1: No je to možný a je to dobře, že investují. V podstatě to říká, že populace začíná chápat, že čím jste mladší, tím menší naděje, že se dočkáte na kloudný důchod. A co jiného zbývá? Buď mít hodně dětí, nebo mít nemovitosti k pronajmutí, nebo investovat do podílových fondů, zkrátka zajistit se sám a nevěřit slibům levice, že se o vás postará.
0: V zemi, kde investovalo tolik lidí do fondu jistého pana Koženého a ještě do některých dalších, abychom byli, tak jsem si říkal, že už nikdy ti lidi se poučili a nebudou do ničeho investovat. A není to pravda.
1: To se dá vyjmenovat víc příkladů, ze kterých vyplývá, že po naučení žádné není a paměť je blízká nule, takže to bych dál neanalyzoval.
0: No a tak 500 milionů peněz znamená, že bylo volných mezi lidma? To je balík.
1: To je, tak
0: úspory mají.
1: Lidé mají spoustu peněz, to je vidět na každém kroku, to je vidět ve spotřebě domácností, to je vidět v obnově automobilového parku. Zkrátka teď mají lidi spoustu peněz a dobře, že také investují do své budoucnosti.
0: Takže vy radíte ano.
1: Já radím určitě investovat, určitě se nespoléhat na státní důchod. A to pořadí jsem vyjmenoval, já za nejlepší považuji mít více hodných dětí, to je bod číslo 1, to jsou také investice. Na druhém místě bych doporučoval vlastnit něco k pronajmutí, to je taky dobré. Investiční fondy jsou také dobré, nicméně ta historie, kterou vy jste říkal, ukazuje, že v tom je ukryto nějaké riziko, ale určitě to je lepší, než nedělat nic.
0: Super. Pane Tlustý, Nečasová chce vrátit daň za luxusní dárky od šéfa ČES Beneše. Soud vrátil její žalobu do hry. To snad nikdy neskončí tohleto. Je to vtipné, nebo je to smutné?
1: Já právě nevím, jestli se mám rozplakat, no, co mám s tím vlastně dělat. Celé je to strašně smutný příběh, protože je potřeba připomenout, že na tom padla vláda. Na tom padla vláda a tohle to jsou dozvuky. Nikdy vlastně nic vážného, co by vedlo k odůvodnění pádu vlády, nebylo nalezeno. No a že to končí takhle, to je, no, co to je? No, je to strašné vysvědčení. To jsou samé pětky na vysvědčení orgánů, které to tehdy zorganizovali. To znamená, to jsou pětky pro policii, pětky pro státní zástupce. Ti všichni prokázali totální neschopnost, protože když nic neměli, neměli schazovat vládu.
0: No a když ona teď žádá vrátit tu daň, dělá to kvůli těm penězům, nebo aby se jim definitivně vysmála do ksichtu?
1: Určitě pro obojí. Určitě to dělá jako satisfakci, aby dovedla ty důkazy o tom, jak to bylo všechno vykonstruované, že nikdy nic vážného se neprokázalo. Takže já myslím, že v tom je všechno. Je v tom satisfakce, je v tom snaha získat ty peníze zpátky.
0: No a tak. No vidíte, to je vážné. Slonková s Kubíkem mohou skončit před švýcarským soudem. Kauzu každý zná, není třeba nic vysvětlovat. Co si o to myslíte?
1: Že mohou. Já si umím představit, že tak dobře zařízené a tak dobře řízené země, jako je Švýcarsko, mohou takový bezskrupulózní postup českých redaktorů dovést až k soudu. To si umím představit. Ovšem je potřeba připomenout, že se tak stalo v rámci toho, čemu já už dlouho říkám svaté války. Války, ve kterých jedni stojí za 18 a druhý bez dvou za 20. To znamená, z pohledu české svaté války se nestalo nic strašného, z pohledu švýcarských orgánů možná ano, ale z pohledu švýcarských orgánů by bylo považováno za strašné i to všechno ostatní. To znamená, ve Švýcarsku by určitě nebyl premiér, ten, kdo takhle čerpá, ten, kdo má Čapí hnízdo za veřejné peníze. Mně teď napadlo nejlepší asi komentář, byl jsem u své maminky, 83 let, jedna starší paní, její kamarádka, tam říká, to je hrozné, co? Že tady máme premiéra, který si za naše peníze postavil své luxusní sídlo, nastrčil do toho své děti a všem se nám směje. A maminka na to říká, no počkej, teď jsem mluvila se sestrou, ta je úplně rozčílená, jak prej mu strašně ubližujou. To je hrozné. A ta první říká, no tak tam ty děti neměl strkat. A já to říkám jenom proto, že je to celé strašné, že já bych se v tomhle nezastával ani těch redaktorů, ale už vůbec ne pana Babiše. A ještě se odvážím říct jeden komentář. Já už jsem dlouho přesvědčený o tom, že je nepochybné, že došlo k subvenčnímu podvodu. Někdo to podepsal, mimochodem do dneška není zřejmé, jestli mezi nimi je pan premiér, možná tam je, možná tam není. Kdyby tam nebyl, tak není důvod pro trestní stíhání, mimochodem. No ale to, co chci říct, je, mě na té věci teď jako novinka šokuje a nelíbí se to, že přeci každý rodič, má-li nemocné dítě, tak se ho zastává, snaží se ty jeho problémy spíš bagatelizovat, ale tady se díváme na to, jak otec dítěte mluví o tom svém dítěti, jakože je spíše nesvéprávné, spíše mu v té nemoci přidává obtíže, než ubírá. A to ve mně vyvolává velikou pochybnost. Proč to dělá? On vlastně, pan premiér, chrání evidentně víc sebe, než to dítě. A to je podle mého názoru nejen závadné, ale dokonce to má charakter nepřímého důkazu toho, že čisté svědomí nemá.
0: Sexistické prasátečko vyhráli pražští strážníci a moravská vinotéka. To je taková cena, co se uděluje. A někteří jsou na ní pyšní, když ji dostanou. Co na to říkáte, na tu reklamu na městskou policii? A zasloužit, chtěl byste být v porotě tyhle tý soutěže?
1: Ne, nechtěl.
0: Já bych chtěl.
1: Jo, vy by se to chtěl posuzovat.
0: No. Tady myslím, že to je určený dobře, že to dostali spravedlivě.
1: No, tak prostě krásné slečny jsou poutavé.
0: Sexismus.
1: A poutavé krásné slečny logicky poutají pozornost v reklamách, tak se v nich vyskytujou a proti nim...
0: A teď se ptám
1: na to.
0: Já to
1: teď zlehčím. Ty, co tam nejsou na těch fotkách, tak proti nim vedou kampaň.
0: Přesně.
1: To jak, se tam můžou vystavovat, že jo?
0: To jsou ty z těch neziskovek. Oni většinou nejsou vyloženě top modelky.
1: A... No počkej, abychom nedostali taky takový ocenění. Já bych byl opatrný.
0: Já bych hrozně chtěl. Veselý, tlustý, nebo tlustý, veselý dostal.
1: Tak já bych teda v duchu toho sexismu říkal veselý, dlouhý, tlustý. No tak já bych to označil za takovou, jak to říct, takový kolorit, takový, jakože to patří k dnešní společnosti. Jedni lidi mají něco rádi, druzí s tím bojují.
0: A lidi už nevědějí rupama, co dělat. Vydávat
1: no, ale myslím, že oznámili, že končej. To byla dobrá zpráva. Že prý už po 10 letech zapůsobili dost dobře, tak
0: dobře,
1: nemusí pokračovat. To je, myslím, nejlepší zpráva na tom.
0: Je vám toto směšný, nebo si říkáte, jako, vždyť to je pravda, jak se to mohlo?
1: Ve mně to nevyvolává žádné velké vášně ani jednoho druhu. Prostě to beru na vědomí, jsou jedni i druzí.
0: Okay.
1: Ať si oboje dělají, co chtějí.
0: To je všechno pro dnešek. Těším se na příště, pane Tlustý.
1: Děkuji.
0: Příště toho bude hodně. Dneska zaznívá v té poslanecké sněmovně spousta novinek.
1: Jo.
0: Tak se máte na co
1: máme
0: těšit.
1: Máme se na co těšit.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem. Jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
1: někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde.
1: Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo Viktor, minimálně se setkali.
2: Viktor, jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
2: No
1: třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vidíme, máme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně, že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si tím Pchinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, že zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já jsem mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten půl.
2: Ksaver, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry.

0: A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
0: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
0: No Oky má naprostou pravdu, protože Eva Decroix normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
0: je...
1: No prej si to koupila.
0: Mimochodem pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
0: pan
1: eura.
0: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
0: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
0: Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.
2: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. Koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebojí.

Ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky. Požehná.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
3: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš Lexauriny.
2: Lexaurin.
3: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
2: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
3: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
2: Prášek na spaní po ránu?
3: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
2: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
3: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
2: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
3: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
2: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
3: Jako v té závislosti?
2: No u těch lidí.
3: Těch lidí.
2: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
3: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
2: Vy jste byl v Kosmonosech.
3: V Kosmonosech.
2: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
3: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
2: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy.
3: Jo.
2: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
3: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
2: Dokud na to mám?
3: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
2: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
3: Hm?
2: V letadle trpíte třeba.
3: No, záleží, jak
2: máte
3: dlouho.
2: Na to chuť.
3: Záleží, jak dlouho.
2: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
3: Můžete se napít.
2: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
3: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
2: Máte pochopení?
3: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
2: No. Řekněte mi jeden detail.
3: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
2: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
3: ano, ano.
2: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
3: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
2: dobře.
3: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
2: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
3: A dostal.
2: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
3: Jo, několikrát.
2: Několikrát dokonce.
3: Několik telefonů.
2: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám to rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
3: No, to bývá.
2: To tak bývá, jo.
3: Mm.
2: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
3: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
2: byl. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
3: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
2: Takže
3: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
2: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
3: Jasně, jo.
2: A vy víte, co s tím?
3: To je
2: inspirace pro diváky.
3: To se děje standardně.
2: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A ono se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
3: Nešlo.
2: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
3: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
2: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
3: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
2: Kde je teď?
3: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
2: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
3: Ne, je střízlivý.
2: Střízlivý.
3: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
2: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
3: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
2: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
3: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
2: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
3: Jas, abstinenti, jablonec.
2: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
3: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
2: Jo.
3: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
2: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
3: Ondru, ano.
2: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
3: Ano.
2: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
3: Určitě. Ten ten kolotoční závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
2: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
3: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
2: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
3: Já jsem slyšel...
2: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
3: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
2: Takže, co znamená?
3: Takže já si troufám říct, že ano.
2: Opakovací léčba.
3: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
2: A proč?
3: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
2: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
3: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
2: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
3: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
2: Že? A co jste našel vy?
3: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
2: Když vás tak poslouchám...
3: Začal jsem se otužovat třeba.
2: Aha, no tak to ne.
3: To je velká dávka.
2: Já vím, no. To je teď taková mora.
3: Jo, ano, ano, ale, ano.
2: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
3: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
2: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
3: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete myslet i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
2: Anonymní alkoholiky?
3: Aha.
2: Co to je?
3: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
2: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
3: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
2: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
3: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
2: Oni jsou
3: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
2: Víno?
3: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
2: Máte státu pomlčka nebo lomeno společnosti něco za zlé v tomto směru?
3: V pohledu jako na tu závislost?
2: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
3: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
2: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
3: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
2: Já se jmenuji ty stránky, je to tak.
3: Ano.
2: Vy jste chtěl ještě něco říct?
3: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
2: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
3: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
2: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
3: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
2: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
1: Ksavere, dobrý den.
0: To léto. Co to je?
1: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle je, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couval, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
0: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
1: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, a to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
0: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
1: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
0: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
1: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
0: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
1: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
0: Ani paní Šmuclerová?
1: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, a no tam je to jiný.
0: To Petr Dvořák také.
1: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
0: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, okay. Protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
1: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. Jo. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat.

0: jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní dekorá ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se fotit mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou

0: stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
1: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
0: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
1: tak
0: teda.
1: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
0: To samozřejmě.
1: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
0: To je velmi drahý záběr.
1: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkaj, pokud tam bude tohleta Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
0: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
1: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
0: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
1: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
0: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
1: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
0: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
1: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
0: Což
1: já,
0: se o pražské slávě říct nedá.
1: Ale dobře, dobře. Ale, jo, ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
0: Ministerstvo obrany.
1: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky, anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
0: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
1: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
0: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
1: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
0: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
1: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
0: Dobře.
1: Ta to říká dobře.
0: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy .cz.
1: Ksavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne. Udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
0: No, má v některých víc.
1: No, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
0: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna, což je, tuším, dneska je prvního.
1: Dneska je prvního.
0: Takže 7 dní. Příští pátek.
1: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na tu zeměkouli, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
0: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
1: No, tak
0: a
1: jestli...
0: A nebo příští čtvrtek skončí válka.
1: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
0: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
1: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
0: Mě nebaví hudebně.
1: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
0: Americká klidně.
1: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
0: Yes.
1: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
0: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
1: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepej
0: tak, na to hrát. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
1: No jasně, protože
0: máte ten... to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
1: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň. No tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
0: Zaspíváme si nakonec.
1: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý pořad.
0: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Díky za pozvání, Ksavere.
0: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Dělá.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška Jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: jako
3: zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravý.
3: To je tak
2: souvisí
3: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
2: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tam někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Jsi spíš srdcař
3: než... Tak, no, jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak toho producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rodgers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rodgerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2-hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
2: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
3: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ona je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
2: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
3: Ne.
2: To je jenom studiovka.
3: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
2: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
3: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
2: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
3: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
2: Žlutý s těma páskama?
3: Takové? Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
2: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
3: Jsme včera začali naše letní turné.
2: To znamená, včera bylo 15.
3: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
2: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
3: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
2: Pěkný léto, ahoj.
3: Pěkný léto.
2: Naším hostem byl Michael Kluch. Radio Ksaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji jedině, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka a ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu. A když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak. No. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já být jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Oni si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, kdy to víme, jak to vzniká, většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové, a SPD mimo sněmovnu,
2: jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Zdravím tě k sobě.
0: Jsem rád, že po čase opět v XTV je to taková hezká tradice, že se tady potkáváme a...
1: První týden v měsíci, že?
0: Myslím, že tak to je. No a teď začínají ty prázdniny, k tomu se dostanu taky, ale mám dnes na srdci několik vážných věcí. A začnu teda tím, jestli jsi viděl alespoň komentáře, fotografie z té poslední debaty prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena. Případně, jak tu situaci v Americe teď hodnotíš?
1: Viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy to začínalo na Primě a díval jsem se poctivě do 2 do rána. Ksevere, já tě překvapím. Bylo to ve své podstatě vyrovnané. A dokonce i Petr Kolář, nebo Vodička, myslím, že to byl Vodička v Mladé frontě, napsal v komentáři, že kdyby se pustil rozhlasový záznam té debaty, takže by to opravdu vypadalo jako vyrovnané. Tady se opakuje situace Kennedy-Nixon, Kennedy opálený, Nixon spocený, Kennedy oholený, Nixon zarostlej a tak dál. Ale když říkám, že tě překvapím, tak to říkám proto, protože čtu nejrůznější komentáře. New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul Bidena a tak dál a tak dál. Ne. Podívej se, ano. Z hlediska estetického to bylo strašné. Ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži. Ale Biden to byl naprostý propadák. Ale jenom z estetického hlediska. Z hlediska obsahu, to znamená toho, co oba dva říkali, to podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané. Mm-hmm.
0: No a jaký teda prorokuješ vývoj teď v těch amerických volbách prezidentských?
1: Američani mají takové hezké přísloví. Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně, vždycky mají pravdu ti, kdo dávají přednost prvotnímu dojmu. No, prvotní dojem z této debaty byl strašný, byl v neprospěch demokratů a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje. Mm-hmm.
0: Věříš, Miloši, na tezi, že v okamžiku, kdyby prezident Trump se stal znovu americkým prezidentem, že bude mít tu moc zastavit válku na Ukrajině?
1: No tak jeho vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovy vztahy s Putinem. A myslím si, že udělá určitě pokus tohoto typu. On v té debatě, kterou si zmínil, řekl, že Putin začal tu válku protože v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž samozřejmě myslel Bidena. Pak řekl jednu větu, která nebyla úplně pravdivá, a sice, že když jsme se, což vždy kritizuji já, zbaběle stáhli z Afghánistánu, takže Putin si uvědomil, že NATO je slabé a proto zaútočil na Ukrajinu. To mě mimochodem říkal i izraelský prezident Herzog, tuhle hypotézu. Proč říkám, že to nebylo úplně k věci? Protože to byl právě Trump, který zahájil proces stahování Američanů z Afghánistánu. Pravda, Biden v tom pokračoval a dokončil to.
0: Zpět k tomu problému Ukrajina. Před pár dny se na Ukrajinu dostavil Viktor Orbán. Dokonce myslím, že novinové titulky nesly onu zprávu, že vyzval pana Zelenského k k tomu, aby udělal něco pro příměří.
1: Ano.
0: Což my od našich politiků bohužel neslyšíme. My slyšíme pravý opak, my sledujeme přilévání oleje do ohně. Může toto být počátek něčeho v okamžiku, podotýkám, že to je v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii. Tento krok pana Viktora Orbána lze považovat za mírotvorný?
1: Já si myslím, že Orbán pokračuje v tom, co říkal celou dobu. A já bych citoval z toho jeho projevu na tiskové konferenci. Výzva ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Konec citátu. No, vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, na což by asi Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby, to je něco trochu snazšího, než uzavřít mír. A myslím si, že je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to vyjde.
0: Je teoreticky možné, že se k Orbánovi přidá nějaký zásadní partner v tomto apelu?
1: No, zásadní partner ve světě už existuje, to je Čína. Pokud jde o Evropskou unii, mám dojem, že by se v zemích Evropské unie několik takových států našlo a třeba se osmělí.
0: Mm-hmm. A pozice naší země s ohledem na to, že nějak dopadly teď evropské volby, některé, řekněme, škatule se pohnuly, jak se říká, je možné, že jedním z těch mírotvorných prvků do budoucna bude i Česká republika?
1: Velmi o tom pochybuji. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu do té míry, že takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný.
0: Mm-hmm. Věříš, Miloši, na to, že Ukrajina se jednoho dne stane rovnocenným partnerem Evropské unie?
1: Já jsem cynik a já vycházím z toho, že pokud by Ukrajina byla přijata do Evropské unie, tak to znamená, že 17% rozpočtu Evropské unie by šlo na podporu Ukrajiny. A to ještě to možná bude vyšší číslo, protože mezi tím musíš počítat nové a nové ztráty na infrastruktuře a tak dál. Říkám, že jsem cynik, protože politici i voliči se většinou řídí podle peněženky. Peněženky státu nebo peněženky rodiny, to je celkem jedno. No a právě proto tento faktor bude bránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a bude se to samozřejmě maskovat tím, že Ukrajina musí splnit celou řadu předběžných podmínek, kde možná toho splnění nebude schopna.
0: Ovšem ten stav, že by Ukrajina byla součástí Evropské unie, snem mnoha politiků, respektive alespoň to tak deklarují. A já si říkám, jestli je to vůbec technicky možné v okamžiku, kdy my všichni víme a ví to celý svět, Ukrajina je země, která je mimořádně založená na korupci a že tam vlastně státní správa nikdy moc nefungovala a tento problém s tím, že celá ta země byla a je v rukou pár lidí, může přece zahrát a to ti občané vědí a tu zkušenost přece máme. Je toto možné, aby takováto země takhle rychle, kde se nepovedla transformace, mohla být součástí té naší společné kasy?
1: Tak tu korupci jsme mimo jiné viděli i v souvislosti s armádními dodávkami. Doplnil bych, že vedle korupce je tam vláda oligarchů. A to je tradiční, to je dlouhodobé a to v podstatě nezmizelo. A ti oligarchové se konec konců narodili právě z korupce, zejména z korupce, která byla zase spojena s privatizací. Takže in the long run nevylučuji, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ale v krátkodobém nebo dokonce střednědobém horizontu to pokládám za vyloučené. Mm-hmm.
0: Řekni mi, pane prezidente, jak vidíš situaci ve Francii? Zajímá mě ten okamžik, skončily evropské volby, víme všichni, co tam proběhlo, víme, jak to pokračuje a Francie je, jak víme, velkým hráčem. A podle výsledků ve Francii se možná lecos změní nebo něco nasměruje. Ten kalkul prezidenta Macrona vychází nebo nevychází?
1: No, všechno rozhodne druhé kolo francouzských voleb. A on ten francouzský volební systém je trochu nepřehledný. Protože de facto se koalice uzavírají až před tímto druhým kolem. To znamená, ten, kdo je třetí, může vyzvat k podpoře jednoho nebo druhého, prvního nebo druhého, což se také děje. V každém případě je potřeba si uvědomit, že Macronův blok renesance je až třetí a budou se tedy mezi sebou prát Le Penová a Mélenchon, respektive ta sjednocená levice. Zajímavý bude postoj republikánů, protože předseda republikánů se přidal k Le Penové, ale hrozí mu vyloučení, protože s ním jeho vlastní strana nesouhlasí. Takže já bych ještě neočekával jasné vítězství národního sdružení, i když toto vítězství je samozřejmě možné, záleží na těch koaličních partnerech před, ne po, ale před druhým kolem.
0: Bylo nutné, aby prezident Macron tento krok udělal a tuto ruletu roztočil?
1: Rozhodně ne. Macron opakoval krok, který svého času udělal Charles de Gaulle. Ale to ještě neznamená, že když dva dělají totéž, je to totéž. Mm-hmm.
0: Pojďme na domácí scénu, nebo promiň, ještě na chvilku v Evropě. Teď se hovoří o tom, že by měla v Evropském parlamentu vzniknout nová frakce. Tím myslím Andreje Babiše, vlastně ano, tím myslím pana Orbána a další. Věříš v to, že se toto povede?
1: Velmi pravděpodobně ano. Ta frakce potřebuje minimálně 7 členů, tak 3 už jsou. Kdybychom připočetli obě slovenské sociální demokracie, jsme na 5, Salviniho z Itálie jsme na 6 a pak můžeme přemýšlet, jestli ten 7 by byl Wilders z Holandska nebo Piska z Polska nebo někdo ze Slovinska, ale jakmile budeš mít 6 jistých, tak ten 7 se vždycky najde. Mm-hmm.
0: Černý kůň těch evropských voleb, pan Turek a s ním i paní Bartušek, tak tam bys tak na první dobrou tipoval, že ti dva skončí kde, protože zatím to nevíme.
1: No tak asi by měli jít k reformistům a konzervativcům, ale není vyloučeno, že je osloví toto pokušení nová frakce, protože tam by měli o něco pevnější pozici než v té větší frakci konzervativců a reformistů.
0: Mimochodem, ta frakce, říkejme Babiše a Orbána, je frakce pravicová. A ty říkáš, že třeba takový slovenský Smer by se mohl připojit, což je levice se vším všudy. Není to potom ta samá situace, jako když pan Niedermayer a pan Vondra jsou na jedné kandidáce?
1: Ani ne. Takto frakce se jmenuje Patrioti pro Evropu. Tak to znamená, že to bude nacionalistická frakce, což není nadávka, to je terminus technicus. No a nacionalisté mohou být jak levicoví, tak pravicoví. To, že se většinou o nacionalistech mluví v souvislosti s pravicí, je pravda, ale existuje i levicový nacionalismus.
0: Mm-hmm. Tak a teď už konečně k domácí politice, protože, nebo k domácím událostem, protože leco se odehrálo od těch evropských voleb. Mám pocit, že to i s českou politikou trošku mává. Teď vidíme například výsledky SPD, které nějakým způsobem klesly. Na druhou stranu v kuloárech se říká, že je na spadnutí spojení SPD a pro Jindřicha Reichla, k tomu možná nějaké další strany. Věřil bys v toto spojení?
1: Víš, že jsme si při našich setkáních vždy říkali, že to sjednocení malých stran je nutné, protože jinak propadne zase milion hlasů zbytečně. Jaké sjednocení to bude, těžko říct. Okamurovi odsálo množství hlasů, to dvojí protestní sdružení pana Turka a paní Konečné. To je hlavní důvod relativního neúspěchu SPD. Na druhé straně vezmi si sociální demokracii v čele se Zaorálkem a vzadu se krčil Špidla, Rouček a mladý Dienstbier. Necelá 2%, takže totální propadák. Jenomže sociální demokracie se nemá s kým spojit. Zatímco ty pravicové strany, tam to spojení možné je. Konec konců suverenita, která je teď paroubková sociální demokracie, ale jmenuje se suverenita. A na druhé straně máme tady svobodné, trikoloru a možná, že jsem ještě na nějakou menší stranu zapomněl. Ale dostal bych se k tomu základnímu a já vím, že se ty k tomu chceš dostat také, takže já tě předběhnu. A to je ODS Revival. Prostě tady máme poněkud vypelichanou ODS na jedné straně s asi tak 13% a na druhé straně tady máme, a nevím, jestli to říkal pan Macinka nebo pan Turek, myšlenku revitalizace ODS s novými tvářemi a s novým programem, ale s podporou otce zakladatele, což se projevilo účasti Václava Klause na volebním štábu pana Turka. Mimochodem, já jsem u Jany Bobošikové říkal, že jsem našel svoji levicovou dceru, zatímco Václav Klaus našel svého pravicového syna. Takže jak vidíš, k tomu sjednocování na levici i na pravici opravdu může dojít.
0: Dobře, k té ODS a ODS Revival se ještě dostanu, ale když bychom ještě okomentovali jednu významnou událost, já ji považuji za významnou, protože samozřejmě těm motoristům narostla křídla po tom výsledku a před pár dny, pokud vím, šéfem pražských motoristů se stal Boris Šťastný, což je muž, kterého ty předpokládám znáš velmi dobře. A domníváš se, že

0: Boris Šťastný je na toto stavěný člověk, že je to jeho parketa?
1: Tak Boris Šťastný byl šéfem pražské, tedy nejsilnější organizace ODS. Byl to úspěšný poslanec, a to říkám přesto, že prosadil zákon proti kouření, ale to už se mu dávno odpustil. No a ten, kdo ho získá právě pro tu myšlenku ODS Revival, tak ten získá velmi silnou figuru.
0: V podobě, tedy v osobě pana Šťastného.
1: No samozřejmě.
0: Tak, abych jenom dodal. A teď ještě důležitá věc. Pan Macinka mi včera říkal, že každý den mu zvoní telefon a nejrůznější členové nebo bývalí členové ODS se chtějí toho projektu zúčastnit, protože jim volby ukázaly. Domníváš se, Miloši, že ODS de facto končí a vzniká nová strana, která se jmenuje Spolu, nebo že tu káru potáhnou dál až do úplného konce?
1: Tak ODS nekončí. A na druhé straně, já bych se ještě vrátil k perspektivám těch dvou stran, o kterých jsme teď mluvili, pravicový syn, levicová dcera. Ten problém pro krajské volby a konec konců i pro parlamentní volby spočívá v tom, že ty strany ještě nemají úplně vybudovanou organizační strukturu. V evropských volbách, kde je pouze jedno volební území, je to celkem bezvýznamné. V krajských, senátních a parlamentních volbách, kde máš volební kraje, to, jestli máš silné krajské organizace a případně i další, včetně místních, to významné je. Takže všechno záleží na tom, jestli během jednoho jediného roku tito dva stačilo a motoristé plus přísaha dokáží tu organizační strukturu vybudovat.
0: Ještě pro mě drobnost, kolegové mě informovali teď, že jsem zaměnil Spolu a motoristé, ale my jsme si porozuměli, myslím. Miloši, zamrzelo tě okamžik, kdy neprošel návrh na tvoje vyznamenání?
1: Tak podívej se, záleží vždycky na tom, kdo tento návrh podává. A já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou, ale myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. No a na druhé straně několik málo významných nul poslanců v nějakém podvýboru, který tohle schvaluje, ty návrhy, a jejich jména asi nikdy nebudeme znát, si pohladilo svoje ego a zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Nejsem Antonín Špelec, nikdy jsem se neucházel o jakékoliv vyznamenání nebo medaile a dostal jsem jich samozřejmě hodně. A na druhé straně, já si myslím, že až umřu plus takových 20 až 30 let, tak moje reálné hodnocení bude až za tak vzdálený horizont, když pominou všechny ty vášně, které jsou krátkodeché a krátkodobé, že to už budu dávno v urně a už mě to nebude zajímat.
0: Tak a jisté je, že tě teď čeká pár dnů dovolené, slyšel jsem.
1: Tak
0: pojďme na závěr ještě říci, jak bude vypadat tvoje dovolená.
1: No tak moje dovolená bude velmi pravděpodobně dvoufázová. V červenci několik dní na Vysočině. Doufám, že se podaří obvyklý způsob trávení dovolené, včetně nafukovacího člunu.
0: Člun bude.
1: A v srpnu

0: Dovolená v Tatrách na pozvání Roberta Fica v premiérské chatě Kamzík, což je, tuším, ve Starém Smokovci.
1: No a já předpokládám, že mezi tím si najdeš chvilku na návštěvu XTV, abychom probrali zase, co je nového.
0: Já si myslím, že nového nebude k Xavere téměř nic, protože je okruhová sezona. Všem politikům došla imaginace, takže ano, k tobě samozřejmě vždy velmi rád přijdu, ale myslím si, že se budeme bavit o tom, že buď hodně pršelo, nebo že málo pršelo, nebo že paní Pekarová nám doporučovala jednodílné plavky místo dvou svetrů a podobně, ale nic vážného a významného v té době ještě nebude.
1: Tak já mám pro tebe návrh. Pokud opravdu nic významného nebude, pojďme se sejít v pravidelném termínu a já bych se tě chtěl ptát na některé otázky z historie.
0: No výborně, historie magistra víte, že?
1: Ano, za historie Miloše Zemana.
0: Jo, historie, no tak to už není tak zajímavé, ale dobře.
1: Myslím, že je spousta věcí, o kterých je třeba mluvit, anebo to lidi zajímá, a mohli bychom to vzít někde od sametové revoluce až po teď.
0: Jsem pro.
1: Děkuji ti, Miloši, a těším se na příště. Ahoj.
0: Tak bude to zajímavé téma, alespoň pro mě. Nevím, jestli pro tvoje diváky.
1: Pro mě určitě a myslím, že moji diváci se rádi podívají a dají na mě takzvaně.
0: Výborně.
1: Děkuji. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak Piráti ty to začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to je modernizace společnosti a ekonomiky. Budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Vy si jako autorský práva a takový, tím se moc nezabývají. No. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupí, že jo?
2: No, tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl, ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální, standardní politická strana.
1: Hele, a oni úplně zmizeli. Všimla jsi z toho, že jsou neviditelní?
2: Taky se 4 poslancema zkus být viditelný.
1: Jo, ale oni vždycky uměli, víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODSka je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
2: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadrata je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
1: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělalo velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
2: Ano.
1: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
2: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům, nějaký tam ne, konkrétně bude, jmenoval?
1: Já myslím,
2: ne.
1: Že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni milují takový ty pohledy, všimla si z dodálky u Fialy, jako on je furt zahleděné, jako a to milovali komouši z 50. let, to měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch
2: No jasně,
1: zíčků.
2: My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, no. Že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.
1: A proto to mám rád, že oni jsou v tom fakt unikátní, jako spolu, nikdo na ně nemá.
2: To je pravda, no. Když to jsem si jako úplně nevšimla, ale já jsem si zase všimla, že Fiala se teď poslední dobou trochu krotí v těch gestech. Možná je to tím, že úplně neměl žádný projev, kde by mohl dělat takový ty svoje cvičme v rytme, víš? Jako, ale teď poslední dobu je to takový dost jako umírněný. Tak možná si řekl, když musíme šetřit ve státním rozpočtu, tak já budu šetřit na gestech.
1: Všimla si, že zmizely signály taky docela?
2: Už je nevysílá.
1: Ne.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost, ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat,
2: když to neboli myslí, Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. protože jak nám říkala Julia...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct můžeme, si. Ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minule. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně, všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako tak se říká, takovou bojovkou hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu, vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhle tom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie, a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to, takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky jako jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury. Takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, teďka na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
2: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale řekněme, že dnešním tématem teda jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
2: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
2: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro ně je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemohl splnit.
2: Což je ideální v pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtí říct, on lže. A teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
2: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice Spolu.
2: No, měla. Teďka
1: nebo
2: to
1: měla,
2: začíná,
1: teď vlastně už je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
2: z očí do očí a píská Vondráka, poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
2: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejloajálnější poslanec ODS.
1: To je
2: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to reformátor.
1: On vymazal svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
2: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý, dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, voličů, kteří se spíše politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec. Prostě obecně jsou to lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je její cestou, že typu tak se posuneme směrem těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální. To vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel, a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
2: jinak nebojte se, tím se ještě grilovat může, jo? Aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
2: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
1: Prostě to, co se na nás hne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně Brusel.
2: Často bez
1: Brusel.
2: Výsledku, jo, to je to nejhorší.
1: Jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
2: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům. Takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy zvlášť ČSSD se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
2: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam,
2: že
1: jako, a lídr, a hlavně velký lídr, který
2: že to je zatím jako hodně poutá. Salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde
1: no
2: řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
2: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a Strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
2: Mě to ale... v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klause, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmén začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě je často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Itali, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
2: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký Osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela... řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktické témata, který si myslím, i já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení.
2: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úzovkách oni jo. A stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která říká, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
2: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby řeklo by se víc ke středu, k takové té jakoby takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv, i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
1: Jak řeknete, vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
2: Dobře, dobře, paráda, já taky hodím v podstatě, prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
1: Nejde skončit.
2: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tomu konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To zná, řekli bychom, jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo, nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích, Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máme ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
1: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni, prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no, s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady...
2: Je zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože nic, si řeknete, nic. Tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se poohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější Piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
1: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
2: No a nakonec nejlepší. Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí a řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
1: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky. Tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má čekají volební sněm.
2: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, jo? Takže jo. Co si o ty partě myslet? No?
1: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
2: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančino a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně jasně Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
1: No ono vlastně Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy, nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam byla vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3% hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, jakože tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
2: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky. Jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil jaký pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména od těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nijak lepší. ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel, opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad, nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně, když se podíváte

0: že podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty, plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého, jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to, Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytváření vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika a to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií, jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby příliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace. Kdo se tomu věnuje?
1: V současnosti?
0: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku transituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím transitují stále dál.
1: Jo, no, ona to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
0: primárně. Ani se za to moc nechvalili.
1: Ale vlastně. Vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kastířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
0: Si vzpomeňte ten největší propad tak dále.
1: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
0: Dobře, umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jakoby prošlo, protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat. Vtipnej,
1: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním, ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje a já jsem zvědav, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kdy víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
0: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému, nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, no jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté.
1: Sobě. No, já říkám, že jsem na to zvědavý.

0: Protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu a stejně jako i voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli jsme,
1: Situace se
0: sami
1: změnila.
0: jsme se,
1: Nebylo to
0: si,
1: proveditelné.
0: nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam Zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
1: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak furt vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede a vidíte ty snahy teďka hodně jako casting na dalšího do party pětikoalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát o tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbuk, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
0: No, on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš, ano, tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
1: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen večer...
0: Jaroslava Faltýnka.
1: Tak, tak.
0: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
1: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona vyšla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně roste ten nejsilnější, a to je Alena Šilerová.
0: No, ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona v politice už dlouho vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
1: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
0: Ministryní financí to. A na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější. A za druhý...
1: A často mění barvy účesu, takže vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adele ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
0: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
1: ne. To je
0: ne.
1: Pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšperkne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to sprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo
0: jako
1: řekl.
0: Jako Pavel Blažek.
1: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
0: No ale pozor, teď
1: roluje ponožky.
0: Teď roluje ponožky, což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků. Já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne?
1: Roluj se ponožky? No jasně.
0: Jo?
1: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
0: A přitom on je z jižních Čech, tak ví.
1: Tak je tam taky zima, taky se tam roluje.
0: Tak já se na to těším, až se začnou rolovat
1: ponožky.
0: Ale je každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální vizibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanažovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruovat a tak dál, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
1: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách, což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
0: A teď nic.
1: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
0: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že tohle to vlastně, že to protlačíme na sílu klidně i koncem prázdnin, někdy v srpnu, nebo prostě na přelomu srpna září, zkrátíme ty parlamentní prázdniny, tak tváří toho je šéfka sněmovny a topky Markéta Pekarová Adamová, což je nejnenáviděnější politička. A přesně to, o čem mluvíte, ona není úplně známá politickým strategickým myšlením, tak přesně tohle to případně způsobí na ten podzim, kdy se chystá mezi lidi znovu vyjet Andrej Babiš a kdy případně bude generální stávka, možná budou další demonstrace a tak, takže ona přesně veškeré téhle opozici tímhle nabije.
1: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
0: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
1: Nějaký aby jogurt, to vylepšila. A pár svetrů.
0: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si ji velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické zájmy. Jako,
1: když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás si se nebudeme vzájemně ani moc podezírat, jako voli, že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
0: V televizi umí rolovat ponožky?
1: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek i odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně, až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučené, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Reichla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala Šmardu, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct, a to je to město Zdeňka Škromacha, nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
0: No ne, ironie je vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
1: Když se podíváte, v mnoha tématech hlasují stejně.
0: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně pro unijně orientované voliče, to bude jako druhá...
1: To budou autentiční Bruselané, jo? A já
0: druhý autentický, jako, když to řeknu,
1: já to respektuju,
0: okraj toho.
1: Protože dělají to viditelně. Jo. Jo,
0: tak. A nejhorší možná varianta nebo pozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál, a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší.
1: A vlastně... Oni budou poslední taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
0: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidáce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to moto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže,
1: a v době, kdy byly vládní, že jo?
0: Jo. Takže to si myslím, že může být...
1: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších jako opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit a proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvykli od Tomia Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu, bude to hrát, když vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono, jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějaký, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky, aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná spruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
0: Česko.
1: Tak, přesně tak. Vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a partaj jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
0: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou. kdo tam má bugr a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou spruhou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat. V
0: a jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? Já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři dneska.
1: A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi poponesením a krádeží reproduktoru.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, že já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
0: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byl opět i Jara De Cimrman, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
2: Radio Xaver.
3: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
4: Vy jste občanem. Tak
3: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
4: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Sny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to Weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeje hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávali vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme.
Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě X.
1: Boris Šťastný je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan Boris Šťastný je předsedou pražské organizace motoristů. Také kdysi, tuším, v letech 10 až 12 šéfoval pražské organizaci ODS. Bývalý ODSák, dnes kandidát do Senátu na Praze 12. Pokud vím, tak dnes se vylosovali čísla, tak jste šestkou.
2: Šestku.
1: Máte šestku, to
2: šestku
1: je pro...
2: U motoristů jsem 007 člen a do Senátu jsem dostal šestku z šesti.
1: Dobře.
2: Doufám, že se to otočí potom v těch volbách.
1: Odborníci a komentátoři, které zatím slyším ohledně těch senátních voleb, říkají, že v druhém kole si to rozdá Boris Šťastný s Pavlem Fischerem, aktuálním senátorem. A nechci říkat takové to laciné, že nikdo nemá šanci, bude to ještě tuhý boj, ale je to, kandidujete proti těm zbývajícím nebo proti tomu panu Fischerovi?
2: Především kandiduji proti vládě Petra Fialy. Mhm. Já jsem do toho šel s jasnou myšlenkou utvořit silnou koalici proti vládě, protože vláda Petra Fialy něco slíbila, a nic to nesplnila a lidem škodí. Slibovali, že nebudou zvyšovat daně, daně zvyšují. Slibovali, že zjednoduší trh práce komplikují, třeba dohody o provedení práce, se kterými pracují dnes seniori, studenti a další v letních měsících, tak chtějí totálně zdevastovat. Zdražili veškeré základní životní potřeby. Energie, léky, potraviny, pohonné hmoty a nic se nemění. Je to stále stejnou trajektorií a já jsem se rozhodl přijmout nabídku motoristů a hnutí ANO a utvořit vlastně koalici, protože my jsme se dohodli s hnutím ANO právě na koalici, nikoli jenom na podpoře. Máme koaliční smlouvu, máme společný program a vlastně postavit jednoho společného kandidáta. Motoristé v celé České republice staví pouze mě a dále podporujeme pana Šlachtu, Roberta Šlachtu právě v senátním obvodě v Břeclavi, ale to je vše. Takže je to taková symbolická kandidatura a skutečně ti ostatní protikandidáti jsou z toho, zejména z toho vládního tábora. To znamená, ať už zmiňovaný Pavel Fischer, kterého vy jste o něm hovořil, taky další. Vlastně to je vládní kandidát. To znamená, celých těch 6 let tam reprezentoval vládu, respektive poslední 4 roky určitě. No a kandiduje jako vládní kandidát za v podstatě trojkoalici Spolu, k tomu se přidali Starostové. V tomto ohledu je to jasná politická výzva.
1: S jakým pocitem muž, který byl výraznou tváří Občanské demokratické strany, dnes vyslovuje větu, jsem protivládní kandidát, jsem vlastně proti ODS. Přece to ve vás musí vyvolávat nějaké rozporuplné pocity.
2: Já jsem do ODS vstoupil v roce 1998 a odešel jsem v roce 2013. To už byla jiná ODS. ODS se změnila, já opakovaně jsem řekl, že ta původní vlastně neexistuje, že existuje Spolu. Ty myšlenky, na kterých ta strana byla jimi zakladateli v čele s Václavem Klausem postavena, tak se vytratily. Snaha o malý levný stát, svobodu jednotlivce, nízké daně, svobodu pro člověka, který je odpovědný sám za sebe a chce podnikat, vydělávat peníze, budovat něco. Dnes ta strana je někde úplně jinde, je to Spolu. V Praze, kdo volí ODS, tak vlastně na té kandidátce volil paní Pekarovou. Čili v tomto ohledu jsme se zcela ideově rozešli a myslím, že tam není návratu zpět.
1: Dobře, ale kde je ten kořen nebo ten prapůvod toho, že se ty věci tak strašně změnily? Umíte to nějak vysvětlit?
2: Byl to plíživý proces. Už odchodem Václava Klause z ODS, respektive jeho vítězstvím v prezidentské kandidatuře, tak došlo k značným změnám a ta strana se začala postupně vzdalovat od svých ideálů, posouvat se do středu a ti další a další představitelé prostě a ta politika té strany to jenom všechny v tom musí utvrdit. No, oni raději, než by se pokusili po posledních volbách udělat koalici s nějakou středovou stranou, tak radši šli v podstatě s radikálními levicovými piráty. To znamená, uzavřít koalici s piráty znamená, že ta strana už nemá z hlediska své ideové podstaty nic z toho, na čem vznikla, protože jinak by to vůbec nebylo možné, aby pravicová strana uzavřela koalici s takovýmto uskupením.
1: Dobře, pane doktore, ale my jsme v jisté chvíli pozorovali, my občané a voliči, že Občanská demokratická strana byla ve jménu toho, aby srazila hlavu Andreji Babišovi uzavřít koalici s kýmkoli. Kdyby tenkrát byli po ruce komunisté, jsem přesvědčen, že by se Petr Fiala s Vojtěchem Filipem chytli kolem ramenou a společně by se snažili porazit Babiše. Nemůže za to celé, co vy tady považujete jako jakýsi plíživý proces. Ten strašák, v úvozovkách strašák jménem Andrej Babiš?
2: Já si myslím, že ta politika občanských demokratů a Spolu zvaná anti-Babiš je laciná politika, že to je úplný nesmysl, který, jak je vidět, tak dohnal českou pravici tam, kde teď je. To znamená do náruče buď extrémně levicových nebo radikálně levicových stran, jako jsou Piráti, nebo v podstatě středolevých progresivistických stran, jako je TOP 09. V tomto ohledu to byla laciná politika, která místo toho, aby ta strana postavila a ta koalice postavila princip své kampaně na nějakých ideových základech, tak je postavila na této myšlence. A to nemohlo vydržet. Takže myslím si, že už to vidíme. Bohužel, a to je další důvod mé kandidatury do Senátu, bohužel dnes má vládní koalice všechno. Oni mají vládu, oni mají většinu v poslanecké sněmovně, čili dolní komoře parlamentu, mají většinu v Senátu, mají sobě nakloněného prezidenta, ústavní soud a tak dále. Čili oni ovládají všechno. A já si myslím, že rozumné je, a věřím, že rozumní voliči toto pochopí, je nějakým způsobem toto obrátit. Proto i to moje heslo Vezmeme si Senát zpátky je určitým symbolem boje za určitou změnu a vyváženost. Protože tu, myslím, Česká republika potřebuje. A to i z hlediska jakéhosi vytrácení se demokracie, vytrácení se svobody slova. Vezměte, že kdokoliv řekne cokoliv jiného, než je dnes vládní politika, je lacině nálepkován. Jako dezolát, proruský špion, troll. Tamhle zemědělci se rozhodli protestovat proti Green Dealu a byli označeni za ruské špiony.

0: málo je považují za zrádce. Což já neumím posoudit, ale dobře, přinejmenším zrádce těch myšlenek. Ale ta politická strana je přece živý organismus. Jak si vysvětlujete, že poté, co byly zrazeny ty myšlenky, jak vy říkáte, houfně neodcházejí lidi k jiným stranám od ODS?
1: Tak potřeba říci, že ta strana v době, kdy já jsem v ní byl, byla mnohem větší, členská základna byla mnohem větší a také i volební úspěchy, volební výsledky byly mnohem větší, když v těch dobách třeba měla ODS také v Praze 52% a přes 20 mandátů do zastupitelstva hlavního města Prahy, dnes má 9. Tuším. Čili ty počty, které dnes jsou vydávány za úspěch, tak jsou vlastně počty té celé skupiny, té celé trojkoalice. No a kde je méně mandátů, tím ta strana se více dokáže semknout, protože ti lidé, kteří o tom rozhodují, tak mají strach o svá místa. Ale mým úkolem a mojí kampaní nebo principem mé kampaně není kritizovat ODS nebo jim říkat, co mají dělat nebo nemají dělat. Pro mě je to uzavřená kapitola. Mým úkolem je poukázat na to, že tato země potřebuje změnu. Že potřebuje změnu vládní politiky a ten Senát je prvními parlamentními volbami nejbližšími, kde k nějaké první změně může dojít a samozřejmě budeme pokračovat přes parlamentní volby dál.
0: Obecně,
1: myslím tím sněmovní volby.
0: Obecně se o vás ví, pane Šťastný, že vy jste zakladatelem Alzheimer Home, což je síť vlastně zařízení pro lidi s touto diagnózou. Musím říct, že i z osobní, respektive spíš rodinné zkušenosti, je to zařízení na mimořádně vysoké úrovni, skoro bych řekl, po té, co jsem viděl, taková zařízení v Americe. Že to vypadá podobně, ne-li lépe. Z toho já chápu, že jste tak trošku odborníkem i tady na tu problematiku seniorů a lidí, kteří třeba na sklonku života zápasí s vážnou chorobou a myslím, že je dobré, když existuje něco, kde mohou nebo můžeme my občané seriózně, promiňte, možná spíš důstojně dožít. Řekněte mi, je toto věc, která vás nějak bude provázet v té předvolební kampani a hlavně potom v činnosti senátora, protože já tuto vaši aktivitu považuji za velmi důležitou.
1: Tak určitě. Já, mojí výhodou je, že já s seniory a dlouhodobě nemocnými jsem v dlouhodobém profesionálním kontaktu. Nejenom co se týče vlastně domovů se zvláštním režimem a domovů pro seniory, ale jako všeobecný praktický lékař, tak mám možnost pečovat o tisíce klientů právě v této věkové skupině. A já jsem si sám dlouhá léta uvědomoval, jak složitou oni mají pozici. Víte, když hovoříte se svými pacienty a ti lidé nemají na základní věci, jako jsou doplatky za léky, protože Česká republika je to známo a hovořilo se o tom už mnohokrát, tak patří k zemím, kde došlo k nejvyššímu třeba nárůstu cen léku v Evropské unii za poslední léta. Tato vláda zvýšila DPH na léky místo toho, aby ji vynulovala. Základní životní potřeby, o kterých jsem hovořil, elektřina, plyn a další věci, vodné, stočné, daně z nemovitého majetku. Ti lidé, kteří před vámi sedí, potom v té ordinaci nebo jsou na tom lůžku a jejich rodiny, oni skutečně přemýšlí nad tím, jaký lék si můžou dovolit už dneska. A my lékaři máme takový software, kde pomocí elektronické preskripce předepisujeme léky, tak my tam vidíme jednotlivé doplatky, jak se mění a tak dále. A diskutujeme s nimi, hledáme nějakou alternativu, která je nebude tolik zatěžovat, a aby to zvládli. To je první věc. Druhá věc je obrovský, enormní nedostatek lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. To je věc, kterou Česká republika, ale nejenom Česká republika, musí řešit. Tady dochází samozřejmě k stárnutí obyvatelstva. My se dožíváme vyššího věku, ale nedožíváme se ho v zdravotní kondici, kterou bychom si přáli.

0: A tím samozřejmě, že se dožíváme delšího věku, tak přichází onemocnění jako právě třeba Alzheimerova choroba a další, které způsobují demenci. A ta potřeba, i když já jsem jednoznačně pro péči doma, když to jde a ta rodina to zvládne, jak jsem pro péči doma, ale samozřejmě ne vždy to jde z hlediska bezpečnosti, hygienických podmínek, technických a personálních, tak potom samozřejmě ta ústavní péče musí být dostupná. Není možné čekat třeba i rok v velkých městech na to lůžko. To je zcela neakceptovatelné, to se musí změnit. A je tady další dlouhá řada věcí týkající se efektivity zdravotnictví, nedostatku personálu, středního zdravotnického personálu, lékařů a tak dále. Ale to bychom tady mohli sedět několik hodin.
1: Když necháme teď stranou ta soukromá zařízení, jako je třeba vaše bývalé Alzheimer Home, tak mluvíte vlastně o tom, že je špatně nastavený systém?
0: Tak co se týče sociální péče, tak ten systém nějak funguje, ale zasloužil by si určitě změny. Například ty peníze, které jsou vynakládány z veřejných prostředků, neputují ke klientovi, jak já bych si přál, aby ten se mohl rozhodovat, kde je utratí, zjednodušeně řečeno, ale oni velmi komplikovaným způsobem putují k těm poskytovatelům. To financování je ze tří zdrojů, je ze strany zdravotního pojištění, ze strany příspěvku na péči, ze strany té rodiny. A v některých případech, třeba u těch veřejných zařízení, k tomu přibývá ještě krajská nebo celorepubliková dotace poskytovatelům sociálních služeb. A i tahle věc je taková zvláštní, protože samozřejmě není to jako ve zdravotnictví, kde je úhradová vyhláška, kde to zdravotnické zařízení, když poskytne, je smluvním zařízením a poskytne tu péči, jak dostane podle té vyhlášky a nějakých dodatků zaplaceno. Tady vlastně někteří jsou v té síti poskytovatelů a někteří v ní nejsou. A tam, kde právě v ní nejsou, tak ten klient musí doplácet samozřejmě nebo jeho rodina víc. Já bych si moc přál, aby se tato věc sjednotila podobně jako ve zdravotnictví, aby se nastavil jasný jednotný úhradový systém a ti poskytovatelé s ním takto pracovali bez ohledu vlastně, komu to patří, jestli je to nezisková organizace nebo to patří nadnárodní společnosti, městu, kraji, církvi.
1: A plus víc lůžek tedy.
0: A samozřejmě musíme pracovat na tom, aby se zvýšil počet lůžek. Tak je důležité umožnit i soukromým poskytovatelům do toho systému daleko lépe vstupovat, protože prostě soukromá firma, já to vím z vlastní zkušenosti, je efektivní. Postavíte ten stejný domov, to stejné lůžko za mnohdy třeba i o 50%, 40% třeba i levněji jsem zažil než veřejní poskytovatele nebo stát. To znamená, v tomto hledisku, z tohoto hlediska je potřeba, tak jak se podařilo v českém zdravotnictví před 10-20 lety ten systém nastavit, hledat pluralitu z hlediska poskytovatelů právě těch sociálních služeb. Na druhou stranu nutno říct, že ta péče v České republice je kvalitní ve všech směrech. O tom já jsem přesvědčený. Ono je to i o personálu, který tam pracuje. Ty desítky tisíc lidí obětavých, kteří pracují v sociálních službách a pracují i jako zdravotníci třeba v sociálních službách, tak to jsou lidé, kteří to mnohdy nedělají pro peníze, ale protože to berou jako svoje poslání.
1: Řekněte, pane doktore, před pár dny jsme zaznamenali v médiích jakýsi nový projekt či aktivitu jeho českého hejtmana, pana Kuby. Jedná se o to online pohotovost 24 hodin denně. Co o tom soudíte jako lékař?
0: Martin Kuba je můj kamarád, jako hejtman je velice úspěšný a v tomto ohledu ho uznávám. A on je také lékař, on je anesteziolog.
1: Ano.
0: A já jsem to zaznamenal, je to věc velice progresivní. Já jsem velký podporovatel elektronizace českého zdravotnictví. Oni přišli v tom v jižních Čechách, že pomocí aplikace budou poskytovat určité zdravotní služby týkající se lékařské pohotovosti. V této věci je potřeba, já věřím, že oni to mají, já jsem ještě úplně detailně celý ten systém jich nenastudoval, ale že mají ten proces nastavený, je potřeba být opatrný pouze v tom, že samozřejmě na lékařskou pohotovost mnohdy přichází lidé s komplikovanými zdravotními problémy, které prostě po telefonu nezvládnete. A pokud se podaří vlastně ten proces nastavit tak, aby třeba u pacientů, kteří mají nějakou náhlou příhodu břišní typicky, nebo dušnost, to jsou takové časté věci, které prostě po internetu, po aplikaci prostě nemůžete dobře rozlišit, aby tam následoval proces, že toho klienta uvidí lékař, tak je to věc, která jde dopředu. Ale já jsem byl ten, který v roce 2012, na přelomu let 2012 a 2013, spolu s tehdejším ministrem Hegerem a mými kolegy Rusnokem a Skalickým, jsme poslaneckým návrhem vlastně prosadili povinný e-recept. Mm-hmm. Dneska to přijde někomu možná jako samozřejmost, ale tedy to samozřejmost nebyla. Ten boj proti e-receptu a elektronizaci zdravotnictví, ať už z kruhu lékařské komory, ale dalších, byl enormní. A měl začít platit od 1. ledna 2015. Ty pozdější vlády ho odsouvaly, až nakonec vláda Andreje Babiše, díky bohu, od 1. ledna 2018 ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem tento náš pozměňující návrh, tento zákon vlastně realizovala v praxi a vzniknul e-recept. Já si nedovedu představit covidovou epidemii bez e-receptu. To by byla úplná katastrofa. Takže dnes to přijde jako samozřejmost, ale ten stát se nesmí zastavit. Chybí nám, přišla e-neschopenka, ale chybí nám e-poukaz. To znamená, dneska pořád ti lidé chodí s papírovými žádankami na rentgen a tak dále. To propojení vlastně těch dat musí být nastaveno. Není ještě řádné sdílení laboratorních výsledků a dalších věcí. Já bych si opravdu přála všechny tyhle ty věci, jako právě třeba Martin Kuba nastavoval, budou mít daleko větší smysl, když české zdravotnictví bude elektronizováno a ta data samozřejmě se souhlasem každého z nás, bez toho to nejde, budou moci být v určitých nutných podobách sdílena.
1: V zářijových volbách kandidujete do Senátu pod číslem 6, v obvodu číslo 17, což je tedy Praha 12, a hodláte porazit Pavla Fischera aktuálního, tak já vám držím palce a mám k tomu dotaz. Myslíte si, že by bylo možné třeba ještě před těmi volbami do tohoto studia k jednomu stolu k debatě pozvat vás a pana Fischera? Šel byste do toho?
0: Já určitě se debatě nebráním. Já myslím, že my máme natolik odlišné názory na zprávu věcí veřejných, na zahraniční politiku a další věci, že možná by to byla pro vás, pro vaši televizi zajímavá debata, ale za mě určitě ano.
1: Zkusíme ho oslovit. Doufám, že se do té doby ještě už uvidíme. Moc vám držím palce a těším se na příště. Nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání a hodně zdraví všem.
1: Děkuji. Naším hostem byl Boris Šťastný.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
3: Dobrá satira.
1: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
3: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Xavere, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a myslím si všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak se říká, v zadku slušně.
1: Ne, já vám říkám, že to je
3: sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
1: Pane Holče, vy mě neposloucháte, neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu nutelu? A pak si říká, ty vole, to je bůh, ona to skočil.
3: A já vám říkám, Xavere, že...
1: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. Potom se skočil na to. Toto dělali Grossovi.
3: Xavere, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že